0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Tradičně padaly teplotní rekordy. Na jezeře pokračuje pátrání po dvou mužích a Trump se potkal s letadlem. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Teplotní rekord překonalo 156 měřících stanic v Česku, což je 91%. Nové maximum pro celý srpen zapsalo 31 stanic a 28 míst zaznamenalo dosud nejvyšší teplotu za celou dobu své existence. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia, což znamená nový rekord pro celou Moravu a Slezsko. Policie na jezeře Most pokračuje v pátrání po dvou mladých mužích. Pohřešování jsou od úterý, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Ta kraj zasáhla také ve středu a policisté museli v nepříznivém počasí zachraňovat dva paddleboardisty, kteří se vydali do prostřed jezera. Společnost Cream, která vlastní vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, ji zatím demoliční firmě nepředala. Očekávala, že by se tak mohlo stát během středy. Stále však pro předání nejsou splněny všechny administrativní úkony. Lze předpokládat, že k formálnímu předání budovy k demolici by mohlo dojít ve čtvrtek, řekl ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt.
2: Demoliční práce by měly začít bez zbytečného odkladu po to převzetí té stavby. Jestli to bude už zítra, nebo to bude v pátek, v tuhle chvíli skutečně já nevím. Za mě je to čistá spekulace.
1: Demolici vyhořelé a z části zřícené budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími zajistí firma Build Synergy. Vojenský vrtulník s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se v úterý nakrátko dostal příliš blízko k civilnímu letadlu. To startovalo z washingtonského letiště Ronalda Reagana, uvedl americký federální úřad pro letectví, informuje agentura Reuters. Podle ní však Trump nebyl v nebezpečí. Záložník Karviné Samuel Shigut kvůli účasti v sázkařské a korupční kauze nesmí hrát 16 měsíců a zaplatí 80 tisíc. Rozhodla o tom etická komise fotbalové asociace České republiky. Potrestala ho za jeden případ ovlivnění utkání a dva případy neoznámení disciplinárního přečinu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek v Čechách bude oblačno a zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, také silné, k večeri budou ustávat. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů ve východní polovině Moravy a také ve Slezsku k 37. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Policie prověřuje nehodu Turka. V Praze jsou tisíce lidí bez vody a hokejové kluby odmítly nabídku dětka. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Dopravní nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo auto poslance motoristů Filipa Turka s nemocničním vozem, policie prověřuje pro podezření s ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikdo zatím ale nebyl obviněn, uvedla na webu policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle ní policisté současně požádali o znalecký posudek. Další bližší informace ale poskytovat nebudou. Trestní řízení je neveřejné. Řidič nemocničního vozidla po nehodě skončil v pracovní neschopnosti. V Praze 6 v oblasti Veleslavína je kvůli havárii potrubí bez pitné vody asi 5,500 lidí. Náhradní zásobování zajišťují cisterny rozmístěné v ulicích. Na některých stanovištích se vydává balená voda. Pražské vodovody a kanalizace předpokládají, že dodávky budou obnoveny ve čtvrtek zhruba ve 13 hodin. Non-stop vedra v České republice mění nákupní zvyklosti. V Česku například to stoupl prodej parfémů. Podle TNCZ navíc nejvíce z celé Evropské unie, což potvrzuje ekonom Tomáš Prouza.
2: V tomto horku logicky kupujeme víc zmrzlin, víc ledových čajů, víc minerálek, škrtáme všechno, co se týká pečení, vaření, takže o 20% padají prodeje cukru, mouky a vajíček. V tom vedru zároveň přemýšlíme nad tím, jak neobtěžovat své okolí. A v oblasti drogerie opalovací krémy moc nerostou, tam většina Čechů je předzásobená. Ale v té vlně veder zhruba o 13% vyskočily prodeje vůní a toaletních vod, protože spoustě lidí stačí jedna cesta přehrátou tramvají a dobře vědí, že se musí začít o sebe víc starat.
1: Metropolitní policie v londýnské čtvrti Covent Garden zadržela ženu podezřelou z povodání 4 mužů, informují média s odkazem na místní úřady. Mluvčí londýnské záchranné služby uvádí, že 4 pacienti byli ošetřeni na místě a převezeni do nedalekého traumacentra. Kluby hokejové extraligy odmítly nabídku společnosti Real Most, majitele mistrovských Pardubic Petra Dětka, na odkup marketingových práv soutěže. Na valné hromadě asociace profesionálních klubů rozhodli o tom, že práva se od sezony 28-29 budou prodávat formou takzvaných balíčků.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a také bouřky, někde i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat, nejvyšší je denní teploty 27 až 32 stupňů, na Moravě k 37.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A pak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
4: Pozbírat mraky a srovnat je v řad. Mosty

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Tradičně padaly teplotní rekordy. Na jezeře pokračuje pátrání po dvou mužích a Trump se potkal s letadlem. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Teplotní rekord překonalo 156 měřících stanic v Česku, což je 91%. Nové maximum pro celý srpen zapsalo 31 stanic a 28 míst zaznamenalo dosud nejvyšší teplotu za celou dobu své existence. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde teploměr ukázal rovných 41 stupňů Celsia, což znamená nový rekord pro celou Moravu a Slezsko. Policie na jezeře Most pokračuje v pátrání po dvou mladých mužích. Pohřešování jsou od úterý, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Ta kraj zasáhla také ve středu a policisté museli v nepříznivém počasí zachraňovat dva paddleboardisty, kteří se vydali do prostřed jezera. Společnost Cream, která vlastní vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, ji zatím demoliční firmě nepředala. Očekávala, že by se tak mohlo stát během středy. Stále však pro předání nejsou splněny všechny administrativní úkony. Lze předpokládat, že k formálnímu předání budovy k demolici by mohlo dojít ve čtvrtek, řekl ředitel marketingu a komunikace společnosti Cream Marcel Schmidt.
2: Demoliční práce by měly začít bez zbytečného odkladu po tom převzetí té stavby. Jestli to bude už zítra, nebo to bude v pátek, v tuhle chvíli skutečně já nevím. Za mě je to čistá spekulace.
1: Demolici vyhořelé a z části zřícené budovy číslo 34 s 11 nadzemními podlažími zajistí firma Build Synergy. Vojenský vrtulník s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se v úterý nakrátko dostal příliš blízko k civilnímu letadlu. To startovalo z washingtonského letiště Ronalda Reagana, uvedl americký federální úřad pro letectví, informuje agentura Reuters. Podle ní však Trump nebyl v nebezpečí. Záložník Karviné Samuel Shigut kvůli účasti v sázkařské a korupční kauze nesmí hrát 16 měsíců a zaplatí 80 tisíc. Rozhodla o tom etická komise fotbalové asociace České republiky. Potrestala ho za jeden případ ovlivnění utkání a dva případy neoznámení disciplinárního přečinu.
0: Frekvence 1.
3: Počasí.
1: Ve čtvrtek v Čechách bude oblačno a zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, také silné, k večeri budou ustávat. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů ve východní polovině Moravy a také ve Slezsku k 37. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Policie prověřuje nehodu Turka. V Praze jsou tisíce lidí bez vody a hokejové kluby odmítly nabídku dětka. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Dopravní nehodu, při které se v červenci v centru Prahy srazilo auto poslance motoristů Filipa Turka s nemocničním vozem, policie prověřuje pro podezření s ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikdo zatím ale nebyl obviněn, uvedla na webu policejní mluvčí Eva Kropáčová. Podle ní policisté současně požádali o znalecký posudek. Další bližší informace ale poskytovat nebudou. Trestní řízení je neveřejné. Řidič nemocničního vozidla po nehodě skončil v pracovní neschopnosti. V Praze 6 v oblasti Veleslavína je kvůli havárii potrubí bez pitné vody asi 5 500 lidí. Náhradní zásobování zajišťují cisterny rozmístěné v ulicích. Na některých stanovištích se vydává balená voda. Pražské vodovody a kanalizace předpokládají, že dodávky budou obnoveny ve čtvrtek zhruba ve 13 hodin. Non-stop vedra v České republice mění nákupní zvyklosti. V Česku například to stoupl prodej parfémů. Podle TNCZ navíc nejvíce z celé Evropské unie, což potvrzuje ekonom Tomáš Prouza.
2: V tomto horku logicky kupujeme víc zmrzlin, víc ledových čajů, víc minerálek, škrtáme všechno, co se týká pečení, vaření, takže o 20% padají prodeje cukru, mouky a vajíček. V tom vedru zároveň přemýšlíme nad tím, jak neobtěžovat své okolí. A v oblasti drogerie opalovací krémy moc nerostou, tam většina Čechů je předzásobená. Ale v té vlně veder zhruba o 13% vyskočily prodeje vůní a toaletních vod, protože spoustě lidí stačí jedna cesta přehřátou tramvají a dobře vědí, že se musí začít o sebe víc starat.
1: Metropolitní policie v londýnské čtvrti Covent Garden zadržela ženu podezřelou z povodání 4 mužů. Informují média s odkazem na místní úřady. Mluvčí londýnské záchranné služby uvádí, že 4 pacienti byli ošetřeni na místě a převezeni do nedalekého traumacentra. Kluby hokejové extraligy odmítly nabídku společnosti Real Most, majitele mistrovských Pardubic Petra Dětka, na odkup marketingových práv soutěže. Na valné hromadě asociace profesionálních klubů rozhodli o tom, že práva se od sezony 28-29 budou prodávat formou takzvaných balíčků.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a také bouřky, někde i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat, nejvyšší je denní teploty 27 až 32 stupňů, na Moravě k 37.

vše, co potřebuje za cenu, kterou si to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity. A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
2: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
2: Veronika Elhotová
0: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti. 6 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
3: Má je pro nás Káťa Vavřínová. Hezké ráno.
4: Dobré ráno. Českem se prohnaly silné bouřky. Centrální banka rozhodne o úrokové sazbě a bouračku hlásí zde desítky a D1. Od středečního odpoledne až do noci postupovaly bouřky napříč Českem. Podle meteorologů se tvořily od jižních Čech přes Vysočinu až na sever od Brna a mířily severovýchodně až do Polska. Kvůli silnému větru a popadaným dřevinám vyjížděli hasiči. Ti očerpávali vodu a v Olomouckém kraji evidovali i velké kroupy. Večer vyjížděli k více než 60 zásahům. Hasiči byli taky ve Zlatých horách na Jesenicku, kde v lese uvázla osoba. Ta se před silným deštěm a větrem ukryla na mysliveckém posedu. Česká národní banka dnes bude opět řešit změny v úrokových sazbách. Podle ekonoma Tomáše Prouzy je ale zbytečně opatrná, jak řekl Frekvenci 1.
5: Česká národní banka je z mého pohledu přehnaně opatrná a nebyl důvod zvyšovat sazby. Je a teď asi prostor ty sazby naopak snížit. Nejsem si jistý, že tomu najde odvahu, ale vyšší úrokové sazby v Česku znamenají, že firmy méně investují, protože půjčit si na nové investice je pro ně drahé.
4: Úrokové sazby jsou aktuálně na hodnotě 3,75%. Soud v Mnichově dnes vynese rozsudek nad Afgáncem, který loni v únoru úmyslně najel do odborářské demonstrace a zabil dva lidi. Útok se odehrál krátce před začátkem mnichovské bezpečnostní konference a 10 dní před parlamentními volbami v Německu. Hradec Králové dnes čeká fotbalový svátek. Duel s Turky provází bezpečnostní opatření i dopravní omezení.
6: Hradec Králové zažije jeden z největších fotbalových zápasů posledních let. Otroci po vyřazení norského Tromso přivítají ve třetím předkole Evropské ligy slavný turecký Besiktas Istanbul. Výkop je pod lízátky v 19 hodin. Favorizovaný soupeř přijede i s Čechem Václavem Černým. Pro Hradec jde o další významnou evropskou kapitolu po historickém tažení do čtvrtfinále poháru mistrů evropských zemí před 65 let. V plné polní jsou připraveni strážci zákona. Problém bude i s dopravou, už jen proto, že kolem arény je řada stavebních uzávěr. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: V Čechách bude oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude dnes jasno až polojasno. Odpoledne a večer tady ale oblačnosti od západu přibude a přidají se lokální přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty dnes 27 až 32 stupňů. Ve východní polovině Moravy a Slezska naměříme 32 až 37 stupňů.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
4: Pozor na nehodu na D10 a D1.
7: Z opatrností projíždějte na dálnici D10, kde ve směru na Turnov na 33. kilometru došlo k dopravní nehodě, kde se srazilo osobní vozidlo s nákladním. V místě dopravní nehody se kolona netvoří. A opatrně také na D1, kde ve směru na Prahu na 20. kilometru u Mirošovic se srazily 3 osobní vozidla. V místě dopravní nehody je neprůjezdný levý jízdní pruh a zdržení okolo 15 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
4: A po zprávách už mají na Frekvenci 1 slovo Jana Knížková a Vojta Efler.
0: Krátce po 6. hezké čtvrteční ráno přejeme.
3: Jako nějak začíná Lubka s Mírou takovou znělku.
0: Mají svoji znělku. Takže rozzíváme teď všechny tři, co nás teď poslouchají.
3: No, ale to zívání, to je vůbec věc. Tak takhle, zdraví vás na Knížku a Vojta Efler, jsme tady dneska ráno s vámi od 6 do 9, protože zase Lubka s Mírou, že ho vymetali radiokem.
0: Ano, a zase byli líní dorazit do rádia včas, kdy tady mají být.
3: Ne, líní. No, ale co se týče toho zívání, zrovna jsme to nedávno řešili, tak se pozná empatie člověka, se říkává. No, když se na tebe někdo zívne, ty si zívneš taky. Ale stejný je to jako třeba se škytavkou, prej, nebo s volizováním.
0: Chci říct, že škytavka je nakažlivá.
3: No, že by škytavka měla být taky svým způsobem trošku nakažlivá. No. Nebo že tě to jako k tomu aspoň pudí. No.
8: že máš pocit, že musíš taky tak trošku zadrhnout občas, když máš kytavku. No.
3: Tak ještě, že to nemáš třeba u jiných jako těch
8: jako reflexů.
3: Zvuků, který vydávají lidi třeba.
8: Jo, tak jako, že bych třeba mohl své chrápání svést na svou ženu.
0: Jana Knížková a Vojta Efler.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.

0: Na Frekvenci 1 vám nabídneme informace o tom, jak to vlastně dneska budete mít, přátelé.
1: Hele, já vím, že to předpověď je jenom na dnešek samozřejmě, jo, ale já jsem čet různý horoskopy na srpen, že se to tak jako různě nabízí. A je to nějaký prý velmi transformační měsíc.
0: No, on je totiž nějaký, přece o tom jsme mluvili už minulý týden, zásadní úplněk byl, ale bude ještě zásadnější zatmění slunce.
1: No.
0: A to prý ovlivňuje i tvoje bytí a žití.
1: Jo, ale u všeho byla taková jako drobná větička, že první krok musíte udělat vy, jinak se nestane nic.
0: No tak to je jasný.
2: Horoskop Frekvence 1.
3: Astrologicko-karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné čtvrteční ráno přeji všem, vítejte u horoskopu. Dnes je den boje za zákaz jaderných zbraní, den Hirošimy. Svátek slaví Oldřiška a Ulrika. Gratulujeme. Slunce ve lvu a ve vahách zvyšuje senzitivitu a tvůrčí schopnosti. Vzbuzuje fantazii a erotiku, ale i nerozvážnost a těkavost. Co čeká lvy? Energie máte dostatek. Co si umanete, toho byste měli dosáhnout. Nezapomeňte ale na to, že je potřeba také dávat, nejen přijímat. Pane, dobře se rozmyslete, jestli toužíte pohádkách nebo něžnostech. Obojí je totiž dnes možné. Váhy, dnešní dojmy budou mít rozhodující vliv na vaši náladu. Je možné, že v lásce může přijít nějaké rozčarování. Štíři, ve zvýšené míře buďte obezřetní. Můžou vás ohrozit intriky závistivých lidí. Nepanikařte, držte se rozumu. Střelci, čekají vás větší či menší výzvy. Neslevujte ze svých cílů. Hvězdy vám předpovídají jen to nejlepší. Kozorozi, vyřešíte jeden problém a přijde druhý. Smůla střídá šťastnou náhodu. Vodnáři, důvod k dobré náladě budete mít pádný. Nemělo by vám chybět nějaké to překvapení ze strany rodiny a přátel. Ryby, nezůstávejte nevšímaví a opodál. Jakákoliv aktivita směrem k partnerovi se vám vyplatí. Měl by vědět, jak moc ho milujete. Berani, máte slušný fabulační talent, ale je třeba vsadit na upřímnost. Vaše snaha zalhat vám nevyjde, nejspíš se nevyhnete výměně názorů. Víc si uděláte rozhodnutí, které bude mít velkou váhu na vaše osobní záležitosti, zvláště máte-li za partnera raka, panu, váhu nebo střelce. Zamilované páry si udělají romantický večer. Blíženci, fantazie bude pracovat za vás a posune vás do aktivnější polohy. Znáte dobře svou cenu, jen musíte najít optimální řešení, jak se zviditelnit na správných místech. Radci, můžete být poněkud nervózní. Začnete chápat, že problémy se sami od sebe nevyřeší a více se budete snažit. Milí přátelé, nepodléhejte letní náladovosti a berte vše s nadhledem. Dávejte si pozor na cestách a opatrujte se. Mějte se rádi a věřte.

0: Hezké ráno vám přejeme. Jste z Frekvencí 1 s Janou a Vojtou výjimečně, protože včera byl radiokem, Polubka s Mírou řádili víc než je zdrávo.
1: My jsme na začátku toho našeho společného vysílání společně s vámi mluvili o různých zvucích, co člověk dělá, jestli se to dá jako aplikovat na toho druhého, respektive jestli ten druhý se tím může nakazit. Ty jsi zmínil chrápání.
0: No.
1: Já už jsem tady vyprávěla, byli jsme v Barceloně, letěli jsme, že jo. Ze všeho nejvíc chceš, když teda nemáš koupený takovýto přednostní usazení, aby tě dali vedle někoho sympatického.
0: No,
1: jste nevěřili, prostě. No. Já jsem to, vždycky jsem si říkala, já většinou, když to takhle je, nesedím teda vedle svého partnera, je to tak, že prostě každý sedíte jinde.
0: Počkej, a oni už nedávají jako místenky? Prostě máš letenku a kde je místo, tam si sedneš.
1: Když si to nezaplatíš, tak oni ti dají místa, které jsou volné. Takže můj kluk seděl o 6 řad předu, třeba naši kamarádi o 3 řady vzadu.
0: A ty jsi seděla na 11A a byla jsi šťastná.
1: Já jsem seděla na 10E. Jako to je něco, co fakt nechceš, jo. Zpráva paní, která si vezla z Barcelony obrovský puget. Takže co znamenalo? Roztáhla nohy a strčela si tam ten puget. Jo. Takže měla od sebe ty kolena. Zleva, protože jsem seděla uprostřed, pán, který měl asi 200 hodně kilo prostě.
0: No.
1: A ten taky nemohl dát ty kolena k sobě, takže taky rozložený kolena. A což vlastně o tom mluvit nechci, ale ten pán s těma 200 kilo strašně chrápal.
0: Jako, že on usnul.
1: Ty 2 hodiny prostě chrápal.
0: Aha.
1: A já jsem si tak říkala, tyjo, neměl by ho někdo probudit.
0: To jako bydlem do něj
1: šťuchnout. Tou kytkou třeba.
0: Ne, ale nechcete kytičku?
1: To prostě to chrápání je hrozný. No. A víš, co jsem si všimla, že vlastně, když jako chrápe někdo, s kým žiješ, tak si na to dokážeš zvyknout. Ale jakmile chrápe někdo, kdo je cizí, tak je to prostě špatně.
0: A to je vlastně jako můj postřeh tomu, co jsem chtěl říct. Jak jsem byl minulý víkend na tom Hrádečku u Trutnava, tak my tam spíme na chalupě a já vždycky v pokoji spím s kamarádem, se kterým jako hrajeme divadlo. A on chrápe. Bohužel. To se hodně dá nic
1: dělat. To se taky stane.
0: A já jsem se probudil po té první noci a on, nechrápal jsem. A já říkám, chrápal, ale chrápej dál si jak náš pes.
1: Ty prám si jak doma.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou roku.
4: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
6: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radiokempy Frekvence 1.
6: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
7: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
8: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
6: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radiokempy Frekvence 1.
6: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
7: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
2: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Tento pátek za vámi jedeme do Plzně.
8: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů ihned k odběru.

0: Dobré ráno, přátelé, máme pro vás na frekvenci jedna informace, bez kterých se nedá být ani žít.
1: To znamená půlové zprávy, abyste věděli, co je nového.
2: I letos v létě vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Tento pátek za vámi jedeme do Plzně.
3: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
0: Dobré ráno, státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze kolem nákupu urychlovačů za 160 milionů korun ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Na svém webu to oznámilo vrchní státní zastupitelství v Praze. Na jihu Libanonu zemřeli dva izraelští vojáci, 4 byli vážně zraněni. Informovala dnes podle tiskových agentur izraelská armáda. Izrael obvinil militantní hnutí Hizballáh z porušení příměří a udeřil na jižní Libanon. V Česku přibývá lidí bez domova, kteří jsou navíc na invalidním vozíku nebo mají vážná kombinovaná onemocnění. Píše to web České televize. Často jde o seniory, kteří propadají systémem sociální i zdravotní pomoci.
4: Frekvence 1. Doprava.
0: Provoz brzdí na D1.
5: Silný provoz očekávejte při příjezdu do Brna po dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno, kde kolona je mezi 210. kilometrem Holubice až 207. kilometrem Rohlenka. Zdržení je tam okolo 10 minut a ve směru na Vyškov je silný provoz mezi 190. kilometrem až exitem 194. Tam se řidiči zdrží okolo 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Dobré ráno, přátelé, posloucháte Radio Frekvence 1, asi si říkáte, co to je za jiné hlasy, které slyšíme z toho našeho radiového přijímače.
1: Ano, takhle zní Lubka s Mírou po Radio Campu.
0: Ty jsi Lubka, já jsem Míra.
1: Ježíš, to znám jednu krásnou historku, že teda, chtěli jsme mluvit o něčem jiném, ale to musím říct. Kristýna Frejová, herečka, dcera Ladislava Freje a paní Věre Galatíkový, vyprávěla, že jednou takhle do tří do rána seděla se svojí maminkou v kuchyni nad lahví vína a se spoustou kuřiva a povídali si a vedli sáhodlouhé debaty. A ráno, prej, když se tak jako probudili, zazvonil telefon, tehdy byly pevný linky, že jo, a paní Galatíková zvedla telefon a řekla, prosím. A tam v telefonu se ozval, dobré ráno, pane Frej, mohl bych mluvit s paní Galatíkovou. Ale co udělala paní Galatíková? Co? Řekla, moment. Prosím.
2: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Posloucháte Frekvenci 1, je krátce po půl sedmé, spousta z vás právě teď provádí třeba dejme tomu nějakou tu základní ranní hygienu.
1: Tak kde nás posloucháte? Určitě třeba spousta lidí poslouchá ve sprše. Viděl jsi sprchu s rádiem?
0: Myslíš, že přes ten proud vody jsme slyšet?
1: Tak to mají volume doprava.
0: Jo, takhle. Jako.
1: Ale jsou sprchy normálně, kde máš ten repráček a můžeš tam normálně pouštět rádio. Nebo
0: takže řveme na celý činžák. Jo, no takhle, pokud právě teď provádíte hygienu, zaměřte se dneska zejména na tu ústní, no, protože jasně. Dnes je prosím pěkně Mezinárodní den svěžího dechu.
1: Hele, to já řeším žvejkačkou. Jako ne, že bych si nečistila zuby, to asi jako dělala. To asi jako čistila.
0: Dvě kafe, žvejku, cingladu.
1: Ale jinak já vyžvejkám strašně moc žvejkaček.
0: A to já taky, ale ne, protože bych jako měl potřebu nějak jako dbát na, protože já si čistím zuby třeba i třikrát denně, jo. Ale spíš kvůli tomu, že to vlastně jako zaměstná ty panty a vlastně to sklidňuje.
1: Ono to uklidňuje, no. Ono to opravdu uklidňuje. A další věc je ta, že já jsem třeba přišla k zubaři a zubařka mi říká, já jsem se ani nikdy nevšimla, že jsem vám takhle pěkně obrousila všechny ty plomby. Já říkám, to jste vám obrousila. To bude se těma žvejkačkama.
0: Já myslím, že ty tam takhle jezdila takovým tím drátkem. Ten zub je nějaký měkký, to je orbitka.
2: Ráno Frekvence 1. Ráno Frekvence 1. 6 až 9. Lepší ráno.
3: Mimořádná příloha fotbalový pod.
2: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
4: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Tento pátek za vámi jedeme do Plzně.
2: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radiokempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
4: I letos v létě jedeme za vámi.
5: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
4: Radiokempy Frekvence 1.
5: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
7: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
8: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
9: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
8: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
10: Voda už prostě nestačí.
11: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny. ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
9: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
3: Zim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží. Co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa? Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
12: V Libanon došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
13: Najděte.
14: Fun Play originál série se vrací.
15: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
14: Nová mise.
16: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
14: Nová výzva.
17: Ono se vždycky něco stane.
14: Extraktoři. Nová série od pátku pouze na Fun Play.
18: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
19: Tohle je boží.
18: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
19: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
18: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.

0: Radio Frekvence 1, přátelé, my jsme mluvili o hygieně, po hygieně přichází snídaně, že jo, snídaně třeba si dopřát, nějakou hezkou, vydatnou a nevím, jak to má tady Vojta, jak to máte vy, ale já si jako vlastně moc nefotím jídlo. Nebo takhle, já si ho jako třeba ráda vyfotím, ale nerada ho moc postuju. Víš, taková úchylka je, protože než si to vemeš, než to strčíš do úst, tak si to prostě musíš 20krát nafotit, pak to musíš postnout a pak to teprve píš.
1: Ještě jo. Přefiltrovat samozřejmě, než to dáte na ten Instagram.
0: A většinou se lidi ťukají na hlavu. No. Na hlavu. Myslím, že Xindl X o tom napsal nějakou písničku.
1: A já jsem dokonce jednou viděl video, jak by to vypadalo, kdyby se lidé opravdu bavili, jako tak, jak píšou na ten Instagram.
0: Jo.
1: Jako představ si, že se s někým potkáš ten člověk ti řekne, dneska jsem měl k obědu luxusní rajčatovou omáčičku, jo, k tomu 6 krevíčků a hovězí jak dortíček.
0: To tam takhle píšou, jo?
1: No, sorry, že jo, no.
0: Tak to jsou blbečci. Ne, ale počkej.
1: Nepoužívejte zdrobně liny.
0: Pardon. Nechci se nikoho dotknout, ale pozor, jestli tohle děláte, tak je to vlastně dobře. Představte si, že nějaký odborníci na výživu přišli s informací, že fotografovat jídlo je vlastně ve své podstatě užitečný.
1: A v jakém smyslu?
0: Toto je vědecké zdůvodnění. Jo. Jistý časopis zveřejnil výsledky výzkumu, který potvrzuje, že zveřejňování fotografií jídel protahuje konzumaci, což je vyvoláno požitkem z pohledu na přitažlivě vyhlížející jídlo a těšením se na chuťové vjemy z něj, což umožňuje připravit se na příjem jídla a získat z něj mnohem větší maximum užitku.
1: Jo, rozumí. Takhle, že je to vlastně jako takový appetizer.
0: Než se do toho pustíš, tak ti to vlastně zabere nějakých 20 minut, než to vyfotíš, upravíš, postneš, napíšeš tam čiči, a pak se do toho teprve zakousneš.
1: A není lepší dát si předtím toho panáka jako aperitiv?
0: Jako je, ale něco na tom bude, jo. Blbý je, že to máš teplý, no. Respektive studený.
1: A teď si vem, že ty si to vyfotíš, jako vypadá to krásně, to jídlo, postneš to, řekneš si, a teď se do toho pustím a dáš si první sousto a řekneš si, fuj, to je hnus.
0: To je o tom právě, ty sociální sítě lžou. To nejlepší z muziky.

0: Po 7. hodině na frekvenci 1 pro vás máme další skvělou muziku, což vám zahrajeme.
1: Třeba The Cure. Taky budou Imagine Dragons.

0: dobré správy. Za chvilku.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
5: Když uvidíte Albert, vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
1: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Tento pátek za vámi jedeme do Plzně.
5: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radiokempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
5: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
7: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radiokempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
5: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
8: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
9: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
8: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
1: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
10: Káťa Vavřínová je tu s nimi. Dobré ráno.
11: Pěkné ráno. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v kauze Bulovky. Klimatický jev El Niño může způsobit u 50 milionů lidí stav akutního hladu a provoz brzdí na D1 směrem na Brno a Vyškov. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze kolem nákupu urychlovačů za 160 milionů korun ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Na svém webu to oznámilo vrchní státní zastupitelství v Praze. Zároveň ve stejném případu navrhlo schválení dohod o vině a trestu s jedním člověkem a dvěma právnickými osobami. Podle dřívějších informací seznam zpráv byly v této kauze mezi obviněnými mimo jiné bývalý poslanec ODS Marek Schneider nebo bývalá ředitelka nemocnice Andrea Vrbovská. Česká národní banka dnes bude opět řešit změny v takzvaných úrokových sazbách. Podle ekonoma a šéfa Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy je ale zbytečně opatrná. Frekvence 1 také řekl, že by centrální banka měla úrokové sazby spíš snížit.
0: Ta opatrnost je podle mě dědictví minulosti. A nakonec guvernér Aleš Michl byl ještě součástí předchozí bankovní rady, která tady nechala rozjet tu velkou inflační krizi tím, že byly přehnaně opatrní. Teď jsou podle mě vlastně kvůli té zkušenosti zbytečně agresivní, zbytečně ty úrokové sazby drží vysoko.
11: Aktuálně je úroková sazba na hodnotě 3,75%. Rozvíjející se klimatický jev El Niño by do konce příštího roku mohl způsobit zhruba 50 milionům lidem akutní hlad. Podle deníku The Guardian na to upozornil Světový potravinový program. Podle něj už nyní čelí vážné potravinové nejistotě 225 milionů lidí ve 45 zemích. Fotbalistky Slávie vstoupily do miniturnaje druhého předkola kvalifikace Ligy mistryň ve Skotsku porážkou 1-2 po prodloužení. S Glasgow Rangers a prestižní soutěž si nezahrají. V sobotu je čeká Kodaň a souboj o třetí příčku a přesun aspoň do kvalifikace evropského poháru.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
11: V Čechách bude oblačno až zataženo, místy s přehánkou a bouřkami. K večeru budou srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude jasno až polojasno, odpoledne a večer tady ale oblačnosti od západu přibude a přidají se lokální přehánky a bouřky. Denní maxima opět vysoko, naměříme 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
11: Popojíždět budete na D1.
12: Silný provoz očekávejte při příjezdu do Brna po dálnici D1 na trase z Vyškova na Brno, kde kolona je mezi 210. kilometrem Holubice až 207. kilometrem Rohlenka. Zdržení je tam okolo 10 minut a ve směru na Vyškov je silný provoz mezi 190. kilometrem až exitem 194. Tam se řidiči zdrží okolo 15 minut. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Petra.
11: Ze zpráv je to vše, pokračuje ráno na Frekvenci 1 s Janou Knížkovou a Vojtou Eflerem.
13: Dobré ráno, přátelé, krátce po 7 hodině posloucháte Rádio Frekvence 1. A když už jsme u těch mezinárodních dnů, jeden jsme zmiňovali, že
14: ano, to je den svěžího dechu je dneska.
13: Den svěžího dechu. Tak no, dneska tak 6. srpna, zkusme to přeložit, jo, je mezinárodní den Root Beer Float.
14: Já jsem na to narazil taky a schválně jsem to ze svých seznamů témat vyndal.
13: Já jsem spolíhala na to, že to přeložíš, protože ty víš anglicky, že jo? Nation to Root Beer Float Day.
14: Root je kořen, beer je pivo. Jo.
13: Float?
14: Float jako plout.
13: A nejde to float?
14: Nebo vznášet.
13: Float?
14: No.
13: Float?
14: No.
13: To tak může být, viď?
14: We float all here, jako všichni se tu vznášíme.
13: Takže Root Beer Float Day.
14: Takže dneska je den zakořeněného piva, vznášejícího se piva. Hmm. Počkejte, já
13: to je možná, jakože v tobě prostě koření. Já nevím. Já vlastně vůbec nevím, co tím básní chtěl říct, ale přišlo mi to zajímavý. Trošku jsem spolíhala na to, že to máš přeložený, že to prostě dáme tady, když dáme hlavy dohromady.
14: Je to den, během kterého lidé oslavují osvěžující desert, zvaný Root Beer Float.
13: Jo, tak.
14: Je to nápoj, který vznikne tak, že do sklenice sladkého bylinného nealkoholického nápoje Root Beer, kořenové pivo, se přidá kopeček vanilkové zmrzliny.
13: To je pivo se zmrzlinou.
14: Zmrzlinou,
13: ano. No. No, to je hustý.
14: Prostě braník s míšou, no.
13: Tak to je ale hustý.
14: No.
13: Tak to se všichni potkáme v jedný místnosti.
1: Knížková a Vojta Eflér. Ráno Frekvence 1.
2: Ráno Frekvence 1.
1: 6 až 9. Lepší ráno.

0: Posloucháte Frekvenci 1. Hezké ráno po 7. hodině z Frekvence 1. Zajímalo by mě, kde nás teď posloucháte. Kde trávíte prázdninové 6. srpnové ráno?
1: Hele, já to vidím třeba tak, když si vzpomenu na svoje dětství, tak my jsme často jezdili do kempu. Fakt jsme kempovali v těch stanech. A protože jsem ráno stávala jako jedna z prvních, tak jsem si vždycky šla stoupnout do fronty na místní rohlíky, jo?
0: No jasně.
1: Jsi si musel buď objednat, anebo jsi musela ráno přivstat.
0: A tam hrálo rádio a prostě lidi...
1: Přesně tak, hrálo tam to rádio. Ano. A pamatuju si, že jsem vždycky přišla do té fronty, tam stál stejný muzikář, jo, který taky prostě stával. Čekali jsme tam spolu na ty rohlíky a pak jako prostě v kempech, když my jsme jezdili na tu dovolenou, se stávalo pozdě. Stávalo se třeba o 8:30, když tě teda, že v momentě, kdy tě prostě vyhnalo teplo z toho stanu.
0: No jasně.
1: Takže věřím, že teď někdo stojí ve frontě na rohlíky.
0: Jo, možná někdo stojí ve frontě na rohlíky, někdo ve frontě na vyprošťovák, podle toho, jak to vypadalo třeba včera na našem radiokempu. Nicméně, já jsem totiž prožil jedna z nejkrásnějších letošních rán minulý víkend. Já jsem byl na chalupě, na Hrádečku u Trutnova ve Vlčicích, my tam jezdíme každý rok první víkend v srpnu. A tam člověk vstane a vstává se tam taky poměrně brzo, i když se třeba klávosí do 2-3 do rána u stolu a jako byly teplý noci, takže nebyl problém sedět a povídat si a popíjet a tak. A stejně prostě všichni mezi tou 7 a 8 ráno vstaneme, vylezeme na to zápraží té chalupy a koukáme na to, jak se probouzí kolem nás ten les.
1: No, to je krásný, no. A je tam, to ticho, nikde ani noha.
0: Je tam úplný ticho.
1: Jenom ty ptáci tam řvou.
0: A já jsem říkal, běda vám, jak někdo pustí rádio.
1: No.
0: Takže vlastně nás teď neposloucháte a tím pádem jste šťastní.
1: Ne, fakt. Jako ideální stav, kde to vypnout.
2: Frekvence 1.

0: I po ránu na frekvenci 1 hádáme poslední slovo, to znamená, že teď máte šanci. Volejte 257 400 999, peníze čekají.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Dobré ráno, kdo pak se k nám dovolal?
4: Dobrý den, tady je Lenka.
3: Lení, máme tady pro vás takovou hezkou sumičku. Ve čtvrtek ráno si můžete vyhrát takhle v 7 hodin 18 minut 12 000 korun. To by šlo?
4: To by šlo, to by bylo super.
3: To by šlo. Tak jo, držíme pěsti. Potřebujeme jedno jediné slovo, který patří do konce věty Petry Hřebíčkové. Tak jdem na to?
4: Ano.
3: Věta zní takto.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
3: Tak co je váš tip?
4: Kolo.
3: Kolo. Pojďme zkusit, jestli patří na konec téhle věty slovo kolo.
5: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
3: Nepatří. Děkujeme za pokus. Mějte se krásně, hezké ráno.
4: Taky se mějte hezky.
3: Naslyšenou. 12 000 plus 500, takže 12 500 korun. Tato částka na vás bude čekat kolem 8:45.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu.
1: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
7: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Tento pátek za vámi jedeme do Plzně.
1: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
7: I letos v létě jedeme za vámi.
2: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
7: Radiokempy Frekvence 1.
2: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.

0: Nové zprávy na frekvenci 1 a informace o počasí. To je samozřejmě, a říkáme to pořád, to nejdůležitější, co nás zajímá, protože když víte, jak bude, můžete se přizpůsobit třeba...
1: Oblečením.
0: Za penězma.
1: Ne, oblečením, jestli něco lehkého nebo něco pogumovaného, protože v létě v podstatě nic jiného nepotřebujete.
0: No, ale taky jsem si myslela, že třeba víte, že nevím, dneska se zdržíte někde v centru, že jo, na náplavce třeba v Praze nebo kdekoliv jinde, nebo naopak.
1: Takže čistý spodní prádlo.
0: Jak to myslíš?
1: Náhradní, kdyby
0: to
1: nám...
2: Vychází blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový blesk hobby právě v prodeji.
3: Pěkné ráno, zlínská pobočka brněnského krajského soudu dnes znovu začne projednávat případ loňského zapálení baru ve Zlíně. 30-letému Danielu Kratochvílovi za ně hrozí 12 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Obžalovaný je z pokusu o vraždu, pokusu o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci. Kolumbijská policie ve středu oznámila, že zabavila autobus s výbušninou, který podle ní měl posloužit k sabotáži sobotní inaugurace nového prezidenta. Ta se uskuteční netradičně ve městě Cali. Silná erupce sopky Fuego nedaleko metropole středoamerické Guatemaly skončila. Úřady kvůli tomu nechaly evakuovat 1700 obyvatel. Informovala o tom agentura AFP. Podle ní zároveň začal návrat obyvatel do vyklizených obcí poblíž vulkánu.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: Zpomaluje se na D4.
5: Dopravní omezení zpomaluje provoz na dálnici D4 ve směru do Prahy. Mezi 12. a 9. kilometrem popojíždí řidiči 20 minut. A odstavenou dodávku s defektem nepřehlédněte na 98. kilometru dálnice D5 na trase z Rozvadova do Prahy. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
2: Žít podle počasí na frekvenci 1.
6: Krásné ráno, také dneska bude dusný a tropický den, ale nejvyšší odpolední teploty se v Čechách zastaví do 34, na jižní Moravě do 37 stupňů Celsia. Budou to sice teploty ještě stále vysoko, ale už to alespoň nebudou ty čtyřicítky a během odpoledních hodin na většině území Česka zaprší. A pozor, místy opět očekáváme i silné bouřky doprovázené nebezpečnými meteorologickými jevy. Pojďme ale hezky od začátku. V Čechách bude už od rána oblačno až polojasno, postupně až zataženo, s deštěm, s přeháňkami a místy se silnými bouřkami. Ty budou doprovázené přívalovým deštěm o intenzitě kolem 40 litrů na metr čtvereční. Nárazy větru budou dosahovat rychlosti 80 km za hodinu a chybět nebudou ani kroupy. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku dne ještě azuro a postupně bude docházet k přibývání oblačnosti, ale srážky nebo bouřky se tam budou vyskytovat až ve večerních hodinách.
1: Je po 7:30, hezké ráno přejeme.
0: Mám tady takový výborný doporučení, narazila jsem na článek, kde je 40 věcí, které byste měli dělat, abyste měli lepší den. Jo, takhle, abyste měli vlastně obecně lepší
1: a
0: život.
1: A teď si je všechny vyjmenujeme.
0: No pozor, ale 40 věcí, 38 no. Mi přišlo jako věci, které znáš, nevím, po ránu si dej teplou vodu a dojdi se zacvičit.
1: Za každých okolností se usmívej.
0: Přesně no, tak, jasně, zdrav a já nevím, pomáhej slabším a tak.
1: Do kaferu.
0: Ale pozor, přesně. Ne, do rumu, kafe. A tady mě zaujaly dvě věci a chci je vypíchnout. Píše se tady, 8. bod, zaskákejte si na trampolíně, alespoň 20 minut.
1: 20 minut na trampolíně.
0: Protože to je prý skvělá věc na lymfatický systém.
1: Ale tak jako my jsme se tady bavili, a nevím, jak je to dlouho, je to týden, co jsme se bavili o skákání přes švihadlo?
0: Jo, vlastně no. Jo, a to je dost podobný.
1: A to je dost podobný, akorát, jako skákat se švihadlem na trampolíně, to sice jako pomáhá lymfatickému systému, ale je to skoro o držku, jo.
0: Víš, jako musíte umět ty salta pořádně. No. Ale pozor, ještě mě zaujal bod číslo 20. Žvíkejte olej. Lžíce kvalitního oleje, která je převalována v ústech 15 až 20 minut, zbaví dutinu ústní a jazyk bakterií. A nejenom, že budete mít bělejší zuby, ale je to prostě zdravý. Nejvhodnější je olivový nebo kokosový olej. Žvíkat olej.
1: Žvíkat olej? Jak můžeš olej žvíkat?
0: Ty nemůžeš žvíkat olej?
1: Takže žvejkneš do oleje a zjistíš, že to teče. Jako to je no, prostě...
0: Tak musíš dávat do pusy ten žvejkací olej.
1: A on je žvejkací olej. Já vím, že je olej ve spreji, jo. Ježi, tu nádobku, že mám žvejkat.
2: Knížková.

0: Frekvence 1 proplácí účtenky, jdeme na to právě teď.
1: Frekvence 1 platí za vás.
2: Právě teď.
3: A komu dneska po ránu zavoláme?
0: Pojďme zavolat Heleně a to Hranice na Moravě Hranice je to místo, kam voláme.
3: To je docela známé jméno, že ano?
0: Helenka?
3: Kvůli propastem.
0: Jo, Hranice na Moravě.
3: Hranice, jsem myslel.
4: Tak. Prosím.
3: Dobrý den, Helenko, které rádio platí za vás?
4: Frekvence
0: 1. No, je to tak. My tady máme v ruce vaši účtenku a chtěli bychom se zeptat, jestli sama víte a vzpomenete si, za co jste utrácela, pokud teda nebylo těch účtenek víc.
4: No právě, že jich bylo víc.
0: Bylo. Tak tohle se týká vašich vlasů.
4: Fén.
3: Jste si koupila fén.
4: Ano, ať nemusím, jak jsem psala, sušit vlasy nad plamenem.
0: To jste vtipná.
3: Jednou byste si vlasy sežehla, asi je.
0: Tak hlavně píšete, že ten starý přestal fungovat, takže jste pořídila nový.
4: Ano, to se mi rozbilo.
0: Jak dlouho jste měla starý fén?
4: No necelý rok.
0: Fakt?
3: No tak ale to byl nějaký vadný výrobek, to ne? To bylo ještě na reklamaci přece.
0: To jste mohla ještě prohnat reklamací.
4: No já jsem ho vrátila.
0: Jo?
4: Jsem si koupila nový.
3: V pořádku.
0: Tak a pojďme ještě na tu cenu. Nebylo to moc, ale každá koruna se počítá.
4: Já myslím, že koupím 350-349.
0: 545 korun.
3: Tak to je ještě o 200 víc, než jste odhadla, to je skvělý.
0: Tak peníze určitě posíláme, moc gratulujeme. Ať se vám daří a přejeme vám, aby vám to foukalo.
4: Děkuju.
3: Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Léto
2: v rytmu Frekvence 1.
1: Velké hlavy na Frekvenci 1?
2: No jasně. To je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
5: Včera ke mně z ničeho nic přišla moje dospívající dcera. Objala mě, bylo to moc milý, pak zase odešla za maminkou.
1: Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
5: A následně z kuchyně slyším, máš pravdu, přibral.
2: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
1: Co vás baví? Velké hlavy.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
6: Vychází blesk hobby nabitý letní inspiraci.
7: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
1: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Tento pátek za vámi jedeme do Plzně.
7: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
10: Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané lívanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový blesk hobby právě v prodeji.
11: Come on, yeah.

0: a také zprávy už za chvilku.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
0: A raz, dva.
3: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
1: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Tento pátek za vámi jedeme do Plzně.
3: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
1: Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo má Káťa Vavřínová. Hezké ráno.
4: Dobré ráno. Policie v Moskvě našla tělo jednoho z muže z dvojice, která uvízla na tamním jezeře. Od vysokých teplot si jen tak neodpočineme a brzdí se na D4 a D11. Policisté našli tělo 28letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře most byl v tu dobu na pedalboardu. Po druhém pohřešovaném stále pátrají. Policisté našli tělo ve středu večer. Informovali o tom dnes na sociální síti X. Rodinám obou mužů jsou k dispozici krizoví interventi, kteří poskytují psychickou podporu a pomoc. Při silné bouřce zůstala na jezeře 6členná skupina. 4 lidi se podařilo záchranným složkám z vody dostat do bezpečí. 2 lidé podle prvotních informací spadli do vody. Teploty v Česku o víkendu po pátečním ochlazení na 28 stupňů opět stoupnou na tropické hodnoty. Bude jasno až polojasno a až 34 stupňů Celsia. Podle meteorologů se v neděli mohou k večeru objevit deště i bouřky. Trapy ale potrvají i v dalších dnech, kdy se vyjasní a teploty se dostanou až na 35 stupňů. Jaroměř obléhají tisícovky metalistů. Město znovu hostí jeden ze světově nejvyhlášenějších festivalů tohoto žánru a počítat s tím musí i řidiči.
5: Fanoušky sem táhne už jen to, že jde o festival bez běžných šablon, který se prostě vymyká. Je třeba už zvykem, že i velké kapely jej často pojmou jako rodinnou dovolenou, nikoli co by hudební povinnost. I proto je letošní novinkou například prohlídka pevnosti právě pro kapely. Pro obyvatele města i řidiče projíždějící Jaroměří to ovšem také znamená obrnit se trpělivostí na silnicích i ve frontách v obchodech. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
4: Tenistka Linda Nosková po wimbledonském triumfu prohrála v Torontu první zápas s Kitty McNallyovou 6-7, 1-6. Ve druhém kole vypadla i Barbora Krejčíková.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
4: V Čechách bude zataženo s přeháňkami a bouřkami a to i silnými. Naopak na Moravě bude nejdřív jasná až polojasná obloha, zatáhne se až později a přidají se přehánky i bouřky. Nyní maxima opět vysoko 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: Brzdí se na D4 a D11.
6: Dopravní omezení zpomaluje provoz na dálnici D4 ve směru do Prahy. Mezi Řitkou a Jílovištěm po pojíždí řidiči 40 minut. 20 minut se zdržíte v dopravním omezení i na dálnici D11 u Sacké směrem do Hradce Králové mezi 22. a 31. kilometrem a na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova na 27. kilometru u Držovic nepřehlédněte odstavený jeřáb. Z dopravního centra ředitelství stanic a dálnic Markéta.
4: Po zprávách už mají slovo Jana Knížková a Vojta Efler.
0: Pohrvé vstávání, vstáváte s rádiem Frekvence 1 na knížku a Vojta Efer. Dnes pojďme to ještě objasnit, proč jsme tu. Je to výjimečná situace, naši kolegové byli na radiokempu a nechce se jim vždycky po ránu takhle se vracet z těch míst, což je docela logický.
7: Ale jako já tomu taky vlastně rozumím, protože co si budeme povídat, jako my když to odpoledne jdeme na radiokempu, tak to máme s tím, že je to vlastně normální odpolední vysílání,
0: přesně,
7: prodloužený o 2 hodiny, když to Lubka s Mírou mají ráno.
0: Mají ráno a pak ještě odpoledne.
7: Pak se přesunou přes půlku republiky,
0: no,
7: a pak mají 5 hodin vysílání před sebou, že jo?
0: No, jako to... musíme jim to dopřát. Prostě
7: ne, já mám pocit, že to zavání už jako terminátorstvím, že to není jako vlastně přirozený to, co oni dělají.
0: Já nevím, co by na to řekl zákonník práce. Dobře, zákonník do toho tahat nebudeme.
7: Ne, ne, ne, to jsme nechtěli, milé vedení, to jako není takhle myšlený, jako by se máme rádi a je to tady krásný.
0: Jo. Tak pojďme si to udělat hezký, máme před sebou ještě jednu společnou hodinku, než přijde Miloš Pokorný, no a my samozřejmě na ten uplynulý radiokemp vzpomínáme a na ten následující vás budem zvát.
7: A ten bude stát za to.
1: Jana Knížková a Vojta Efler.
2: Dobré ráno.
7: Dobré ráno.

0: Posloucháte Frekvenci 1. Znám lidi, kteří si kránu tu a tam dopřejou takovej ten jako hogo-fogo luxus, že si dají třeba šampaňský k snídani. Na dovolených se to hodně dělá.
1: No, víš, co se pije po ránu teď? Teď se pije mimóza.
0: Mimóza?
1: Víš, co je mimóza?
0: Mimóza
1: je
0: alkohol.
1: Prosecco s džusem.
0: Jo, prosecco s džusem.
1: A je to takový jako fresh.
0: Mě vždycky naskočí mixela a to bylo peklo, ale svýho času. Ale šampaňský. A pozor, jsou i frajeři, kteří jedí k snídani ústřice. A včera byl Mezinárodní den ústřic. A já jsem o tom chtěl trošku promluvit, protože ústřice je věc, kterou já jsem ještě v životě neochutnal.
1: No, jestli máš rád seafood, tak bys to ocenil.
0: No, ale moje sestra byla asi před 3 týdnama ve Francii a byli na místě, kde se ty ústřice lovějí, že tam je jako farma přípobřežní. A tam jsou stánky a tam si můžeš koupit takovou tu úplně echt čerstvou ústřici, respektive 5 minimálně, oni to jako pomíjně prodávají. Sedneš si tam na schody, tu ústřici vysrkneš, dají ti k tomu tu skleničku toho perlivýho vína, že jo. Dáš si tu ústřici a ty skořápky normálně jako odhodíš, protože tam už vartujou radci.
1: Aha, a ty si to tam
0: berou. A ty si to rozeberou, jo. A říkala, že to bylo vlastně, že teda jí to chutnalo v té hře, že jejímu manželovi to chutnalo a jejich 18-letí synové řekli, že tohle nemají zapotřebí a šli někam jako na rajs.
1: Podle mě to je přesně to jídlo, ke kterému musíš asi dozrát trošku.
0: A to je to samé jako olivy.
1: Přesně, olivy. No. Mě to teda taky nechutnalo. A když jsme byli teď v té Barceloně, tak jsme se tam byli podívat na takovým místním trhu, kde mají všechny tyhle ty dobroty a strašně moc samozřejmě tady těch mořských plodů. A byli tam humři, oni byli ještě živí.
0: No a teď humři se přece dělají, takže se dávají jakoby do vroucí vody. No.
1: Jako nechceš jít kolem pultu, aby na tebe mrkala tam nějaká věc.
0: Připomínáš mi období Vánoc. Zase zmíním mojí sestru. Oni přestali takhle jíst kapra.
1: Mrkal na ně moc často.
0: No, protože švagr šel prej koupit kapra před Vánocema. Se takhle v srpnu bavíme o Vánocích. A ségra připravila prej tu štědrovečerní večeři, bramborovej salát, byl ten smažený kapr. Popřáli si hezký Vánoce, dobrou chuť, začali jíst.
1: Jo,
0: a švagr si dal jedno sousto, takhle položil tu vidličku, řekl, já nemůžu.
1: On žije.
0: Ne. A moje ségra na to říká, proč nemůžeš, jako je špatný. A on říká, ne. Ale on na mě tak koukal.
1: Ježišmarja.
0: A od té doby filé.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.

0: Tak přátelé, jsme v měsíci srpnu, před námi ještě spár, vlastně jsou to takový spáry. Vlastně se necháte chytit do spáru zábavy, pokušení.
1: Dobré nálady. A vkusného, řekněme, jakoby veselení se.
0: Vkusného, to nevím.
1: Možná zkusného, ano, že to zkusíte.
0: No, každopádně chceme mluvit o radiokempu, který je před námi, protože ten, co je za námi, tak ten už je minulostí a stál za to samozřejmě.
1: Co se stalo na radiokempu, ať zůstane na radiokempu. A pro následující tři radiokempy to bude platit obzvlášť, protože dámy a pánové, následující tři týdny jedeme radiokempy my dva.
0: Ten následující 12.8. bude na Vranovské pláži, což ano. Je za nás teda jako jedna z nejhezčích pláží, nebo respektive ten kemp je prostě.
1: Ale bavil jsem se tady o tom s Tomášem Fílou, předevčírem nebo kdy. A bavili jsme se, on říkal, a kdy jedete na radiokemp jako vy dva, jako my dva spolu? A já jsem říkal, no my jedeme až Vranovskou pláž. A on říká, Vranov, tam je to stejně nejlepší. Já jsem říkal, protože Vranov to už není kemp, to je středomořský letovisko.
0: Trošku to tak vypadá, no. To je pravda. No. Jako, když tam vyjde to počasí, což věříme, že samozřejmě vyjde, že jo, to je objednaný.
1: Je to v podstatě jak kemp v Primoštenu, by se dalo říct, jo.
0: No.
1: To jsou tam ty vysoký sosny, jo.
0: Jako jasně, to hraje velkou roli. No. Máš se kam schovat do stínu, jo. Když
1: ceny tomu odpovídají.
0: No, ty jsem to chtěla říct. Tak, ale my se tam na vás těšíme 12.8. ve středu od 14 hodin, kdy tam budeme vysílat živě, což je vlastně takový běžný program. Od 14 do 19 tam vlastně můžete občas kouknout i třeba, jak se to rádio dělá, no ale pak přijde po té 19. hodině ta třešnička na dortu.
1: No a třešničkou, možná i se stopkou, bude Ondra Ládek, alias Xindl X.
0: Xindl X, ten s námi jezdí vlastně docela často. A musím teda říct, že kdykoliv s námi vyrazil, tak to přitáhlo mraky lidí a tak, bez rozdílu počasí. Jo.
1: Ale hlavně mě u Xindla X u Ondry hrozně baví, že když on vyleze na to pódium, on tam vlastně střeje sám s kytarou nebo má spolu kytaristu většinou. A že on jakmile začne zpívat, tak ty lidi zpívají s ním, že ty jeho texty jsou tak dobře známý mezi tím jeho publikem. A nebo třeba i mezi lidma, kteří na něj normálně nechodí, ale ty písničky znají, že to je vlastně taková jako davová záležitost.
0: Je to vlastně podle mě cílem každého toho zpěváka vytvořit muziku takovou, aby ji nemusel na těch koncertech vůbec zpívat.
1: No jasně. No,
0: ne, a jemu se to povedlo.
1: Hele, dáme si Anděla, je to od Ačka, jo?
0: Přesně tak. Takže příští středu Vranovská pláž, další radiokemp a my se na vás těšíme.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz
3: a už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení.
5: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelům stroje na audiovizuální zázraky.
6: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Tento pátek za vámi jedeme do Plzně.
5: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
7: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
8: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
7: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
9: Voda už prostě nestačí.
10: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety.
9: Voda.

0: Půlové zprávy před námi, to znamená informace, bez kterých dneska nedokážete fungovat.
1: Ano, přátelé, no a po půlových to se samozřejmě ví a vy to očekáváte, bude tady vlastně druhé kolo posledního slova.
0: Takže penízky.
1: Takže penízky a vy na to určitě čekáte a vzhledem k tomu, že nám tady už blikají telefony, tak nejenom, že na to čekáte, ale vy už voláte. Dobré ráno, policisté našli tělo 28-letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl v tu dobu na paddleboardu. Po druhém pohřešovaném stále pátrají. Policisté našli tělo ve středu večer. Informovali o tom dnes na sociální síti X. Nejméně 3 lidé zemřeli při nočních ruských útocích na obec Balaklia v ukrajinské Charkovské oblasti. Uvedl to šéf regionální správy Karabanov. A nadcházející 12. srpen se po se ve znamení hned dvou neobvyklých astronomických úkazů. Částečné zatmění slunce, k němuž dojde těsně před jeho západem a meteorický roj Perseidy. Jeho nejsilnější fáze přijde jen krátce po zatmění a bude viditelný odkudkoliv.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A jaký je provoz, tak to nám řekne Markéta.
3: Dopravní omezení zpomaluje provoz na dálnici D4 ve směru do Prahy. Mezi Řitkou a Jílovištěm po pojíždí řidiči 40 minut. 20 minut se zdržíte v dopravním omezení i na dálnici D11 u Sacké směrem do Hradce Králové mezi 22. a 31. kilometrem. A na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova na 27. kilometru u Držovic nepřehlédněte odstavený jeřáb. Z dopravního centra ředitelství stanic a dálnic Markéta.
1: Posloucháte Rádio Frekvence 1, pohodové vstávání, pohodové ráno, i když jste tací, co už jste dávno na nohách, že jo?
0: No, samozřejmě, možná se někdo z vás jde teprve lehnout, protože jste ponoční, takže dobrou noc.
1: No a nebo jsou tací, jsou taky, já jsem totiž, když jsem začínala tady na Frekvenci 1, tak jsem chodila vysílat v noci.
0: No, jo,
1: a vysílala jsem třeba od půlnoci do 4 nebo do 5. A byli lidi, kteří stávali několik let v kuse za sebou, třeba ve 3:30. Ve 3:30 bylo pro ně prostě hodina, kdy vstávají do práce, protože jim začíná šichta třeba za hodinu.
0: Ale to pořád takový lidi jsou. A začíná jim ta šichta třeba jako později, jo? Ale já jsem se o tom nedávno bavil vedle s Petrem Říbalem z Evropy 2, protože on svýho času dělal snídaně znovu. A on říkal, že vstával 3:30 úplně normálně, protože v té televizi musíš být dřív než v rádiu.
1: Aby tě učesali
0: na líči. Prostě člověka z vás musí udělat takhle po ránu, ale hlavně tam jsou ty porady, že jo, dramaturg řekne, jak je to poskládání.
1: Jasně. Jako to je něco za něco, no.
0: No,
1: takže zdravíme i vás, co máte za sebou půlku dne už pracovního.
0: Takže dobrou chuť, pokud právě obědváte.
4: Jana Knížková.

0: Posloucháte Frekvenci 1, poslední slovo za malou chvíli, jako už se můžete chystat samozřejmě, ale než se nachystáte, tak my vám ještě něco povíme.
1: Všímáte si, přátelé, jak strašně často se teď skloňuje pojem, nebo pojem, zkrátka ADHD? Že lidi jako začínají zjišťovat, že mají vlastně ADHD.
0: A pozor, nejenom lidi. O víkendu, jak jsme byli na té chalupě na hrádečku. Ne, pozor, tak tam byla dcera majitelky té chalupy a ona má dva pejsky. Jednu má 14-letou veteránku, takovou roztomilou, jakoby pejsčí babičku a má novou pejsčí dívku, 4-letou. A ta přiběhla, se všema se vítala a ta její majitelka tam stála, říká, ona má ADHD. Jsem říkal, prosím tě, jenom tady lítá mladý pes, že jo, úplně normálně. Jo, ona ne, že má diagnostikovaný od veterináře, že
1: ale
0: má ADHD.
1: Ale nekecej.
0: No, a je říká, co jí dáváte? Oxazepam nebo co?
1: až ty z toho zakuckala. No, prostě, ukazuje se, že lidi dokážou, nebo takhle, že ta diagnóza ADHD se dokáže objevit, nebo dokáže, špatný slovo, každopádně se prostě zjišťuje v dospělosti, že máte ADHD. Je to vlastně odpověď na otázku, proč jste prostě zvrklí, proč se nedokážete soustředit dlouho, proč děláte milion věcí naráz a žádnou pořádně nedokončíte. Víš, jakože vlastně ten neduch, se kterým bojuješ celý život, má najednou pojmenování.
0: Jo. A přitom dřív se ti říkalo,
1: no, ve škole ti říkali, že jsi prostě jako zlobivej, tak no. Teď jsi ADHD a máš ten štempel a vlastně ti nemůže nikdo nic říct. Jsi nepozornej, je tam určitá impulzivita. No, prostě to tak je, no.
0: No, hele, důležitý je, že si všechno, co se nám děje, umíme takhle pojmenovat a dát to do tabulek, no.
1: Jako myslím si, že je furt lepší říct, že máš ADHD, než že jsi prostě
0: magor.
1: Mimo.
2: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky. Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Tento pátek za vámi jedeme do Plzně. Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru. Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz

0: kolo posledního slova je právě teď před námi. Takže 257-400-999, to je číslo, které byste měli vytočit, zavolat sem k nám do studia a vyhrát penízky.
1: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
3: Tak kdo pak to řekne za celebritu? Dobré ráno. Haló.
4: Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Můžeme vidět vaše jméno?
4: Milda.
3: Milda. Mildo, odkud voláte?
4: Brno.
3: Brno. Stručně, jasně, krátce, to je jasný. Máme tady pro vás 12 500 korun, ale...

0: Kapela Roxette, 9:00 a nastoupen v plné polní, ale nemá plavky. Miloš
1: Pokorný. Celá výjimečně. Hezké ráno. A...
0: Podle mě tě škrtí vršek už.
1: Ano, jo. To je výborný. Ale pokud nenosíš teda skandálně malé plavky. Ano,
0: aby hodně odhalovali.
1: Ano. Teď jsem si říkal, že jestli se někdy vrátí pro chlapy do mory ty plavky s těma ramínkama. Jak to bylo v rozmarném létě.
0: Ty jsou parádní.
1: A mě to baví hrozně. No.
0: Ale já se dost neprakticky, protože se nevopálíš, jo. Máš prostě bílý bříško.
1: Už to asi chápu. Proč?
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny. 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slovo má Káťa Vavřínová. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Padla obžaloba v korupční kauze nemocnice Bulovka. Policie našla tělo paddleboardisty na jezeře Most. Po druhém stále pátrají a velké zdržení, hlásí z D4 směrem na Prahu. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze kolem nákupu urychlovačů za 160 milionů korun ve fakultní nemocnici Bulovka v Praze. Na svém webu to oznámilo vrchní státní zastupitelství v Praze. Zároveň ve stejném případu navrhlo schválení dohod o vině a trestu s jedním člověkem a dvěma právnickými osobami, tedy firmami či organizacemi. Policisté našli tělo 28-letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl v tu dobu na paddleboardu. Po druhém muži stále pátrají. Hledají ho potapěči a poříční policie. Kvůli pátrání není jezero uzavřené. Koupání v něm je na vlastní nebezpečí. Policie apeluje na návštěvníky jezera, aby sledovali vývoj počasí, respektovali varování a nevstupovali do vody při hrozící bouřce. Česká národní banka dnes bude opět řešit změny v úrokových sazbách. Podle ekonoma Tomáše Prouzy je ale zbytečně opatrná, jak řekl Frekvenci 1.
4: Česká národní banka je z mého pohledu přehnaně opatrná a nebyl důvod zvyšovat sazby. Je a teď asi prostor ty sazby naopak snížit. Nejsem si jistý, že tomu najde odvahu, ale vyšší úrokové sazby v Česku znamenají, že firmy méně investují, protože půjčit si na nové investice je pro ně drahé.
3: Úrokové sazby jsou aktuálně na hodnotě 3,75%. Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů získala stříbro na juniorském mistrovství světa v atletice. Nejrychlejším úsekem ze všech finalistek jí k tomu pomohla finishmenka Linda Podková, hvězda nedávného dorosteneckého mistrovství Evropy.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: V Čechách bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude naopak nejdřív jasno až polojasno, odpoledne a večer, ale oblačnosti od západu přibude a přidají se lokální přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska naměříme až 37.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Krátce po 9:00 míříme na dálnice.
5: Dopravní omezení zpomaluje provoz na dálnici D4 ve směru do Prahy. Mezi Řitkou a Jílovištěm po pojíždí řidiči 40 minut. 20 minut se zdržíte v dopravním omezení i na dálnici D11 u Sacké směrem do Hradce Králové mezi 22. a 31. kilometrem. A na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova na 27. kilometru u Držovic nepřehlédněte odstavený jeřáb. Z dopravního centra ředitelství stanic a dálnic Markéta.
3: Ze zpráv je to vše, teď už vás od mikrofonu na Frekvenci 1 zdraví Miloš Pokorný.
1: Tedy ještě jednou hezké ráno. Oldřiškám všechno nejlepší k svátku a já tady mám dneska dvě úžasné ženy. Katka dodělala zprávy, mám tady Janu, takže já si to hodlám dneska velmi užít tu hodinu a probereme, co se děje se toho, jak vždycky říkám, o prázdninách. Tolik zase neděje.
0: Tak byla vokůrka takzvaná.
1: No to je úplně, ale.
0: Pěstujete vokůrky doma?
1: Ne. Mně to stačí tady.
0: Rozumím.
2: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: legenda Eros Ramazzotti, kterého ještě pamatuje, když to byl klučík. První hity, no a dneska je to zralý, prošedivělý muž, ale stále koncertuje vyprodané, koncerty vyprodané sály. Říkám to z toho důvodu, že tady se dívám do blesku a čtu, Marek Ztracený před největším českým koncertem všech dob slibuje. Čili Letná a takhle titulek je Spadne vám brada. Tak, já teda nejdu, ale jsem zvědavý na nějaké reference, protože tohle vždycky, když vyhlašuješ, tak je to takový jako kách. Myslím si, že zatím absolutně to všechno přečila Eva Farná, co jsem slyšel, počtem koncertů v tom Edenu a všichni jako to kvitovali, že to bylo opravdu.
1: To bylo masírka.
0: Že to prý bylo skvělý, což mě mrzí, že jsem teda nebyl, to říkám úplně otevřeně. A tady to má být jako samozřejmě v rámci teda Markových ambicí ještě větší a tak dále. Tak
1: to je Letná, že jo? Kolik se tam vyjde lidí?
0: To je Letná, tak...
1: Tam se jich vyjde třeba 200 tisíc?
0: Já se dívám.
1: Podle mě je strašně moc.
0: No takhle, 100% hodně. Vlastně na tý Letný bývaly ty velký koncerty, já si to pamatuju, ale nevím...
1: Tam byly jak... i demonstrace nějaký
0: pěkný. Ano, byly tam i demonstrace.
1: Já jsem tam nikdy nebyla na koncertě, ale demonstrace...
0: Byla si demonstrace, což demonstrativní typ.
1: Tak na koncerty jsem si říkou
0: jako
1: bytlí.
0: Píšou, že ty koncerty v Edenu vlastně vidělo 100 tisíc lidí a...
1: Ty tři dny? Tři koncerty.
0: Když,
1: já myslím,
0: to,
1: že
0: když to měl Marek Ztracený před třemi lety, takže aha, kolem 100 tisíc lidí tam měl. A tím pádem, že Letenská plán byla jako jediná možnost. Jenže já teď nevím, jak to tam je vlastně udělané, že vím, že tam jsou nějaký stálý zvětšený parkoviště. Vlastně nevím, jaká je teď reálná kapacita, abych nepřeháněl. Jezdím kolem většinou, ale...
1: Hele, a myslíš teda, že když to je takhle na tý Letný, tak já si můžu stoupnout za plot? Ne?
0: Pozor, Let.
1: Nevíš, jakože...
0: Ty jdeš dál.
1: Pardon, jako nechci vás k něčemu napádat, ale víš, jak je to v Letňanech, že jo? Tam taky lidi chodí prostě na ECDC stáli za plotem.
0: Já vím, já jsem tam byl na nich.
1: Jako, v Kopřivách, taky za plotem.
0: Ne, já jsem byl normálně. No ne, tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat, protože říkám, nevím, jak ta kapacita teď, jako i z bezpečnostních důvodů, jako je. Nicméně otázka pro tebe, co ty a takový ty megakoncerty? No. Máš to ráda, chodíš furt, baví tě to, nebo já jsem na ústupu těch mega akcí.
1: Jo, já jsem už ustoupila, ještě jsem ani nezačala. Já jsem byla na jednom obrovském koncertu na Coldplay a já mám nějakou fobii z těch lidí. Nějak mi to jako vadí. Ty klubové věci mě baví víc.
0: Já to mám úplně stejně. Jako to ještě to bacha, to u tebe to ještě přes věkem. Že
1: tak to už něco budu dělat.
0: Doma.
1: U televize. No,
0: zaplatila jsem si Marka Ztraceného fobívák. Ne, ale mě vyhovují takový ty prostory, kde slyším dobrý zvuk, vidím, dojdu si na bar pro víno a užiji si to se všim jako všude, než když se tam jako rveš někde. A co jsem zjistil, že vlastně můj poslední velký koncert byly AC/DC s kamarádama, jsme jeli do Bratislavy, kde teda Slováci tvrdili, že bylo nějaký 100 tisíc lidí, nevím to přesně, ledně to bylo mezi 90 a 100 tisíc. Mega. A vlastně zjistil jsem, že jsem 3/4 koncertu koukal na obrazovku.
1: Jasně.
0: A to mě nebaví. Jako jo, že vlastně jako buď teda stojíš na špičkách a triedrem nebo něčím se snažíš jako to vidět v dáli, jak tam prostě kluci hopsají.
1: Oni už moc nehopsají.
0: A pozor, jako teda oni furt hopsají. Jako
1: oni
0: to
1: furt
0: jako,
1: hopsají,
0: no, a oni, já AC/DC miluji, takže oni mají jednu pomalou věc, tak je to smažba furt. Juh. Takže já to vůbec nechápu, jak to prostě můžu jako vydržet. Ale vlastně zjistil jsem, že vlastně koukám před sebou na velkou letku. Říkám, má to smysl jako koukat na letku a ještě tam tlačit a stát frontu na vodu. Takže ale byly doby, kdy jsem byl ochoten jít na koncert 3 hodiny před začátkem, abych měl dobrou pozici a to už prostě bohužel.
1: Je to daleko.
0: Už to.
2: Náš výkup je teď totální.
3: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky. Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitamínovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: 4 otcové, jeden problém a 6 gramů, které mění úplně všechno.
6: Vaši synové jsou teď na lyžařském výjezdu. V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
5: Bethý, Mádl, Pechlát, Novotný, Vlasáková a Uhlík v komedii 6 gramů.
7: Máte hodinu na to zjistit, kdo z vás je ta krysa.
5: V kinech od 6. srpna.
3: Frekvence 1.
8: To je to nejlepší z muziky.
3: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
8: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.
1: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.

0: Dvojka Lighthouse Family, teda měla mraky hitů, ani nevím, jestli ještě vystupují chlapci, ale High Bolt patřil mezi absolutní pilíře, jinak včera na Frekvence 1 měla Kemp a všichni tvrdí, že to bylo skvělý, strašný horko, nějaký lehký omdlívačky, že tam dokonce bylo, ale večer, že na Ďuricu, že prostě jako lidi přišli i v tom horku a že si to užili a užili si jeho hity, takže Adam byl spokojený.
1: Teplíčko bylo prej, no, prej hodně, říkali jako kolegové,
0: hodně, že prej tam jako moc jako lidi se trousili, protože byly úvody, ale pak se to tam nasypalo a už to bylo úplně v pořádku.
1: Naštěstí se dotrousili, no.
0: Se trousili. A teď tady, přátelé, za chvíličku tam nasype Kateřina tady zprávy.
2: Dobré dopoledne. V Pardubickém kraji je po bouřce aktuálně bez proudu kolem 2000 domácností na Chrudimsku. V noci jich bylo v celém regionu asi 11 000. V Hranické propasti, nejhlubší zatopené jeskyni na světě, zemřel potápěč. Tragická událost se stala ve středu při průzkumném ponoru. Informovala dnes na sociální síti speleologická záchranná služba. Tělo bylo vyzvednuto v noci na dnešek z hloubky 186 metrů. Hirošima si dnes připomněla 81. výročí svržení atomové bomby na toto západojaponské město. Spojené státy se tím tehdy snažily přimět Japonsko ke kapitulaci na konci druhé světové války. Starosta města při této příležitosti kritizoval světové velmoci za vedení válek.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Komplikace hlásí z D1 a stále i z D4.
4: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se rozjíždí kolona po dřívější nehodě na 210. kilometru u Holubic. Očekávejte zdržení na půl hodiny mezi 216. a 210. kilometrem. Dopravní omezení zpomaluje provoz na dálnici D4 ve směru do Prahy. Mezi Řitkou a Jilovištěm po pojíždí řidiče 40 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
5: Tady je Marek Ztracený. Přeju vám všem hezký léto na Frekvenci 1.
6: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám. Troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znamená.

0: mám tady pro tebe zprávu, ta si myslím, že tě docela bude bavit. Navíc je z oblíbené části Itálie, o které jsme tady spolu mimo mikrofon před časem bavili, čili Puglie, Bari, staré město, kam se lítá z Prahy krásně za 2,5 hodiny tam jste. No a v Bari si jedna paní vsadila v loterii Million Day. A já jí vsázím v Itálii taky. Já
1: si když jsi na dovolenou, tak se tam sázíš, jo?
0: No, já sázím všude.
1: Fakt?
0: No, já si vždycky říkám, jaká by to, ta dovolená byla ještě lepší, kdyby to tam takzvaně padlo. Tak já vsázím všude.
1: Pak to stran, nepřijedeš.
0: Pak ten tiket nemůžu najít samozřejmě a tak dále, anebo to nemůžu dohledat, ale už podle toho vizuálu přesně je to ta loterie, kterou já tam sázím. No a paní teda si vsadila, dala to do nějaký čtečky přímo na té pobojce a myslela si, že nevyhrála nic. Vyhodila to. Ale přišla domů a jelikož ona sází stejná čísla, tak jí doma řekli, viděla jsi to, jo, to, teď to jsou ty tvoje čísla. Takže paní zalarmovala, šla na pobočku, ale tam už vyvezli smetí.
1: Jú.
0: Ale zjistila, jaká firma vyváží smetí a na skládku a řekla, že by potřebovala to prohrabat a ředitel společnosti řekl, že ano, ale že to zaplatí. I když vyhraje, i když nevyhraje, že prostě musí zaplatit ty lidi, co to budou prohrabovat.
1: Jo, takhle, ona si na to vzala lidi. To je...
0: No, jasně. Hmm. A ona teda řekla, že to zaplatí i v případě, že se nic nenajde, ale co, já bych to udělal taky, že jo, prostě jako to tam můžeš nechat. A oni to našli. Takže vyhrála milion euro. Milion euro. Tak jako za milion euro už stačí se prohrabat v páchnoucích odpadcích, ale bylo to vofous, jakože oni to vyvezli, takže z mýho pohledu asi je dokázali odhadnout, kdy ten svoz byl na té hromadě a opravdu ten tiket, který teda nevábně voněl.
1: A jak víc je zvláštní, že to teda jak už neodhalil ten automat, do kterého ona
0: no
1: postrčila.
0: A tam oni píšou, to je mi nejasný, že...
1: Podle že to chyš banka chybovost asi.
0: Že, no právě, a že když to byla jako ta první, že vlastně ten bankomat, když to nemůže, nebo ten automat, když to nemůže takzvaně jakoby zjistit, kolik to přesně je, takže tam je nějaký limit do určitý výhry.
1: Jasně.
0: A pak už musíš do banky.
1: Aha.
0: No ale nevím, buď to paní přehlídla, zmačkala, vyhodila, takový to zase nic. Jo, takový
1: no
0: to
1: já jsem taky zvyklá.
0: Tak jsem zase nic. Jo. Já miluji větu, tentokrát to nevyšlo. Já jsem říkal, to je legendární věta, kterou si často pamatuju, protože i já to mám takhle, že vždycky tentokrát to nevyšlo.
1: No. Nebo si vám to někdy vyjde.
0: A když to vyjde, jak je to třeba za 70, tak říkám díky, jako je to takový trenažer, vydržet.
1: Korun?
0: Korun. No.
1: Mohlo být aspoň euro. Že?
0: Jo. A to jsem mimochodem, když bylo euro loni, předloni, už to letí v Německu, tak jak vsázím, tak jsem v Hamburgu vyhrál asi 70 euro. A zapomněl jsem si to vybrat. A pak Marta tam jela koncertovat, říká Marti, uděláme deal, prohoj to a jedem na půl. Já jsem to zapomněl přijít, že?
1: Takže to propadlo.
0: To už je propadlý, jako, takže jsem ty tam nechal 70 téček, ale já sázím všude.
1: A ty jsi dobrý hráč, ty se jim vyplatíš.
0: Já myslím, že jsem velmi oblíbený u všech sázkových.
2: Radio Terminátor. Miloš Pokorný na Frekvenci 1. I letos v létě jedeme za... Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2,500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrum pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
4: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží. Co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa? Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.

0: Som sa úplne roznežil. Je tady, ty taky.
1: Já jsem bych chtěl popřát pokoj v duši, takže ona mi zpívá ze srdéčka.
0: Ano, srdéčka. Je tady, máme tady střídání stráží na frekvenci 1. Co dneska u tebe?
1: Počkej, já jsem se teď úplně zamyslel, pokoj v duši ještě v pohodě, ale ty vole, hlavně ne slunce.
0: Promiň. Já ti rozumím.
1: Promiň, na co se stálo, víš, já jsem...
0: Zdravím to na zakopčení. Tak... Ano. Ne, jenom říkám, co u tebe, tak jako...
1: U mě je hlavně něco chladnějšího, jako cokoliv, je mi to cokoliv úplně jedno, jedno, cokoliv s ledem, nebo...
0: Dobře.
1: Jo, jestli by to šlo dneska takhle servírovat u nás.
0: Dobře, já to zkusím nadhodit.
1: Promiň, Miloši, já jsem se vrátil z toho kempu, včera jsem se tam podívat.
0: No jaký to bylo?
1: No ne, tak říkám si, že vlastně, jakože to je dobrá satyra ve 40 stupních vlastně opékat buřty.
0: Už výraz opékat.
1: Takže proto vlastně já mám v hlavě jenom led a
0: chlapa. No tady bylo hrozný horko.
1: Bylo hrozný horko, ale jinak ta atmoška, ten koncert a Adam Ďurica a vůbec všechno takhle dohromady bylo fakt super.
0: Tak skvělý.
1: Jsem fakt rád, že jsem se byl podívat. A hlavně ty posluchače, víš, které znám jenom z té SMS brány, jak píšou ty SMSky.
0: Jasně.
1: Tak teď už vím přesně jmenovitě. Já vím, jak vypadá paní Hedvika. Vím, jak vypadá Roman. Jako, jo, opavská parta. Jste Venca, Zden...
0: Tak to je skvělý. Kvůli tomu se to taky dělá, že?
1: Víš,
0: aby jako to. Člověk viděl, pro koho vysílá v tu chvíli.
1: Tak,
0: no tak ať se tě dobře vysílá.
1: No tak jo, tak děkuju, díky.
0: Přátelé, zítra, je to možný?
1: Je pátek?
0: Pátek, kvízíček, těším se na to. Tak opět zítra mezi 9:00 a 10:00 na Frekvenci 1. Hezký den. Frekvence 1.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Když uvidíte Albert, vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
4: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
3: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
5: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
6: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2,5 tisíce korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
0: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
2: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
7: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
8: Tohle je boží.
7: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
8: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
7: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.
0: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
9: Tak jo, my jsme připraveni na Frekvenci 1, stejně tak Kateřina Vavřínová, pojďme na to.
10: Dobré dopoledne, po bouřkách zůstávají na Pardubicku 2000 domácností bez elektřiny. V Německu zemřelo kvůli vysokým teplotám skoro 10 000 lidí a provoz brzdí po nehodě na D1 směrem na Brno. Následkem bouřek v Pardubickém kraji je aktuálně bez proudu kolem 2000 domácností na Chrudimsku. V noci jich bylo v celém regionu asi 11 000. V současnosti energetici odstraňují závady na 3 poruchách vedení vysokého napětí. Intenzivní bouřky zasáhly kraj hlavně včera odpoledne a večer. Bouřky ale mají udeřit i během dneška. Průmyslová výroba v Česku v červnu meziročně stoupla o 4%, tedy nejvíce od loňského prosince. Dařilo se většině průmyslových odvětví, vyplývá z dat Českého statistického úřadu. V meziměsíčním srovnání se produkce v průmyslu zvýšila o víc než 1%. Ve středních Čechách a Praze jsme dnes nad ránem měli nejvyšší teploty. V Klementinu teplota neklesla pod 26. Ráno se v Praze navíc ještě oteplilo na víc než 27 stupňů. Vůbec nejteplejší noc v Česku si však připsala stanice Hošťálková, konkrétně v oblasti Maruška na Vsetínsku. Tam teplota neklesla pod 26.
11: Všechny pražské stanice měly tropickou noc. Po Klementínu bylo nejtepleji na Vinohradech 24,5 stupně a ve Kbelích 24,3 stupně Celsia. V závětří Beskyd na Valašsku bylo na Marušce skoro 28 stupňů, ale paradoxně v centru obce o pár set metrů dál jen 13. Úplně nejchladněji bylo tradičně v mrazivých kotlinách v Krušných horách, v Jelení 8,9 a na Rolavě na Sokolovsku jsme ráno naměřili 10,8 stupně Celsia. Dnes odpoledne nás čeká mírné ochlazení a to samé i v noci na zítřek. Hladě Jakub, Frekvence 1.
10: V posledním červnovém týdnu zemřelo v Německu kvůli vysokým teplotám téměř 9600 lidí. Uvedl to Institut Roberta Kocha. Dříve odhadoval 5000 úmrtí. Hradec Králové dnes čeká fotbalový svátek. Duel s Turky provází bezpečnostní opatření i dopravní omezení.
12: Hradec Králové zažije jeden z největších fotbalových zápasů posledních let. Otroci po vyřazení norského Tromso přivítají ve třetím předkole Evropské ligy slavný turecký Besiktas Istanbul. Výkop je pod lízátky v 19 hodin. Favorizovaný soupeř přijede i s Čechem Václavem Černým. Pro Hradec jde o další významnou evropskou kapitolu po historickém tažení do čtvrtfinále poháru mistrů evropských zemí před 65 lety. V plné polní jsou připraveni strážci zákona. Problém bude i s dopravou, už jen proto, že kolem arény je řada stavebních uzávěr. Jiří Tomáš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
10: V Čechách bude zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Naopak na Moravě bude nejdřív jasná až polojasná obloha. Zatáhne se až později a přidají se přeháňky i bouřky. Denní maxima 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska naměříme až 37.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
10: Provoz brzdí na D1 i D4.
13: Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 174. kilometru u Domašova se vyšetřuje vážná nehoda. S opatrností projedete bez zdržení. Půl hodiny po pojíždě řidiči v dopravním omezení na dálnici D4 ve směru do Prahy mezi Řitkou a Jilovištěm. A na pražském okruhu se tvoří kolona ve směru od Ruzně k dálnici D1. Mezi Zličínem a Ořechem se po pojíždí 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
10: Krátce po 10. hodině už se na Frekvenci 1 hlásí Robin Sobek.
14: Nemůže se dočkat.
10: Já jsem chtěla ještě říct vypohoděný.
14: Vypohoděný, to je hezké slovo. Tak, 3,5 minuty po 10. Vlastně je to slovo, které je na místě, protože ten kemp se jmenoval Pohoda, že jo?
10: Přesně tak.
14: No a já jsem tam, ano, já jsem tam byl, už jsem to tady říkal Milošovi, už jsme si o tom povídali. Já jsem se tam otočil a byl jsem nasát tu atmosféru a byla to vlastně opravdu parádička a musím teda pozdravit všechny ještě jednou, kteří tam byli. Jmenovitě teda ještě jednou děkuji Opavské partě, která nikdy nesklame. Určitě i ty si je tam zaznamenala.
10: No to je pravda, no jasně.
14: No to je prostě Vašek a Zdeňka, oni jezdí na každý kemp, přátelé, a sedí v první řadě. Včera měli dokonce mezi sebou větrák. Já jsem to dal i na svůj Instagram, tak se můžete podívat. Všichni teď budou vědět, jak vypadá Venca, Zdeňka i s větrákem.
10: A víš, jak dlouho jezdí?
14: Jezdí, tyjo, nevím přesně kolik let.
10: 8 let.
14: 8. Určitě mi to Venca včera říkal, že jsme vzpomínali na staré dobré časy, ještě když já jsem jezdil pravidelně a taky uváděl některé kapely a tak. A tyjo, on si pamatuje normálně líp než já na všechny ty věci. To je neuvěřitelné. No nic, takže takhle tohle bych chtěl určitě zmínit. Včera tam měli dokonce i přísun teda jako elektřiny od naší partičky, aby ten větrák mohl fungovat na té širé pláni. Takže to mě taky pobavilo. No, jinak, koho jsem ještě potkal? Hedviku třeba. Tam mě byla pozdravit z Českých Budějovic, kterou znám jenom z té naší SMS brány. Taky Roman si byl postěžovat se svým telefonním aparátem a ukazoval mi, tady jsem posílal tu SMSku k narození nám, svojí ženě. No a teď jsme se jako podívali, nebo já jsem se podíval na tu jeho zprávu, protože jsme ji údajně nepopřáli a já říkám, Romane, no, ale ta SMS brána je 736 300 444, víš, jsi to poslal někam jinam.
10: Jejdo.
14: Yeah. No tak já dodatečně přeji Romanové ženě všechno nejlepší, byť už je to Teď už je to pryč, ale vy můžete posílat nové SMSky k narozeninám, protože taky dneska budeme přát, tak posílejte a vůbec jdeme to tady nakopnout. Možná se podíváme ještě na ten včerejší kemp a pustíme tady ochutnávku Adama Ďurici, třeba tého poslední písničky.
10: Zatancuj si so mnou.
14: No, tu znáš dobře, vy. Tak jo, tak pojďme tancovat i teď.
15: To nejlepší z muziky a Robin Sobe.

0: To nejlepší z muziky Black Velvet tady u nás na frekvenci 1, 2 minuty po čtvrt na 11 dopoledne. Tak včera v kempu Pohoda to žilo, o tom svědčily i vaše spokojené tváře, které jsem viděl, atmosféra byla úžasná. A taky skvělý koncert, který předvedl Adam Ďurica s kapelou a jak se říká mezi muzikanty, šlapalo jim to hezky. A poslední song nemohl vlastně být jiný než tento.
1: No a na záver máme takovou pesničku, kterou musíme vždycky hrát a robíme to velmi rádi. Tak poďte si ju s nami zaspievať. Ďakujeme! Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysoké. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky, a my budeme

0: 界，那里不见没大作案，都想没有那啦今晚不放不念啦，没弄自己不来
1: prostě pohodička, jak se sluší a patří tolik Adam Ďurica, včerejší Radio Camp a ten další vás čeká už ve středu 12. srpna, tentokrát v kempingu Vranovská pláž. Takže se přijďte podívat, o 2 odpoledne se na vás tentokrát bude těšit Jana s Vojtou a večer o 19. bude hrát Xindl X. Takže příští středa 12. srpna kemping Vranovská pláž, další Radio Camp frekvence, na budeme se těšit.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v...
3: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2 500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozování provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
2: Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90. A Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1 000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Tlapky připravit a hurá do kina! Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
7: Tohle je boží!
6: A taky si tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
7: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
6: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.
8: Frekvence 1.
9: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
9: Poznáte, který rok přinesl ty hlasy.

0: Tohle je Bonnie Tyler, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1. Před námi po dopravě třeba Various Artists, Anaka, dáme si i Coldplay, ale teď můžete také posílat SMSky k narozeninám na 736-300-444, protože Frekvence 1 bude přát k narozeninám dnes ve čtvrtek 6. srpna už za pár chvil. Takže napište nám, kdo z vašich milovaných, lásek, přátel, rodiny slaví, kdo to je, jak se jmenuje, podepište se a pošlete nějaký hezký vzkaz.
1: Vyhrajte na webu Frekvava.
2: 10 minut po pojíždí řidiči na dálnici D5 před Prahou od 5. kilometru. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh až k Ořechu. Zde se zdržíte dalších 15 minut. Půl hodiny po pojíždí řidiči v dopravním omezení na dálnici D4 ve směru do Prahy mezi Řitkou a Jilovištěm. A kolona se zdržením na 10 minut se utvořila v obou směrech na dálnici D1 u Kývalky na 182. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: perfect day. Přesně tak, perfect day, to přejeme vám všem. Abyste nejenom ten dnešní čtvrteční den měli perfektní, ale i ty ostatní dny, ale dneska ve čtvrtek 6. srpna budeme slavit narozeniny a to právě v tuto chvíli, dokonce tady vidím telefonní číslo, tak pojďme okamžitě vytočit tohleto číslo na Péťu Šimunkovou a uvidíme, jestli nám to zvedne. Pochopil jsem, že před rokem to nezvedla, takže teď vlastně...
1: Šimunková, prosím.
0: Je tam Péťa Šimunková.
1: No ano.
0: Péťo, tušíte, kdo vám volá, nebo vůbec netušíte?
1: No, teď už asi trošku tuším, jo? Trošku jsem se lekla.
0: Tady je známý podvodníček a chce penízky. Mám říct číslo účtu rovnou, Péťo, nebo...
1: Klidně řekněte, hned jo? Posílám.
0: Hned posíláte a je vám jedno kolik, nebo jak to uděláme? Mám tady skvělý pojištěníčko a vás pojistím, Péťo, jo? A vy mi pošlete teda kapříky, jo, nebo...
1: Určitě, co budete chtít.
0: Tak, a to byla, přátelé, názorná ukázka toho, jak by to nemělo vypadat, když vám volá podvodníček. Ale, Péťo, vy určitě jasně tušíte, když se mnou hrajete tuhle skvělou hru, že vám nevolá podvodník, ale volá vám tady pan Sobek z Frekvence 1, aby popřál všechno nejlepší k narozeninám.
1: Tak moc krát děkuju, já vím, kdo to způsobil.
0: No, já to všechno přečtu. Dobrý den, tak pozor, dneska má 50. Naše firemní máma Péťa Šimunková ze Studence. Chceme jí popřát všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti a splnění všech přání. A teď je to tady. Iva, táta, holka, uklízečka a kolegyně. Nevím, kdo je uklízečka, nevím, kdo je kolegyně, nevím, kdo je holka.
1: A kdo je táta? My jsme taková firemní rodina. My jsme spolu tak dlouho, že už jsme se pasovali na rodinu.
0: To je vtipné, ale hele, někdo se jmenuje Iva, někdo je jako jasný táta, někdo jako v té partii je prostě holka, jo, jenom holka. Někdo je uklízečka, někdo kolegyně.
1: Ano.
0: Jako vy jste si to krásně takhle jako pojmenovali.
1: Krásně jsme si to rozdělili, ty role.
0: No, je tady napsáno, Robine, prosím tě, loni si Petře volal, nevyšlo to, tak to byla taková zkouška. Letos je 50, takže to musí dopadnout. Těšíme se, jsme zvědaví vlastně, jaká bude její reakce, je tady napsáno. A pak snad už něco v práci taky uděláme, konečně jako jo, že něco udělají. Rodina z Ariesu ve Vrchlabí, to všechno sedí, jo?
1: Ano, to všechno sedí.
0: Péťo, teda ale... No.
1: Moc krát děkuju, jsem úplně dojatá, že to takhle krásně sesmolili.
0: Sesmolili?
1: No, sesmolili.
0: Hele, upřímně.
1: No, jsou to moje holky.
0: Oni to asi sesmolili i minulý rok, akorát, Peťo.
1: No.
0: Prostě nevím, no.
1: Ano,
0: tam,
1: ano.
0: Tam asi si tušila, že třeba volá nějaký podvodník, je to neznámé číslo, to bylo před rokem ještě.
1: Přesně, já neberu takhle jako takový podivný číslo.
0: Já taky
1: No, a teď zavařuju beraní rohy, takže jsem u telefonu, jinak bych byla na zahradě někde.
0: Beraní rohy, no tak to už na oslavu, beraní ne, rohy. Asi.
1: No, ne? Tak to tak jako sklízím, co?
0: Jo.
1: Co jsme zaseli, tak sklízím, no.
0: To je super, já jako chtěl bych být na vaší oslavě, myslím, že to bude paráda. No tak jo, tak všechny pozdravujte celou tuhle partu, jak holku, tak uklízečku.
1: No, moc krát děkuju a ráda vyřídím.
0: Jo, tátu, Ivu a tak.
1: No.
0: Peťo, a užijte si to s celou tou partičkou,
1: ano,
0: jo.
1: Ano. Dobře, tak děkuju moc krát.
0: A zase za rok, tak voláme si.
1: Zase za rok, paráda.
0: Naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: No, my jedeme dál na Frekvenci 1 a Zuzka píše pro naší dcerku Zuzanku k dnešním narozeninám. Prosím zahrát něco od Krištofu, díky, jste skvělé rádio, jako naše Zuzanka. Aha, tak to nepíše Zuzanka sama sobě, já myslím, že jsou dvě. Ne, píše to asi někdo jiný, no to je jedno, prostě je tady naše dcerka, takže předpokládám, že rodiče napsali tuhle tu zprávu a my Zuzance přejeme všechno nejlepší a určitě ji rádi zahrajeme. To nejlepší z muziky, kdo slaví dneska, tak to je třeba taky britská zpěvačka Jerry Halliwell, ročník 1972.

0: Cítíš tu atmosféru? El Clásico. Největší fotbalová bitva světa.
1: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
0: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.

0: To nejlepší z muziky Mike Oldfield na Frekvenci 1. My budeme hrát taky česky, činásky přijdou. A nebo si dáme Backstreet Boys. Everybody, ano. A pro všechny za chviličku taky zprávy.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty v 11 připravil Ondřej Albrecht.
3: Já přeju hezké dopoledne. Vojáci kvůli horku upravili program, cvičení přesouvají na ranní hodiny. Karlovarský kraj stále řeší budoucnost letiště, chtěl by ho zachovat lidem a se zdržením počítejte na Pražském okruhu. Čeští vojáci zůstávají v těchto vedrech raději v kasárnách. Výcvik mění za výuku v učebnách a pokud to jde, odkládají i výzbroj. Nejnáročnější činnosti přesouvají v armádě kvůli extrémním teplotám na brzké ranní nebo pozdní odpolední až večerní hodiny.
4: Kvalita přípravy naší armády nesmí trpět, ale zkrátka se přesouvá jinam nebo do jiných časů, tak aby počasí vojáky při výcviku neohrozilo na zdraví. Mají častější i delší přestávky. Zvýšenou pozornost armáda v létě věnuje i technice. Kontroluje podle mluvčí hlavně soustavy motorů, provozní kapaliny a stav pneumatik. U techniky nasazené v terénu taky dbá na prevenci přehrátí a dodržování technologických přestávek. Těžší práci a její větší množství mají v těchto dnech i vojenští hasiči. Podobné úpravy cvičení je starost o techniku armáda zažívá v době extrémních mrazů. Ladě Jakub, Frekvence 1.
3: O převodu letiště Karlovy Vary z kraje na stát by měli zastupitelé i vláda rozhodovat zřejmě na podzim. Všechna jednání zatím směřují k tomu, aby letiště od příštího roku spravovala armáda. Konkrétní podmínky se chystají ke schválení obou stran, řekl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.
5: Za nás jsme postavili tým podle jednotlivých problematik. Byla vytvořena pracovní skupina, která ale řeší dílčí věci v jednotlivých segmentech, ať je to převod movitých, nemovitých věcí. Řešíme samozřejmě palivové hospodářství, provoz a obchodní činnost letiště, kterou bychom si rádi nechali jako Karlovarský kraj, tak abychom mohli de facto rozhodovat, jaké linky se budou lítat a kam.
3: Letiště je podle něj pro kraj důležité kvůli tomu, že někteří zahraniční návštěvníci preferují přílet přímo do regionu. Naopak místní obyvatelé zase díky letišti můžou na dovolenou napřímo bez dlouhých cest. Bourání vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně by mělo začít dnes odpoledne. Dopoledne si zničený objekt od jeho majitele společnosti Krým převzala demoliční firma. Ta využije především demoliční bagr, který bude zničenou budovu od zhora rozebírat pomocí hydraulických nůžek. Celý objekt je jeho majitel povinen odstranit do letošního 15. prosince. Hokejová osmnáctka podlehla v závěrečném utkání základní skupiny B na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu Finsku 4-5 a do semifinále nepostoupila. Dvakrát skóroval Maximilian Mareš. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda skončili s bilancí jedné výhry a dvou porážek třetí. A v noci na sobotu od 3 hodin našeho času budou hrát o konečné páté místo se Švýcarskem.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Dnes teploměr taky ukáže hodnoty přes 30 stupňů Celsia. Nejčastěji to bude kolem 27 až 32. Na Moravě a ve Slezsku to může být ale až 36 stupňů Celsia. Dneska už ale bude spíš oblačno až zataženo. Místy se můžou vyskytnout přehánky a bouřky. Na severozápadě Čech může být ale také polojasno a strážky tam budou spíše výjimečné. Na východní Moravě a ve Slezsku bude dnes ještě jasno, ale postupně i tam místy můžou přijít přehánky nebo také bouřky.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Zdržíte se na Pražském okruhu a to v obou dvou směrech. Ve směru k letišti, to je mezi 4. až nějakým 15. kilometrem, asi na 3/4 hodiny. V opačném směru potom naberete zpoždění kolem 20 minut od 24. po 16. kilometr. Aktuálně jsou kolony taky na dálnici D8. V obou dvou směrech při příjezdu z Prahy je to od 5. kilometru při odjezdu z Prahy mezi 8. a 11. No a nechybí ani kolona u Brna, aktuálně ve směru z Prahy na 187. až 200. kilometru. Asi na 15 minut. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
0: Je to tak, pojďme na to, máme 4 minuty po 11. Přejeme hezké dopoledne. Nabili jsme vlastně bank posledního slova. Včera nám to nepadlo na rádiokempu, je to škoda, nepadlo to ani u Jany s Vojtou dneska po ránu, kteří zaskakovali za naši ranní dvojku, za Lupu a Míru. Ti se možná pomalu vracejí z rádiokempu, kdo ví, ale důležité je, že v banku máme 13 000 korun. 13 000 korun, to znamená, o tyto peníze se bude hrát už za půl hodiny. tady u mne a budeme pokračovat dál s větou Petry Hřebíčkové. Tak přemýšlejte, co si tak mohla přivést z toho Dánska. Mr. Big, Aneta Lengerová, taky Imany, to je to nejlepší z muziky a to budeme hrát teď.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky Mr. Big. Na frekvenci 1 máme 11:45 na chlu přesně dneska. To bude obrovské, co se týká Hradce Králové, protože Hradec dneska čeká fotbalový svátek. Duel s Turky bude mimochodem provázet také bezpečnostní opatření i dopravní omezení. Kdybyste jeli okolo, tak jenom ať víte, o co jde.
1: Hradec Králové zažije jeden z největších fotbalových zápasů posledních let. Otroci po vyřazení norského Tromso přivítají ve třetím předkole Evropské ligy slavný turecký Besiktas Istanbul. Výkop je podlí zátky v 19 hodin. Favorizovaný soupeř přijede i s Čechem Václavem Černým. Pro Hradec jde o další významnou evropskou kapitolu po historickém tažení do čtvrtfinále poháru mistrů evropských zemí před 65 lety. V plné polní jsou připraveni strážci zákona. Problém bude i s dopravou, už jen proto, že kolem arény je řada stavebních uzávěr. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: A to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, tohle je Melanie C. Máme za minutu 11:30 a před námi je poslední slovo. Banku 13 000 korun. Tak pojďme na to. 257-400-999, volejte.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. Ane, řekněte to za celebritu.
0: No, vidím, že telefonní linka šílí tady, takže nemusím ani říkat, že máte volat. Já vezmu prvního volajícího, tím je kdo dneska, hezké odpoledne, kdo tam?
3: Dobrý den, tady je Květa.
0: Květo, odkud voláte?
3: Z Plzně.
0: Dobře, tak my tam zdravíme a možná budeme posílat i 13 000 korun, co vy na to?
3: No, bylo by to nádherný.
0: Tak jo, tak držím palce, je to dobře dopadne, zapotřebí si ty peníze vysoutěžit, připravená?
3: Ano.
0: Tak já pouštím větu herečky Petry Hřebíčkové, zní takto.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
3: kameny.
0: Pojďme zkusit, co udělá květo slovo kameny.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
0: No, šutry jsem si přivezl já teda, musím říct, Květo, tím vás nepotěším, ale ne Petra Hřebíčková, kež by to bylo naopak.
3: No nevadí, tak aspoň přihodíme.
0: Jo, dobře, tak jo. Já jsem rád, že to berete sportovně. Máme tam díky vám 13,5 tisíce korun, pětistovka navíc teďkom v banku a pokračovat se bude v 16:30 odpoledne. Tak se mějte v Plzni krásně.
3: Vy taky, naschle.
0: Naschle.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: To je bez viny, nechť kamenem hodí. Nebo tak nějak se to říká, ne? No, každopádně ať tak nebo onak, poslední slovo nevyšlo, ale třeba to vyjde v 16:30 odpoledne u Vojty s Janou. Budeme opět držet palce, ale teď už pokračuje aktuální doprava.
5: 10 minut po pojíždí řidiči na dálnici D5 před Prahou od 5. kilometru. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh až k Ořechu. Zde se zdržíte dalších 15 minut. Půl hodiny po pojíždí řidiči v dopravním omezení na dálnici D4 ve směru do Prahy mezi Řitkou a Jilovištěm. A kolona se zdržením na 10 minut se utvořila v obou směrech na dálnici D1 u Kývalky na 182. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: tip na výlet.
1: Frekvencí 1.
2: Je to tak, pojďme na výlet. Máme skoro 11:45 a taky dneska ve čtvrtek 6. srpna na telefonu kolegu Tomáše Fílu, aby nás sebou někam vzal. Kam to bude?
3: Hezké poledne, Robine, a dobrou chuť všem našim posluchačům k obědu. Tak dnes vás vezmu do Českého ráje, konkrétně na Pekařovu bránu. Tenhle tunel je zapsán v České knize rekordů jako nejkratší tunel České republiky. Na délku má pouhých 5,2 metru a široký je 5 metrů. Útvar nese jméno známého českého historika Josefa Pekaře, po němž se říká i turistické stezce vedoucí z Valdštejna na Kost. Zajímavý skalní útvar Pekařova brána stojí nad silničkou, která vede z Vyskře do Libošovic, asi 5 kilometrů severně od Sobotky. Brána vznikla v roce 1914 při stavbě silnice, když její stavitelé narazili na skálu místními nazývanou Mnich. Stavitelé se tak rozhodli pro zachování skály a vytesali do ní lomený oblouk pro průjezd povozů a průchod pěších. Jinak do skály mimo jiné také vytesali i schody, po kterých jsem vyšel až na vrchol tohoto masivu a odsud jsou krásné rozhledy do okolí. Vzhledem k tomu, že jsme v Českém ráji, tak tady o atraktivní místa není nouze. Ovšem, tohle je speciální a stojí za to. No a my se opět uslyšíme zítra. Tak hezký zbytek dne, ahoj.

0: Hrajeme to nejlepší z muziky, tohle jsou Imagine Dragons. Na frekvenci 1, tak za chviličku pravé poledne budou další zprávy s Ondřejem Albrechtem, ale přednost má pan David Koller. Chci zas tobe spát, se jmenuje písnička, kterou si dáme, a taky Freddie Mercury nám zapije. Přejeme dobrou chuť k obědu a zprávy za chvíli.
1: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
2: Aktuální hity. A oblíbenou klasiku.
1: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
1: a taky kam vyrazit a proč.
2: Víkendový tým Frekvence 1.
1: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
1: a Marek Valášek.
2: I v sobotu a v neděli.
1: Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Nežději, už tam budem.
5: Přestaň. Štěl mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Tak, jak jsme slibovali, ano. Právě poledne zprávy a Ondřej Albrecht.
7: Hezké poledne také ode mě. Cena nafty v Česku dál roste. Od minulé středy se zvýšila o 76 haléřů. Americký prezident Trump popřel zprávy o tom, že se potýkají s nedostatkem munice, a zdržíte se na pražském okruhu i D1. Cena nafty v Česku dál roste. Od minulé středy se zvýšila o 76 haléřů na průměrných 44 korun 56 haléřů za litr. Naopak nejprodávanější Natural 95 během týdne zlevnil o 15 haléřů a u českých stanic se prodává průměrně za 42,18. Vyplývá to z údajů CCS, která ceny sleduje. Nafta je teď nejdražší od poloviny dubna, kdy ministerstvo financí asi druhým týdnem v reakci na konflikt na Blízkém východě stanovovalo maximální ceny. Cenová regulace každopádně skončila v neděli 19. července. Od sobotních 12 hodin do nedělního poledne budou neprůjezdné tunely Lochkov a Cholupice na pražském okruhu kvůli pravidelné údržbě a servisu technologií. Silničáři zároveň opraví výtluky na pražském okruhu u křížení s dálnicí D5. Doprava bude kvůli uzavírce mezi sjezdy Vestec a Cholupice odkloněná přes ulici k Barandovu a dále po jižní spojce.
8: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí. Abychom co nejvíce ulehčili řidičům přijíždějícím z vytížené dálnice D5, tedy od Berouna nebo od Plzně, vytvoříme v místě dočasný připojovací pruh. Ten auta bezpečně svede rovnou do levého jízdního pruhu dálnice D0, tedy pražského okruhu.
7: To řekl Frekvence 1 mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Americký prezident Donald Trump dnes popřel zprávy, že se Spojené státy ve válce s Íránem potýkají s nedostatkem munice. Anonymním zdrojům, které to řekli médiím v příspěvku na sociálních sítích, pohrozil stíháním a dlouhým vězením. Deník The Washington Post dnes s odvoláním na své zdroje napsal, že republikánský prezident minulý týden od ministra obrany vyžadoval odpověď na to, proč byl zjevně mylně informován o stavu zásob. Jejíž úbytek by mohl ohrozit vojenské možnosti Washingtonu. Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku časopisu Forbes třetím rokem po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, což je o 30 milionů korun méně než o rok dříve. V elitní desítce s příjmy kolem stovek milionů korun ročně je hned 8 hokejistů, které doplňují fotbalisté Patrik Šik a Tomáš Souček. Nejvíce vydělávajícím sportovcem mimo hokej a fotbal je 17. Martin Kabrhel a ten se věnuje pokru.
6: Frekvence 1.
2: Počasí.
7: Dnes nás čekají opět tropické teploty 27 až 32 na většině území. Ve východní polovině Moravy a Slezska může ale teploměr ukázat místy až 36 stupňů Celsia. A také na horách se příliš neschladíme, bude tam od 22 do 28 stupňů. Má být spíš oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přehánky nebo také bouřky. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost se místy protrhávat. Na východní Moravě a ve Slezsku přes den bude spíš jasno až polojasno a spíše až odpoledne přibude oblačnosti od západu.
2: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Na Pražském okruhu je stále kolona, a to v obou dvou směrech. Aktuálně je delší ve směru k letišti. Od nějakého čtvrtého po zhruba 20. kilometr tam necháte asi 15 minut. No a se zdržením počítejte také na dálnici D1, a to před Brnem ve směru od Prahy, kde do kolony vyjedete na 178. kilometru. Je tam hustý provoz a zdržení zhruba na 10 minut až po 203. kilometr za Brno. Tak šťastnou cestu s frekvencí 1, kde pokračuje Robin Sobek.
0: Ano, když si řeknete, že vlastně vyděláte o 30 milionů méně než ten minulý rok, tak to vypadá hrozně, že jo? Ono to zní hrozně. No jo, ale když vlastně zjistíte, že za celou tu sezónu si vyděláte 275 milionů korun, tak je vám úplně jedno, že to je o 30 milionů korun méně než o rok loni. Takhle to má David Pastrňák, hvězda Bostonu v NHL, ano. Takové peníze si vydělal v minulé sezóně. 275 milionů korun. To si pak člověk říká, co s tím vlastně ten David dělá s těma prachama. Mimochodem o víkendu byl na Baníčku se podívat, lítalo to na sociálních sítích, různá videa, jak tam David fandí tomu Baníčku, by to teda nevyšlo pro Baník, ale večer už zase pro změnu byl na Oktagonu, tak zase půlka národa řešila, jak se přemístil z Ostravy do Prahy. Přátelé, když vyděláváte za rok 275 milionů korun, tak se můžete přemístit klidně i letecky. Je to úplně jedno. No, každopádně, pojďme k tomu, co nás čeká. Budeme zvát na další Radiokem Frekvence 1. Bude vás bavit taky Petr Jablonský v poledne odpoledne a za chviličku si dáme i filmového odborníka. Pojďme na to.
2: Frekvence. To nejlepší z muziky a Robin.

0: David Koller, to nejlepší z muziky. Uf.
1: To je to, 16, tak jednou vyber.
2: Frekvence 1.
3: Nyník jsem odstěval do Humpolce.
2: Filmový odborník.
0: To jsem se do toho trošku položil a ponořil. No, doufám, že vy se ponoříte do filmového odborníka. Mám pro vás k obědu opět dvě pěkně vypečené ukázky. Jsou nádherné a ta první obzvlášť, teda můj oblíbený film, i když já jich mám, panečku, ale to není důležité. Důležité, aby to byl váš oblíbený snímek a aby vy jste se trefili do správného názvu 257-400-999. Pojďme na to, přátelé, vezmu dneska posledního volajícího, jo? A co to udělá? Hezké odpoledne. Kdo je tam?
4: No, Robin, zdravím, tady Vašek. Aha.
0: Vašek Praha, zdravím, Venco, do Prahy z Prahy. No tak
4: jako
0: co?
4: Jako tatík toho Vaška, jo, co spolu soutěžíme.
0: Jaké skóre?
4: No, tak nevím, no, tak...
0: Nevíš.
4: Asi, remiza.
0: Remiza, dobře, tak je to taková plichta a teď máš navrch, protože jsi v éteru a můžeš mít obod více, takže já ti pustím první ukázku. Je to film, který mě ohromně baví a je to film... Vašku, podle skutečné události, poslouchej.
5: Co to je? To je ono? Takhle to vypadá? To je konec. V té misce, kamaráde. To jsme my.
0: Ano, v té misce, kamaráde, to jsme my. To byla poslední hláška. Venco.
4: No.
0: No já se neptám na to, co je v té misce, jo? I když...
4: No. Pokud... Ten jasný.
0: No, ale pokud víš, no tak mi řekni, klidně, ukaž se. Co?
4: Můžu se zeptat, jestli tam hrál Budaš, nebo hraje?
0: Tak zeptat se můžeš, otázka je, jestli, já tě odpovím. Vašku, ale já teda budu tak hodný a dám ti tuto nápovědu, Jan Budaš nehrál v tomhletom filmu. Ha! Tak, a co teď? No?
4: Takže.
0: Pouštím časomíru.
4: Pus časomíru, jsem v kopru.
0: Fakt?
4: Jsem v kopru.
0: Dobře, a co jsi myslel, že to je za film teda, kdyby tam hrál Budař? Co by si řekl?
6: Checkmate man.
0: Kdo ti tam radí pořád? Tak hraješ ty nebo kdo, koho tam máš?
4: Ne, já mám ještě zase druhý mobil, protože jsem na chatě a tady nemůžu chytit frekvenci jedna, jo.
0: Mně nic neuteče, Vašku. Ty tam máš nějakou bábovku, co? Že jo? Že ty tam máš bábovku nějakou tajnou, co?
4: No, ne, bábovku
0: nemáš?
4: Ne.
0: Nemáš tam milenku?
4: Nemám.
0: Ne? Ty jsi chtěl být inkognito, ty jsi chtěl být inkognito, že jo? A já jsem to odhalil teďkom. Ha. No? Tak bacha, aby žena neposlouchala, Vašku, jak to je? Kápni božskou. Teď.
4: Ne, bohužel ne? Jsem už 26 let vdovec, prosím.
0: Ježíš Maria, no a tak to mě mrzí, tam jsem se nechtěl dostat. Koho tam máš teda, řekni?
4: Ne, pohodě. No. Je tady se mnou jeden ze synů, ten druhej.
0: Jo, aha, ty máš několik synů, jeden ze synů ti radí teda, jo?
4: No tak.
0: A poradil ti co?
4: No ten mi řekl tuhle to, co jsem říkal, ten...
0: Checkmate man.
4: S tím Budařem, no.
0: Tak dobře, tak to ti poradil špatně. A já jsem říkal, a hele, pravda je taková, Vašku, že jsem říkal, že to je podle skutečné události. Checkmate Man byl film podle skutečné události, ale s Janem Budařem, ano. Tak, ale tady hrál hlavní roli Tomáš Hanák a Mirek Donutil. A tady v tomhletom snímku podle skutečné události se stalo to,
7: takže pastičky.
0: Stalo se to, že v té misce byly jejich koule, protože znásilnili tu veterinářku, přece. Oni znásilnili ten poslanec a ten jeho pěkně vypečený kamarádíček, a to byl, myslím, ten Tomáš Hanák, protože poslance hrál Mirek Donutil, znásilnili veterinářku a ta dělala, že si nic nepamatuje, že upadla při tom znásilnění na hlavičku a to, tak je pozvala do té své chatičky a pak je vykastrovala ty.
4: Hajzli, a ten taxikář
0: jsem se úplně, teď mě to ale naštvalo a taky by je vykastrovala. No, povídej.
4: Ten taxikář si je zpětně sežral ráno.
0: A ten taxikář ty kole sežral, tak. Na to, že je čas oběda, pánové, a nemáme po 22, tak tady jedeme bomby, teda musím říct.
4: Tak.
0: Pokud si někdo dává vajíčka k obědu, dobrou chuť, pojďme dál.
4: Jo, tak.
0: Mám tady druhou ukázku.
4: A ti pak řeknu dobrý vtip na koule.
0: Ne, radši už nic neříkej a poslouchej.

0: Tak, to jsme se odvázali v té předešlé ukázce. No, to je
1: Václav
0: co?
1: Neckář a páni kluci.
0: Páni kluci, správno
1: pojem. Čenda Jirzák, Zilvarsku Dobince.
0: Teď se zrozil venco. Když šlo o koule nic moc, ale teď teda musím říct, páni kluci, to je tvoje parketa. Je to tak?
1: Jo. Hele, no. Tak ještě ten vtip je krátký, jo?
0: Ježišmarja, počkej, já pustím podkres, počkej. Dámy a pánové, teď přímém přenosu pán Václav a vtip o koulích, tak pojď.
1: Potkají se dva kamarádi a mu říká, hele, ty jezdíš dost času do toho Španělska. Já bych tam chtěl zkoušet ty bejčí koule, nevíš, nebo nějaký dobrý restauraci. No. Říkal, jo, hned vedle ty koridy, tak tam zaskoč a perfektní, tak tam to, tak si to objedná, on přinese dvě takové kuličky a mu říká, prosím vás, teď ten bejk má přeci takový koule. No to víte, pokaždý ten bejk nevyhraje ten toreador.
0: Venco, teď mě to nějak vzalo, prosím tebe, no je mi to jasný, komu patřili teda.
1: No jasně.
0: Ježišmarja, to jsme se uvolnili dneska. Nic, hele, rychle, pojďme to zkrátit raději, pohybujeme se na velmi, velmi tenkém ledě tady dneska, takže já budu hrát to nejlepší z muziky, komu to pošlem?
1: No hele, tak
0: pošlem
1: jako
0: to
1: tady...
0: Tomu Bejkovi nebo tomu Toreadorovi?
1: No tak hele, tomu mýmu synovi, co je tady se mnou, jo. A tomu druhému synovi, ano. Co jsou v Rakousku a vnukovi a snaše.
0: Ano, ano, těm prostě koule nechybí a to je důležité si říct, co na závěr.
1: Tak.
0: Měj se krásně a zase nikdy, ahoj.
1: Taky, ahoj.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefit.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
2: Benefitu. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Dobrý den, tady Frekvence 1, Petr Jablonský.
1: Dobrý den, tak pan Bedřich.
0: Dobrý den, pane Bedřichu, tak povídejte, kdo to dneska bude?
1: Pan Babiš.
2: Ano, Bedřichu, já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Rád vás slyším, tak co prázdniny?
1: Dobrý.
2: Dobrý, co jste dělal?
1: Já pojedu potom do Švýcarska za 14 dní.
2: Do Švýcarska? No, tak vidíte, no. Si koupíte hodinky.
1: Asi já.
2: No, já taky pojedu právě na dovolenou, to je to tajné, kam jedu, já jsem to neříkal, aby tam nechodili ty fanoušky a nechtěli ty fotky a taky ty bulváry a tak, aby nejezdili tam novináři, ještě přijede ta Pokorná, ještě Zdislava, ještě tam, no. Takže jsem to neřekl, kam jedu, ale jedu na dovolenou. No a kdy vy pojedete pryč?
1: 21.
2: Tak to je dost času. Bedřichu, prosím vás, vy jste člověk, kterého vás znám, už jste voláte několikrát, že jste zodpovědný člověk. A já právě teď jedu, jsem dal juchelke, jsem dal boty teďko nahory, na rodeniny. No a já s ním jedu právě na ty hory. Na doma, neřeknu kde, ale jedem na hory a potřeboval bych něco doma, jestli byste jako mohl tam přijít a víte, já mám, jak víte, mám Monike, jo, mám zahrádku, no, a samozřejmě mám zahradníky a zahradníky má taky dovolenou, takže já bych potřeboval, jestli byste mi tam nepřišel zalít, co budu pryč.
1: Jako pohlídat.
2: No, pohlídat a zalít.
1: Ano.
2: Teda myslím, samozřejmě zahrádku, ne Monike.
1: Zahrádka, to není žádný problém.
2: Jo, umíte to?
1: Umím, ano.
2: Jste dobrý kropič?
1: Ano.
2: Dobře, no tak hrajte se. Já budu teď pryč, já vám tam domluvíme se, kde vám nechám klíče. Nebo Monika vám vlastně otevře, ona tam bude někde. Ona tam bude na vás čekat, Monika vám dá klíče, ale to víte, ona to dělat nebude. Ona je líná, jo? No, a vy byste kropil.
1: Ano.
2: Jo?
1: Tak. Ano.
2: Tak dobře, tak přeji, ať vám to dobře stříká.
1: Ano.
2: Tak jo, mějte se krásně a pozdravujte prosím vás Monike, dáváte tam klíče a dejte mi na ní pozor, jo?
1: Ano.
2: Tak jo, mějte se krásně, hezký prázdniny a my jedem nahoře. Ahoj.
1: Naschle.
2: Naschle. Juchelke, už jdu.
3: I letos v létě jedeme za vámi.
4: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Radio Kempy Frekvence 1.
4: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
3: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun.
5: Když se jmenujete Řepa, musíte být hovado.
6: Vetchý, Mádl, Novotný, Pechlát v komedii 6 gramů. 4 otcové, 1 problém a 6 gramů, které mění všechno. Mně se to stává často, ale nevím, o co jde.
7: Dostaneš do držky.
6: Aha, komedie 6 gramů od 6. srpna v kinech.
4: Frekvence 1.
3: Doprava.
8: Nehoda osobního auta, které bouralo do dopravního značení, blokuje levý jízdní pruh na dálnici D10 na 8,5 km ve směru do Turnova. 10 minut po půjíždě řidiči na dálnici D5 před Prahu od 5. kilometru. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh až k Ořechu. Zde se zdržíte dalších 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky na frekvenci na Vilmédli a taky Jennifer Warnes. Už tady zkoušíme, dokonce i v redakci zvedačky, no zatím nic moc.
1: Radio Campy Frekvence 1.
0: Tak snad se nám lépe budou dělat na dalším Radio Campu Frekvence 1, kde se teda většinou, ne že dělají zvedačky, ale trsá se tam, tančí se a stejně tak se tančilo i včera. Ale to, co bylo, bylo, pojďme k tomu, co nás čeká, protože další Radio Camp je před námi a je připraven už na středu 12. srpna a to v kempu Vranovská pláž. Mimochodem, ten kemp najdete u Vranovské přehrady, nedaleko Vranova nad Dyjí, v jednom z nejoblíbenějších rekreačních areálů na jižní Moravě. Pokud to nemáte z ruky, tak určitě vražte. Je tam nádherné prostředí a bude to stát za to. Ostatně tak jako každý jiný radiokemp stojí za to. Přijďte se podívat, jak vzniká takové živé vysílání našeho rádia s tím, že o 2 odpoledne se na vás tentokrát bude těšit Jana Knížková, taky Vojta Effler. No a večer o 19 hodin rozezní kemp oblíbený zpěvák a písničkář Xindel X, který nepatří do starého železa.
2: Nepatřím do starého železa, jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo.
0: Ale než začne Xindel zpívat a koncertovat, tak na vás taky čekají soutěže o hodnotné ceny, letní pohodička, táborák, špekáčky, klímky štěstí. Bude i závěrečná afterparty. Hlavním partnerem připomínám je košík.cz, pokud vám dochází poctivě vyuzené špekáčky. Prostě děcka už snědly nejenom špekáčky, ale všechnu zmrzlinu a taky ovoce. A vy budete potřebovat nějaké ty dobroty na výlet, nebo jste zapomněli zásoby na grilovačku, je to úplně jedno, tak nepropadejte panice, košík.cz to za vás jednoduše vyřeší a doručí čerstvé dobroty tam, kde právě relaxujete. Domů, na chatu, nebo třeba přímo na vaší dovču. Takže vyzkoušejte letní pohodu a velkovýhodné nákupy z košík.cz, dámy a

0: Takže ještě jednou připomínám, středa 12. srpna Kembranovská pláž, další rádio Kem Frekvence 1.
1: Když se jmenujete Řepa, musíte být hovado.
2: Vetchý, Mádl, Novotný, Pechlát v komedii 6 gramů. 4 otcové, jeden problém a 6 gramů, které míní všechno.
3: Mně se to stává často, ale nevím, o co jde.
4: Dostaneš do držky.
3: Aha,
2: komedie 6 gramů od 6. srpna v kinech.
5: Playbaron došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
6: Najděte.
7: Pan Play originál série se vrací.
8: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
7: Nová mise.
9: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
7: Nová výzva.
10: Ono se vždycky něco stane.
7: Extraktoři. Nová série od pátku pouze na Pan Play.

0: To nejlepší z muziky Mandraže, Františkovi Lázně na Frekvenci 1, dál budeme hrát česky taky po zprávách. Malování a divoký Bill.
1: To je to tvoje malování, vzdušnej sám.
0: A nebo taky Země vzdálená BSP. A za chviličku další zprávy.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Polovina mé dovolené.

0: Šel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až v září.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
0: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
4: Když uvidíte Albert...
5: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
6: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
5: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
7: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
8: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
9: Vliv baron došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
10: Najděte.
11: Pan Play originál série se vrací.
12: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
11: Nová mise.
13: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
11: Nová výzva.
14: Ono se vždycky něco stane.
11: Extraktoři. Nová série od pátku pouze na Pan Play.
15: Vyhrajte na webu Frekvence 1 astronomický dalekohled v hodnotě 2,500 korun. Tento týden hrajeme na webu Frekvence 1 s brněnskou hvězdárnou. Vyhrát můžete trička, kšiltovky, batušky i třeba vstupenky do brněnského planetária. Jděte na web Frekvence 1 a výhra může být vaše. Hvězdárna a planetárium Brno je nejen kosmickým přístavem na jihu Moravy, ale také kontaktním centrem pro mimozemské návštěvy a provozovatelem stroje na audiovizuální zázraky.
1: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
15: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru.
16: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
17: Tohle je boží.
16: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
17: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
16: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.
1: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
18: My vám přejeme hezké odpoledne společně i s Ondrou Albrechtem.
19: Hezké odpoledne. Zahraniční obchod České republiky skončil v červnu přebytkem. Lionel Messi se stal nejlepším střelcem v historii amerického League's Cupu a zdržíte se na pražském okruhu. Zahraniční obchod Česka skončil v červnu přebytkem 15,5 miliardy korun, který byl meziročně o 11,5 miliardy nižší. Kladný vliv měl mimo jiné obchod s motorovými vozidly. Příznivě se na této bilanci podepsal také obchod se stroji nebo elektřinou. Za statistický úřad k tomu Zdeněk Skalák doplnil.
3: Obchodní bilance zůstala v červnu přebytková. Nejvíce ji podpořil obchod s motorovými vozidly, naopak obchod s počítači, elektronickými a optickými přístroji její výsledek nejvíce zatížil.
19: Naopak negativní dopad na celkové saldo měl obchod s počítači, elektronikou, stejně jako obchod s ropou a zemním plynem. Zásoby zemního plynu v Evropské unii jsou pro toto období roku na rekordně nízké úrovni. Zásobníky jsou naplněny z méně než 58%. To je nejméně od roku 2011 a výrazně méně než před rokem. Tehdy to bylo téměř 70%.
8: Česko je na tom o něco líp, ale ne o moc. Zásobníky jsou tady naplněné ze 61%, loni to bylo 76%. Důvodem je mimo jiné americko-izraelská válka proti Iránu, která omezila globální dodávky skapalněného zemního plynu LNG. Takže hrozí citelný růst cen plynu v zimním období, jak píšou novinky.cz. Pokud se před zimou, kdy je poptávka vyšší, nepodaří zásobníky dostatečně naplnit, může být Evropská unie nucena kupovat plyn za výrazně vyšší ceny. Láďa Jakub, Frekvence 1.
19: Na doživotí poslal dnes německý soud do vězení 25-letého Afgánce. Ten loni v únoru v Mnichově úmyslně najel do odborářské demonstrace a zabil dva lidi. Zároveň soud vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou, což v německém právním řádu prakticky znemožňuje propuštění z vězení po 15 letech. Útok se odehrál krátce před začátkem mnichovské bezpečnostní konference a 10 dní před parlamentními volbami v Německu. Lionel Messi se stal nejlepším střelcem v historii amerického League Cupu. Argentinský fotbalista ve středu vstřelil dva góly při domácím vítězství Interu Miami 4-2 nad mexickým klubem Atletico San Luis. Celkově má 39-letý Messi v této soutěži na kontě 14 branek. O gól tak překonal Denise Buangu z Los Angeles FC.
11: Frekvence 1. Počasí.
19: Teploměr dnes bude opět nad 30, ve východní polovině Moravy a Slezsku to může být až 36 stupňů Celsia. Dnes ale bude spíš oblačno, místy se vyskytnou přehánky nebo také bouřky. K večeru naopak od západu bude srážek ubývat a také oblačnost se bude trhat. Naopak na východní Moravě a ve Slezsku přes den ještě bude jasno a přehánky nebo bouřky tam dorazí spíše až k odpoledne nebo k večeru.
11: Frekvence 1. Doprava.
19: Aktuálně se stojí v menší koloně před Brnem na dálnici D1 od Vyškova, a to zhruba 5 minut na 213. kilometru. Zmenšila se kolona také na Pražském okruhu. Ve směru k letišti od D1 budete popojíždět v hustém provozu mezi 14. a 20. kilometrem asi o 10 minut navíc. No a zhruba na 10 minut je potom také kolona na dálnici D8 při příjezdu do Prahy od 3. kilometru až po centrum. Tak šťastnou cestu, pokračuje Robin Sobek.
18: No a já jsem si pro vás vymyslel takové odlehčené a dá se říct ryze prázdninové téma na to odpoledne mezi 13. a 14. První lásky a rande. Dámy a pánové, pojďte si se mnou společně zavzpomínat na naše první lásky, na randění a tak dále. Napište mi, jak jste to měli na 736 300 444, nebo namluvte klidně nějakou tu hlasovku přes aplikaci Frekvence 1, je to úplně jedno. Pokud se chcete slyšet, tak se uslyšíte. Klidně už za chvíli v našem vysílání, tak do toho. My si dáme do té doby to nejlepší z muziky, jak jsem sliboval Divokej Bill, ale předtím ještě Sugar Babes, hezké odpoledne.
10: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky na Frekvenci 1, máme čtvrt na dvě odpoledne, řešíme první lásky, řešíme vaše rande první a tak dále. Jde vidět, že se zatím rozehříváte. Jenda to vzal spíš poeticky, jsou dva druhy rande, když se nepovede, tak nohy na ramena a pryč, a když se povede, no tak její nohy na tvá ramena. Napsal Jenda. Dobře, tak ano, je v tom taková malá poezie, nebo ne? No, nevím. Každopádně, ještě někdo mi tady napsal, ale ta zpráva je vlastně nedokončená. Ahoj, Robine, moje první opravdové rande bylo po večírku k ukončení střední. Dělali jsme bordel, tak na nás zavolali policii a přijeli tři auta a kamarádi se vyšli do dvou, ale já se nevešla. Tak mě policista tři tečky. Zbalil asi, já nevím co jiného. No, zbytek tady prostě nepřišlo, té zprávě. Je to škoda, mě to začalo zajímat, jsme v polovině nějakého příběhu, tak co ten policista udělal, tak mě ten policista, co? Já si to doplním sám, asi zbalil, no. A nebo prostě mě zkuste dopsat tuhle tu zprávu. A pište i vy ostatní, jak jste to měli, co se týká prvních hlásek, nebo nějakého randění a tak dále. Dneska jsme to odlehčili, je to takové ryze prázdninové téma. Odpolední, proč ne? 736-300-444 je číslo SMS brány. Tak nám napište, ať se pobavíme trošku. Můžete i přiostřit, nebojte se, a klidně namluvit i nějaký vzkaz přes aplikaci Frekvence 1.
1: Náš výklub je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Později už tam budem?
5: Přestaň! Je mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: You Got It a taky Roy Orbison na Frekvenci 1. Máme skoro půl druhého odpoledne, řešíme první lásky, řešíme rande a vy jste vtipní teda. Já jsem nedočet jednu tu zprávu, protože vlastně nepřišla úplně celá, ale teď už ji tady celou mám. Pozor, takže my známe pointu té zprávy, já ji přečtu ještě do půlky, tak jak přišla. Začala tady jakási doplňovačka slov, ale to pochopíte. Ta zpráva zněla takto. Ahoj Robine, moje první opravdové rande bylo po večírku k ukončení střední. Dělali jsme bordel, tak na nás zavolali policii. Přijeli tři auta. Kamarádi se vešli do dvou, ale já se nevešla. Tak mě policista... A tam ta zpráva skončila. Tak mě policista a tři tečky. A teď tady začala doplňovačka slov našich vtipných posluchačů. Tak mě policista znásilnil. To je strašný, co se tady odehrává. Tak mě policista zatknul, tak mě policista zabásnul, tak mě policista, já jsem řekl, přátelé, já jsem aspoň ten rozumnější v téhleté chvíli, teda určitě, protože jsem řekl, zbalil a měl jsem pravdu. Ta zpráva pokračuje. Tak mě ten policista pozval na kávu a jsme spolu dodnes. Musím říct, že to bylo to nejlepší, co mě v životě potkalo. Jsme spolu 23 let. Je taky stejně černovlasý, modrooký svalovec a je to stále super. Sorry, zbytek posílám až teď, protože zbytek se nedostal a neodešel v té zprávě a musím říct, že to stále stejná jízda, jako když jsme se poznali. Helena Praha! Kdybych tady rozdával nějaké ceny, Heleno, tak máš cenu, protože tohle je bezesporu vítězná zpráva, vítězná SMS-ka, já ti budu hrát to nejlepší z muziky za chviličku. Ještě mi teda napsala Martina hezkou zprávu. Hezké odpoledne, Robine, moje první láska byl Bulhar, byl to moc hezký kluk, všechny holky po něm šílely a on si vybral mě. A když jsme pak odjížděli z Bulharska domů, tak prosil moje rodiče, ať mě tam nechají, že se o mě postará. Bohužel jsem nebyla plnoletá. Ale těch 10 dní bylo úžasný. Zdraví Martina. Martino, kde jsi dneska mohla být? No, v Bulharsku.
1: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
2: Tohle je boží.
1: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
2: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
1: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Souvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 180. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem s menším zdržením okolo 15 minut. A komplikace očekávejte na pražském okruhu, kde se tvoří kolony vozidel vlivem hustého provozu. Od dálnice D1 ve směru na letiště. Popojíždět budete již od exitu Vestec. Počítejte se zdržením. Z důvodu kolon dochází k blokovému odbavování v tunelech Cholupice a Lohkov. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Billy Joel, to nejlepší z muziky na Frekvenci 1, za chviličku máme 3:15 odpoledne, my jsme tady společně řešili seznámení lásky, taky rande. No a já si říkám, že na to rande klidně můžete vyrazit v těchto teplých nebo spíše horkých dnech i do jeskyň. Takové boskovské dolmitové jeskyně na Semilsku teď zažívají trošku nápor. Jde vlastně o jedno z nejchladnějších míst v Libereckém kraji, které má stálou teplotu mezi 7 až 9 stupně Celsia. Takhle nějak to udávají. Takže pokud byste se chtěli na tom randeti trošku schladit, proč nevyrazit směr Liberecký kraj, konkrétně boskovské dolomitové jeskyně na Semilsku. Tak, berte to jako takový typ, chladnější typ na výlet od Frekvence 1. No a teď si dáme zase pro změnu něco z muziky. To nejlepší z muziky na Frekvenci 1, země vzdálená, sliboval jsem BSPčka, tak si je pojďme rád, ale předtím třeba ještě Robbie Williams nebo Dua Lipa.

0: A už jsme tady zas. Za malou chvíli se ani knížkovou, odpolední vysílání Frekvence 1 a skvělá muzika třeba od Alvaro Solera. Taky bude Shania Twain. A nebo Reddy Kirken. A samozřejmě zprávy už za pár vteřin.
1: A raz, dva, tři, 4,21. Mbank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mspořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. Mbank. Velká malá vítězství.
2: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A s nimi Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Počasí přepisuje dějiny. Zatím na starém kontinentu nebylo nikdy takové sucho, minimálně v tomto století. Do nemocnice v Kyjově vyrazila zásahovka. Vysvětlení ale nakonec bylo úsměvné. A zdržíte se na dálnici D1 i na D8. Počasí přepisuje v Evropě dějiny. Ještě nikdy, minimálně v tomto století, nebylo na starém kontinentu tak sucho. Skoro bez vody jsou i veletoky, jako je Labe, Dunaj nebo Rýn. Úplně bez vody jsou mnohé naše menší řeky i potoky a také studny. Naději na zlepšení situace v příštích dnech nebo dokonce týdnech nedávají ani meteorologové.
4: Přímě řečeno, zatím nevidíme nějaký výhled srážek, který by dokázal tuhle situaci ukončit. Ony ty srážky by opravdu musely být objemově velmi výrazné, takže v tuto chvíli nejsme schopni říct nějaký konkrétní čas, by se sucho mělo ukončit. U nás to vypadá, že budeme pokračovat. Bohužel není teda na obzoru nějaká jistota zlepšení.
3: To řekl Frekvenci 1 hydrometeorolog Jan Danielka z Českého hydrometeorologického ústavu. Ukrajinské letadlo Antonov, u kterého zaměstnanci letiště v německém Lipsku našli v noci na středu dron s výbušninou, bylo naložené vojenskou municí. Německá policie mezitím dál pátrá po objektu, se kterým se nad letištěm srazilo jiné nákladní letadlo. Stále není jasné, o jaký objekt šlo. Podle německých médií to byl ale zřejmě dron.
5: Krátce před úterní půlnocí objevil zaměstnanec východoněmeckého letiště Lipsko Hale nedaleko ukrajinského letadla společnosti Antonov dron. Ten podle pozdějšího zjištění nesl výbušninu. Podle dosavadních poznatků byla ale roznitka vadná. Odvoláním na své zdroje o tom píšou německé stanice NDR, VDR a list Süddeutsche Zeitung. Letiště následně přerušilo provoz. Jiné nákladní letadlo, které se právě chystalo přistát, ale muselo přistávací manévr přerušit a srazilo se s dalším neznámým letícím objektem. Po objektu policisté stále pátrají. Ladě Jakub, Frekvence 1.
3: Kuriozní situaci zažili v nemocnici v Kyjově na jižní Moravě. Do nemocničního zařízení vyrazila zásahová jednotka kvůli hlášenému aktivnímu střelci v areálu. Jak napsal hodonínský deník informace se rychle na sociálních sítích rozšířila a o zásahovce v nemocnici rychle věděl celý region. Ostřelovači nakonec ale nebyli nutní. Podle vedení nemocnice zavolal policii kvůli střelci pacient, který v té chvíli ležel na jednotce intenzivní péče a byl pod účinkem silných drog, takže nevnímal správně realitu. Hokejová osmnáctka podlehla v závěrečném utkání základní skupiny B na Hlinka Grecké kapu v Edmontonu Finsku 4-5 a do semifinále tak nepostoupila. Dvakrát skóroval Maximilian Mareš. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda skončili s bilancí jedné výhry a dvou porážek třetí. A v noci na sobotu od 3 ráno budou hrát o konečné páté místo se Švýcarskem.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Dnes bude 27 až 32 stupňů Celsia, ve východní polovině Moravy a Slezsku až 36 stupňů Celsia. Opět čekáme místy přehánky nebo také bouřky. Na Moravu a do Slezska dorazí až o něco později odpoledne nebo k večeru, kdy se naopak v Čechách už začne oblačnost protrhávat.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Na D8 při příjezdu do Prahy je kolona asi na 15 minut, začíná už na 6. kilometru před Prahou a pojedete v ní v hustém provozu až prakticky do centra. No a se zdržením kolem 15 minut počítejte taky na dálnici D1 před Brnem. Začíná ta kolona na 178. kilometru, volněji se potom jede až za Brnem za nějakým 210. kilometrem. Tak šťastnou cestu, teďka už začíná odpolední vysílání a Jana s Vojtou.
6: 14. hodina je za námi, my jsme tady zas a znova, přátelé, ráno, odpoledne, a to ještě nevíte, že Vojta s váma bude večer?
0: No!
6: Ty krása,
0: tak dneska je to opravdu F1.
6: Dneska to máš šichtičku, vej.
0: F1.
6: Ty jsi F1. No. Místo Ondry Kubaly budeš vysílat po 19.
0: Po 18. hodině. Po 18. do 22. Hele, když to miluješ, není co řešit.
6: No, takhle, prázdninový mod. Ondra Kubala si vzal dovolenou, že jo, je třeba ho nějak nahradit.
0: Já se uklidím. zklidňuju tím, že to nikdo neposlouchá, takže jako...
6: No pozor,
0: možná bychom se dívali, jako, kam až máme dosah. Mimochodem to je věc, na kterou se chci vlastně jako do éteru zeptat už delší dobu, nebo respektive tříslo mi to hlavou v
6: pondělí. Asi 20 let, co to děláš, to práce.
0: Ne, tříslo mi to hlavou v pondělí, když přišla ta zpráva od našeho posluchače z Řecka, co má ten dům na řeckém ostrově, jak nám psal v pondělí odpoledne. Tak mě napadlo se jako zeptat, odkud nás posloucháte, z nějakých jako třeba úplně tradičních míst, odkud třeba ze zámoří, nebo z exotiky, nebo já nevím, z cesty na severní pól. Jestli existuje jako nějak takováhle jako skupinka lidí, kteří jsou odvážní a v palčácích si pustí tranzistor.
6: Si pustí frekvenci.
0: Ano.
6: Tak to jste ale hodně odvážný.
0: Jako víte co, jako proč je tam pouštět jako veřejnoprávní jako kvůli dopravě, že jo, to na severní to pól.
6: Přesně tak, vy chcete ty fóry.
0: No.
2: Jana Knížková a Vojta Effler.

0: Frekvence 1, čtvrtek 6. srpna odpoledne.
1: Já jsem ještě plná dojmu z té dovolené, nebo dovolená, prostě prodloužený víkend.
0: My to jenom uvedeme na pravou míru, vy možná máte pocit, že jsme tu furt, ale my jsme tady opravdu furt, my vlastně jako tohle byl náš jediný jakoby volný čas teď v létě.
1: Dobře, ale jsme si prostě prodloužený víkend. My jsme odjeli, to už jsem říkala mnohokrát, do Barcelony, ale chtěla jsem jenom komentovat to, my jsme o tom taky mluvili. Co se týče toho pohybu a těch kroků a krokoměrů, což je taková věc, která mě teď začala bavit. My jsme vlastně za ty 3 dny nachodili dohromady asi 60 tisíc kroků. Každý den takových 20 tisíc kroků jsme dali. Což je vlastně jasný, protože když někam jedeš na pár dnů, tak si to chceš to užít, chceš vidět všechno, že jo? Je to hrozně intenzivní. A myslím, že prostě za ten den nachodíš 20 tisíc kroků.
0: Protože jste se vrátili opálení a osvalení.
1: Bolel nás lejtka hrozně.
0: Strašno, a měli jste ještě tomu jako svalovou horečku.
1: No, jako vlastně, když se takhle intenzivně chodíš a nejsi na to moc zvyklý, tak tě prostě vždycky někdo něco začne bolet.
0: No samozřejmě.
1: Záda, lejtka, já nevím, holeně. Hlava nás bolela po ránu. Víš, ale ty intenzivní dovolené jsou opravdu jako náročný.
0: Já jsem se o tom bavil s mým tatínkem. Zrovna včera, když byl radiokemp, tak jsme u nich byli na návštěvě, protože můj tatínek měl minulý týden narozeniny, tak jsme byli popřát. A oni byli na takovém road tripu, jako s jeho ženou, s mou maceškou.
1: Takže ale jezdili.
0: No, ale bylo to tak, že někam přijeli, ubytovali se, teda strávili tam 2 noci a ten den uprostřed strávili tím, že vlastně jako všude chodili a jako chtěli vidět to, tam, tohle a jeli vlastně jakoby po severní straně Evropy. Takže začali v Hamburku a končili za Brugama až někde, jo.
1: Yeah.
0: No, jako nádherný, jo. Jako já jsem od nich viděl ty fotky a videa, když jedeš po tom Holandsku a máš vedle sebe ten val, který drží moře, protože si pod hladinou moře, jo. Tak je to jako vlastně docela zajímavý, ale říkali mi taky to číslo, úplně neuvěřitelný číslo, kolik třeba ušli kroků. A já jsem říkal, hele, a nebylo to na vás moc. A tatínek se na mě tak podíval, říká, občas jo.
1: Jako no, je to dost. No. Ale je to přesně, jak říkáš, že pak jsi jako v takovým módu tom dovolenkovým, nebo si chceš toho využít, toho času, že tam seš, chceš to vidět, že jo, tak ti to ani nedochází. No a pak po 3 dnech prostě potřebuješ jako 14 dní rehabilitace a masáže, no. Takže já jdu
0: Vlastně dovolená na prd, no.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, přátelé. Pojďme se věnovat dalšímu zajímavému tématu. Co se to Vojtovi vlastně stalo?
1: Co se mi stalo? Mně se nic nestalo, naopak nám všem se stane, protože se blíží Perzejdy, prosím pěkně.
0: Aha, Perzejdy, no.
1: A letošní pozorování Perzejdů bude v lecčem výjimečné, protože po velmi dlouhých letech se stane, že uvidíme i ty nejmenší, protože bude úplně, nebo bude měsíc v novu.
0: Jako já nepoznám, kdo je naproti mě, já určitě nepoznám Perzejd.
1: Prostě, když se podíváš nahoru a uvidíš šmouhy, tak to znamená dvě věci, nebo jednu z těchto dvou věcí. Buď jdeš domů pozdě a přehnala jsi to, anebo odpadají hvězdy.
0: A když jsem to přehnala, tak co to tam vidím?
1: Co to tam vidíš? No míhá se ti třeba, já nevím, pouliční lampa, vypadá jak padající hvězda.
0: Ty vůbec nevíš, jak já vidím, to mně se to míhá i za střízlivýho stavu.
1: Fakt,
0: no, já hrozně blbě vidím, takže jako já, že bych si měla někde lehnout prostě na remízek a sledovat padající Perzejdy, já bych to nic neměla.
1: A tím pádem jako je nutné položit otázku, viděla jsi někdy padat hvězdu?
0: No, viděla, ale to bylo letadlo.
1: Padalo ale letadlo? A co jsi spřála?
0: Aby to všichni přežili.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Není pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na Innogy.cz.
5: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: před námi po půlových zprávách příběh.
1: Ano, příběh, který se buď stal nebo nestal, tak to se teprve uvidí, až si ho necháme odvykládat. Tak si na to počkejte.
2: Hezké odpoledne. Na železničním přejezdu mezi Jílovicemi a Novými Hrady na Českobudějovicku se dnes srazil vlak s nákladním autem. Při havárii se nikdo nezranil kvůli srážce, ale přerušený provoz vlaků mezi Českými Velenicemi a Borovany. Americký prezident Donald Trump je mezi Čechy stejně neoblíbený jako ruský prezident Vladimír Putin a severokorejský vůdce Kim Jong-un. Kladných hodnocení přesto získali Trump a Putin o něco více než lídr KLDR. V Itálii dnes platí nejvyšší stupeň varování před vedrem ve všech 27 velkých městech, což je letos poprvé. Na hlavním nádrží v Neapoli a na trhu s ovocem a zeleninou Afragola dnes teploty dosáhly rekordních 48 stupňů Celsia.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Jdeme na silnice, žhavé je to taky před Brnem na dálnici D1, kde se zdržíte v koloně asi na 15 minut. Začíná na 178. kilometru a vyjedete z ní na 196. kilometru. Je to ve směru od Prahy. Naopak ve směru do Prahy se zdržíte v koloně na dálnici D8. Mezi 4. kilometrem a centrem je tam znatelné zdržení kvůli hustému provozu. Tak šťastnou cestu.
1: Frekvence 1 nabízí příběhy. Každý všední den máme takovou rubriku, říkáme jí Pravda nebo blábol, a v té rubrice jde o to, že vám nabídneme nějaký příběh. Má to ale.
4: Ano, my vám něco přivyprávíme a buď je to pravda, anebo je to právě ten blábol, mm-hmm. jo? A dneska to vlastně bude příběh jednoho velmi netradičního závodu.
1: Tak se na to těšíme už za chvilku.

0: Tohle je Frekvence 1. Dneska se s příběhem, který je buď pravdivý nebo blábolivý, vydáme na sever.
1: Sever České republiky?
0: Ne, do severských zemí. Vydáme se do městečka Sonkajärvi do Finska.
1: Finsko.
0: Jo, protože ve Finsku každý rok, a teď jde o to, jestli je to pravda nebo blábol, probíhá mistrovství světa v nošení manželek. Princip je jednoduchý, vezmete manželku, hodíte si ji na záda a běžíte s ní přes překážkovou dráhu. A není to úplně jako jen tak jako halabala, že by chlapi tahali ženský po vesnici. Je to normální trať, která má 253,5 metru, obsahuje suché překážky i zhruba metr hlubokou vodní překážku. Asi takový taxis by se dalo říct.
1: Po suchých překážkách doběhne úplně mokrý manžel.
0: Ano. A ta žena... Za prvé...
1: Je ta žena.
0: musí vážit, a to je vlastně jedna velká podmínka, musí vážit minimálně 49 kilogramů, mm-hmm. aby to mělo nějakou platnost.
1: Tak to můžu.
0: Pokud váží méně, přidává se...
1: Musí být kompot v kapse.
0: Přidávají se pytlíky s pískem, aby prostě se dotáhla,
1: jasně,
0: do té správné váhy. A nemusíte ji nést na zádech, ale můžete ji mít přes rameno nebo takzvaným estonským stylem.
1: Estonský styl, no. jako divočáka asi.
0: Ano, žena visí hlavou dolů za mužovými zády,
1: jo.
0: Nohama ho svírá korem ramen a obličej má přibližně v oblasti zadku.
1: A teď, musí být parádní podívaná.
0: A teď co je výhra, jo?
1: No.
0: Tak výhra je množství piva odpovídající váze nesené ženy.
1: Tyjo, to je dobrý.
0: Jo.
1: Je to tak dobrý, že si myslím, že to je pravda.
2: Jana a Vojta na Frekvenci 1.
0: Je to pravda.
1: Je to pravda, já to totiž znám.
0: Fakt jo?
1: Já jsem o tom četla nedávno.
0: No.
1: Nebo nedávno, já nevím, třeba 2 roky zpátky. Viděla jsem dokonce i nějaký videa, bylo to naprostá bžunda.
0: No je, no.
1: A je teda pravda, že ten manžel s manželkou se musí mít hodně rádi.
0: Ne, pozor, jako tam je ještě jako jedna z těch podmínek tvrdí, že to vlastně vůbec nemusí být jeho manželka. A že to ani nemusí být jakoby vdaná ženská.
1: Aha, takže no. Si najdeš prostě nějakou hodně, hodně malou a hubenou,
0: no,
1: jako kterou takhle, doložíš pískem.
0: 49,1. Jako tu váhu.
1: Jo.
0: Ale jako je to opravdu mezinárodní soutěž a vlastně letos už to proběhlo a účastenstvo bylo z 12 zemí.
1: No krásný.
0: To bude za chvilku olympijský sport.
1: Krásná soutěž. Takže no. Tenhle příběh se skutečně stal.

0: Tomáš Fíla je připraven. Má pro nás i dneska doporučení na nějaké to pěkné výletování.
1: Takže Tomáši, kam si nás dneska vzal? Kam bychom se měli jet podívat na výlet? Ahoj.
2: Hezké odpoledne přeji. Tak dnes jsem vyrazil do českého ráje a konkrétně na Pekařovu bránu. Je to tunel vytesaný ve skále, který je mimo jiné zapsán i v České knize rekordů jako nejkratší tunel České republiky. Na délku má pouhých 5,2 metru a široký je 5 metrů a vysoký 6,3 metru. Celý tento útvar nese jméno známého českého historika Josefa Pekaře, po němž se říká i turistické stezce vedoucí z Valdštejna na Kost. Zajímavý skalní útvar Pekařova brána stojí nad silničkou, která vede z Vyskře do Libošovic asi 5 kilometrů severně od městečka Sobotka. Brána vznikla roku 1914 při stavbě silnice, když její stavitelé narazili na skálu místními nazývanou Mnich. Stavitelé se tak rozhodli pro zachování skály a vytesali do ní lomený oblouk pro průjezd povozů a průchod pěších. Do skály navíc také vytesali i schody, kterými se dá vystoupit až na samotný vrchol, odkud jsou krásné výhledy do širokého okolí. V každém případě v českém ráji těch atraktivních míst nalezneme spousty, ale tohle dnešní je opravdu speciální, tak sem taky vyražte. No a já se na vás opět budu těšit zítra. Tak ahoj!
3: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
4: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí, co...
5: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
3: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: To nejlepší z muziky pro vás máme, přátelé, taky mezi 15. a 16. A teď je ten nejvyšší čas vám prozradit, cože vám vlastně zahrajeme.
1: Tak bude to třeba Dermot Kennedy? So kiss me the way that you would. Nebo Sia? A také Anastasia. Ale ze všeho nejdřív zprávy.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
5: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až v září.
2: A nějaký vzkaz na závěr.

0: výběr.
1: Užijte si léto, protože co si budeme povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
4: Jedinečná
5: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: V drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Se zprávami Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
8: Hezké odpoledne. Čeští vojáci kvůli vedrech zůstávají raději v kasárnách a mění výcvik. Bankovní rada České národní banky ponechala základní úrokovou sazbu na stejné úrovni a zdržíte se na dálnici D8. Čeští vojáci zůstávají v těchto vedrech raději v kasárnách. Výcvik mění za výuku v učebnách a pokud to jde, odkládají také výzbroj. Nejnáročnější činnosti přesouvá armáda kvůli extrémním teplotám na brzké ranní nebo pozdní odpolední a večerní hodiny.
9: Kvalita přípravy naší armády nesmí trpět, ale zkrátka se přesouvá jinam nebo do jiných časů, tak aby počasí vojáky při výcviku neohrozilo na zdraví. Mají častější i delší přestávky. Zvýšenou pozornost armáda v létě věnuje i technice. Kontroluje podle mluvčí hlavně soustavy motorů, provozní kapaliny a stav pneumatik. U techniky nasazené v terénu taky dbá na prevenci přehrátí a dodržování technologických přestávek. Těžší práci a její větší množství mají v těchto dnech i vojenští hasiči. Podobné úpravy cvičení je starost o techniku armáda zažívá v době extrémních mrazů. Ladě Jakub, Frekvence 1.
8: 30letý Daniel Kratochvíl, který podle obžaloby loni úmyslně zapálil bar u autobusového nádraží ve Zlíně, dnes u soudu zopakoval, že si událost nepamatuje. Tvrdí, že byl pod vlivem drog a léků. Případ dnes opětovně otevřela zlínská pobočka brněnského krajského soudu. Kauzu začala projednávat letos v lednu. Po změně trestního senátu se ale hlavní líčení koná od začátku. Jeden člověk při požáru utrpěl zranění. Muži hrozí za pokus o vraždu, pokus o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci. 12 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Bankovní rada České národní banky dnes ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75%. Informoval o tom ředitel odboru komunikace České národní banky Jakub Holas. Na současné úrovni je základní úroková sazba od června. Rozhodnutí odpovídá také očekávání finančního trhu a naznačovaly ho také výroky některých členů bankovní rady ještě před jednáním. Zítřejší předehrávka mezi fotbalisty Zbrojovky Brno a Liberce otevře program třetího kola první ligy. Jihomoravský nováček soutěže chce udržet neporazitelnost v sezóně a po Spartě a Plzni obrat o body i dalšího adepta na účast v pohárech. Slovan se pokusí odčinit domácí prohru s Teplicemi.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
8: Teploměr dnes bude ukazovat kolem 27 až 32 stupňů Celsia, ve východní polovině Moravy a Slezska až 36 stupňů Celsia. V Čechách bude spíše zataženo a oblačno, místy může také zapršet nebo zabouřit. Na Moravu a do Slezska potom dorazí bouřky nebo přehánky, spíše až odpoledne nebo k večeru. To už se ale zase v Čechách bude místy oblačnost protrhávat.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
8: 10 až 15 minut je zdržení na dálnici D8 při příjezdu do Prahy od 4. kilometru kvůli hustému provozu a podobné to je taky na pražském okruhu za sjezdem z D5 dál k D1. Tam je to zhruba na nějakých 15 minut. Kolona stále platí také před Brnem. Aktuálně je na více než 25 minut od 180. po 200. kilometr ve směru na Vyškov. Tak šťastnou cestu s frekvencí 1, kde pokračují Jana a Vojta.
7: Frekvence 1, po 15. hodině, hezký čtvrtek, 6. srpna. Jak jsem tady před malou chvílí hovořil o tom závodění s těma manželkama na zádech, mi přišla zpráva, když jsme sebrali, zvládl bych to.
0: Hele, jenom ve zkratce, abyste věděli, ve Finsku je taková soutěž, kde nosí lidi prostě manželky na zádech a tak se v tom jako soutěží.
7: Ano.
0: Mě to vlastně hrozně baví, tyjo, tady ty druhy soutěží. No. To přijde hrozně fajn.
7: Já bych třeba udělal jako, a ono to možná je, já se na to schválně podívám, jestli třeba, když tady to je o tom, že chlap někam nese svoji ženu, tak třeba jestli další soutěž není o tom, že ten chlap tý ženický uleví i jinak, třeba, já nevím, rychlost mytí oken, jo, to je třeba jako...
0: Jo, ty jsi takový praktický, no, už jí pomůže, no.
7: Bo já nevím, přivrtání poličky do půl roku a tak dále.
0: Nebudou tě mít rádi.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Na frekvenci 1 jdeme proplácet účtenku. Komu voláme?
1: Dneska zavoláme, nechme se překvapit.
2: Frekvence 1 platí za vás.
1: My totiž voláme jednomu nebo jedné z vás.
0: Ano, já vím to já, takže jsem se neměla ptát. Já tebe, ale ty mě. Tak voláme, prosím vás, voláme Janě a voláme... Kam to voláme, tyjo, to tady není vidět.
1: No, to nevadí, důležité je, aby nám to Jana vzala.
0: Asi Praha si myslím.
1: Aha.
0: Tak Janě, vemte to, protože Ježíš, to je hezký.
3: Nová, prosím.
1: Dobrý den, Janě, které rádio platí za vás?
3: Frekvence 1.
1: No jasně.
0: Je to tak. Janě, my máme v ruce vaši účtenku a chtěli bychom vám vrátit peníze. Prozradíte nám, za co jste utrácela a co jste si pěkného koupila, kolik to stálo?
3: Já jsem utrácela za praní koňských dek.
1: Za praní koňských dek?
0: Účtenka za přípravu na zimu pro mého zvířecího parťáka. Praní a impregnace koňských dek. Není to levná záležitost.
1: A to jsou takový ty deky, co se přesně dávají, když je potom jako provádíte venku nebo na nich jezdíte, tak prostě, aby měly ty slabiny prostě nějak krytý, jo? Nebo představuju si to správně?
3: No je to deka na celého koně, který ho drží v zimě v teple.
1: Takže je to vlastně něco jako kryt na auto, takovej ten, co se natahuje na auto.
3: No je to jako obleček pro psa.
1: Jasně.
0: Jak často to musíte dělat?
3: No tak dělá se to tak jednou za rok, no.
0: Jednou za rok, protože... no. A máte pravdu, není to nic levnýho, tyjo. 1880 korun, ale vy jste sem poslala účtenku, my jsme vás vylosovali, vy jste nám to zvedla, takže vám tyhle peníze Frekvence 1 vrátí.
3: Děkuju,
0: no. Nemáte vůbec záležit.
1: Jak se váš koník jmenuje, nám ještě řekněte.
3: Jmenuje se Denny.
1: Denny. No. Tak Dennyho, já nevím, jestli se koně jako podrbe, nebo jestli se má pohladit po čumáku. Co mu dělá nejlíp koňovi?
3: Nejlíp, když ho drbete na kohoutku.
1: Na kohoutku.
0: Aha. Jak ty koně zvládají ty tepla? Co teď
3: blbý? No, teďka špatně, no.
0: Blbý. Je to jako jakýkoliv jiný zvířátko. No,
1: a vy jim ještě chcete, já nechcete ještě hodit deku.
0: Ne, to je na zimu. Jenčka píše, to je na zimu.
1: Jasně.
0: Tak jo, moc gratulujeme, mějte se krásně, ať se daří.
1: Naslyšenou.
0: Zase někdy.
3: Já moc děkuju.
0: Naslyšenou.

0: Posloucháte Frekvenci 1 ve čtvrtek odpoledne, ve čtvrtek pozdě v noci, bych chtěl říct.
1: To tě teprve čeká.
0: Už jsme tady skoro dva. Já jsem tady až do desíti.
1: Je to dlouhý. Já bych to pochopila, my jsme tady byli ráno, že jo, teď jsme tady potom. A nechceme si stěžovat, ježiš, to vůbec ne.
0: Ne, vlastně jsme to moc rádi.
1: Tenhle výjimečný stav je vlastně dneska naposled.
0: Ano, já bych díky tomu vyhlásil výjimečný stav.
1: Výjimečný stav. Hele, já bych se ještě chtěla vrátit k naší dovolené, ale vlastně jen to jako okrajově. No. Co říkáte na opalování se nahoře bez? Mě to vlastně strašně překvapilo, protože když jsme byli na té pláži, tak tam vlastně ty Španělky s tím absolutně neměly problém. Mě to vlastně překvapilo taky proto, protože jsem měla pocit, že je to zakázaný. Ale teda ono ne asi v tom Španělsku.
0: No, jsou země, kde nesmíš sundat na pláži pomalu ani tričko, jo, z nějakého důvodu.
1: Tak ale ve Španělsku to rozhodně není, nebo ne, aspoň teda v Barcelonu.
0: Ale pozor, jako já jsem vlastně pro. Jako ne, protože bych se rád podíval, jo, ale jako teď v tom
1: opravdu nějak tě to jakoby nevzrušuje, nepohoršuje.
0: Nepohoršuje, to je to slovo.
1: Nebo dobře, jako to druhý.
0: Takhle, nehledejte v tom nic chlípnýho, samozřejmě hezký prsa, to je zázrak přírody, jo, nebo jako ne zázrak, ale je to mistrovské dílo přírody, jsem chtěl říct, jo?
1: Zázrak.
0: Ne, ale...
1: No není to samozřejmost hlavně, že?
0: No takhle, prostě já si myslím, že už jsme snad jako společnost tak daleko, že když se chce někdo opalovat nahoře bez, tak proč by se nemohl opalovat nahoře bez? Jako co je na tom pohoršujícího? Podívej se dneska, jako když budu mluvit jako školomet, pust si televizi v neděli odpoledne. A tam ti dají prostě romantickou komedii plnou erotických scén.
1: Co to dávali?
0: Já nevím.
1: Papriku.
0: Tebe paprika.
1: Ne. No nic, no, je to takový jako na zamyšlenou, mě to třeba vůbec nepohoršuje, vůbec.
0: Ne, vůbec,
1: ale spíš
0: proč?
1: Mě to jako překvapilo, že jsem prostě žila v nějakém domnění, že je to něco, co se jako reguluje, že bys to nemělo, ale je pravda, že je to spíš asi otázka nějakých jako amerických pravidel, no, a zvyků, že tam jsou to prostě víc puritáni.
0: No, protože to je nejdemokratičtější země na světě a tam je tolik věcí zakázaných, no, že my si tady můžeme pískat. No, jako, no.
1: Mají totiž ty kuzy tak velký, že musí schovávat.
0: Americe mají všechno velký.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
4: 4 otcové, 1 problém a 6 gramů, které mění úplně všechno.
5: Vaši synové jsou teď na lyžařském výjezdu. V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
4: Bethý, Mádl, Pechlát, Novotný, Vlasáková a Uhlík v komedii 6 gramů.
6: Máte hodinu na to zjistit, kdo z vás je ta krysa.
4: V kinech od 6. srpna.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty nejlepší.

0: Máme zprávy, a to zprávy, které jsou krátké, úderné, svižné, jasné, prostě zprávy, bez kterých to nejde.
1: Dá se to napsat na dlaň v podstatě, že je to krátké a úderné. Nicméně po zprávách počasí před námi je vlastně víkend, že ano, už téměř. Mm-hmm. To znamená, abyste měli třeba inspiraci, jestli na ten prodloužený víkend odjet nebo
0: ano, jestli si přibalit ten vršek nebo nepřibalit, že jo, jestli se budete opalovat nahoře bez nebo bez, no, nebo bez.
1: Záleží na tom, jestli jste horňáci nebo dolňáci, že jo.
0: Já myslím, že záleží na tom, jestli jste muž nebo žena.
2: Když se jmenujete Řepa, musíte být hovado.
3: Vetchý, Mádl, Novotný, Pechlát v komedii 6 gramů. 4 otcové, jeden problém a 6 gramů, které míní všechno. Mně se to stává často, ale nevím, o co jde.
4: Dostaneš do držky.
3: Aha, komedie 6 gramů od 6. srpna v kinech.
5: Playbaron došlo k únosu právníka a dalších třech Čechů, kteří cestovali s ním.
6: Najděte.
7: Fun Play originál série se vrací.
8: Kolik máme času? Maximálně hodinu.
7: Nová mise.
9: Jsme tady o toho, aby jsme vás dostali domů.
7: Nová výzva.
10: U nás se vždycky něco stane.
7: Extraktoři. Nová série od pátku pouze na Fun Play.
11: Vychází Blesk hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané rývanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk hobby právě v prodeji.
12: Hezké odpoledne. Asociace poskytovatelů adiktologických služeb žádá záruky, že ministerstvo zdravotnictví pošle dotace na prevenci a pomoc při závislostech včas. Chce mít jistotu, že slib o financování ministerstvo dodrží. Veterináři v současnosti ošetřují více zvířat kvůli vedru. Mezi nejrizikovější skupiny podle nich patří plemena psů s krátkou lebkou a sploštělým čumákem, jako jsou například mopsy nebo buldočci, starší jedinci a zvířata se srdečním onemocněním. Do ceny nafty se v současnosti negativně mítají problémy s dodávkami a omezené kapacity rafinerií. Popisují to analytici. Případné zlevňování očekávají rychlejší u benzínu než u nafty.
13: Frekvence 1. Doprava.
12: A zdržíte se na dálnici D1 před Brnem. Kolona od Prahy začíná na 178. kilometru a táhne se až za Brno na 205. kilometr. Zdržení je tam aktuálně přes 25 minut. Na 15 minut je potom kolona na dálnici, na Pražském okruhu směrem k dálnici D1 mezi 23. a 16. kilometrem. No a zdržíte se taky na silnici číslo 3 mezi 10. a 16. kilometrem ve směru na Budějovice. Tak šťastnou cestu.
14: Žít podle počasí na frekvenci 1. Na frekvenci
15: 1. Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová s předpovědí počasí na pátek. Mimochodem, také vám to tak rychle utíká. Páteční charakter počasí bude hodně ospalý, a to nejenom kvůli tomu, že bude převládat velká oblačnost a z počátku dne na většině území Česka ještě s dešťovými přeháňkami, ale zejména kvůli tomu, že jsme naprosto nevyspalí po těch tropických místy i supertropických nocích. Takže páteční den přinese alespoň úlevu od vysokých teplot. V odpoledních maximech naměříme teploty nejčastěji do 30. Odpoledne bude od západu velmi rychle docházet k ubývání oblačnosti a k ustávání srážek.
1: Posloucháte frekvenci 1, no aniž bychom to plánovali, tak opalování nahoře bez se stalo velmi diskutovaným tématem.
0: A já myslím, že to je v pořádku, jako každý na to má mít nějaký názor, že jo? Tady nám třeba píše Žaneta. Já sama chodím na nuda pláže, takže opalování nahoře bez mi určitě nevadí a ani bych to nějak nekritizovala, sama se ráda opaluju nahoře bez a hlavně, víte, jak je ohyzdné mít opálená ramenka z plavek?
1: No to je další věc, ale pozor, jako já jsem o tom kdysi vedl debatu, protože ono se svého času říkalo, že opalování jak takzvaně na Adama nebo na Evu je zdravé. A já jsem o tom vedl debatu s jedním známým doktorem a on mi vlastně řekl, že na tom kus pravdy je, ale ne snad kvůli tomu, že když se člověk opaluje, tak by měl být nahatej. Jde spíš o to, že většinou se opalujeme někde u vody. Jdeme se koupat, máme na sobě plavky. A když to není doma na zahradě, kde si ty plavky můžeš hned sundat,
0: no, jasně,
1: tak ti ty mokrý plavky zůstávají jako na těch vlastně nejintimnějších partiích.
0: A víte, co to je?
1: Pak no,
0: se můžete udrbat.

0: Posloucháte Rádio Frekvence 1, když už se dneska povídáme o tom opalování, tak jeden takový výraz, který je vlastně pro mě úplně novej, nikdy jsem ho neslyšela, a to je název nebo výraz Tanmaxing.
1: Tanmaxing. Co to je?
0: Je to virální trend z TikToku nebo z Instagramu a cílem je získat co nejtmavší opálení. Často za každou cenu. Název vznikl spojením slov tan, opálení, maxing jako do maxima.
1: Víte, jak je to strašně nezdravý, jo?
0: No.
1: Ale tak jako víš co, jako nemusíš moc chodit na slunce. Krém na boty a je hotovo.
0: Jako chápeš, že ty lidi se nechají prostě takhle zmastit, takhle se nechají zmanipulovat k tomu, aby dělali takovýhle věci, měli fotku na Instagram. Takže záměrně trávíš dlouhou dobu na přímém slunci, vyhledáváš hodiny s nejvyšším UV indexem, používáte olej na opalování Nubian, to jsme řešili, že jo, nebo Indulona, super, na to se opaluje jedna radost. Omezují nebo úplně vynechávají opalovací krém a někteří dokonce i v létě dosycují opálení v solárku.
1: Pak přijete večer domů, propejcháte puchejře a jdete spát.
0: To? Někdo ti na TikToku řekl, hele, spal se jak škvarek a budeš mít milion lajků.
1: A zas budu jak školomet, no, tak prostě hold.
0: Budeš jako, a uděláš to.
1: Ne, jako prosím vás, když to někde uvidíte, je to blbost a nemusíte dělat všechno, co dělají joudové na TikToku, jako. Když řeknu, abyste skočili z okna, skočíte z okna.
0: Přesně. Přemýšlej, nebuď jouda.
1: Mluvím jak můj otec.

0: Posloucháte Frekvenci 1, nechme opalování a pojďme se teď věnovat spaní. Protože jak jsou vlastně letos hodně vysoké teploty, tak jsou hodně horký i noci. A spočítáno je, že takhle horký noci během letošního roku už nám sebrali týden spánku. Jako v tom časovém úseku, že vlastně člověk spí míň, nevalnějš. Takže letos jste minus týden spánku,
1: no,
0: přátelé.
1: Když nemáš tu klimatizaci, tak věřím, že to tak je. No. Prostě v noci, nebo respektuje se
0: ráno. A když máte klimatizaci, tak stepluje plus jedna angína.
1: Plus jedna angína, nejenom, no. Že hodina spánku míň, teda týden spánku míň, no. Ale ta spotřeba té vody třeba.
0: No, a ty energie,
1: furt, že jo? Furt se sprchuješ, jo? No. Furt se prostě musíš trošku opláchovávat.
0: No, no, furt jste spocený.
1: Nebo, no, jste spocený, jo.
0: Takže jenom jsem vám chtěl říct, že by bylo dobrý vzít si dovolenou i na podzim a týden v kuse spát, abyste to dohnali.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Ale i hity legend.

0: s námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti. I letos v létě jedeme za vámi.
0: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
1: Radiokempy Frekvence 1.
0: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.
1: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
2: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru. We'll be right back.

Spa. Právě tady na vás čekají vyhřívané bazény uvnitř i venku. Vodní hřiště s třemi tobogány a délkou přes 270 metrů. I slunečná terasa s výhledem nahoře. A pokud hledáte klid, je tu pro vás působivý saunový svět s venkovním ochlazovacím jezerem a taky vodopády. Horský rezort Dolní Morava je tu pro všechny, kteří si chtějí užít den plný aktivit a spojit hory, zážitky a wellness. Více informací i pobyty plné bonusů hledejte na www.dolnimorava.cz.

0: 16. hodina je tady a my pro vás chystáme muziku. Ta muzika bude úplně ta nejlepší, kterou tady máme, to je jasný. A teď vám prozradíme, jaká že to je.
1: Bude to třeba ta Očina z Ky. Nebo teda Šírená. A nebo od Roberta Milese. A zprávy od Ondry už za malou chvíli.
2: Když uvidíte Albe.
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
5: Pert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů.

0: apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tlapky připravit a hurá do kina. Už od 6. srpna v něm bude dovádět Tlapková patrola.
4: Tohle je boží.
3: A taky se tu objeví dinosauři, takže se připravte na to, že tohle bude hodně velký.
4: Ať tady číhá cokoliv, jsme vybaveni.
3: Tlapková patrola, dinosauří film. Ve vašich kinech od 6. srpna.
5: Vychází Blesk Hobby nabitý letní inspirací. Zpracujte úrodu ze zahrady na domácí kimči nebo kvašáky. Ochutnejte poctivý chalupářský guláš i nadýchané lívanečky. Objevte s námi nejkrásnější trasy po českých horách. A jako bonus, návod na dekoraci z květin. Srpnový Blesk Hobby právě v prodeji.
6: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
7: Ondra Albrecht ve studiu, hezké odpoledne.
8: Hezké odpoledne. Zásoby zemního plynu v Evropské unii jsou pro toto období na rekordně nízké úrovni. Nejlépe placeným českým sportovcem je stále útočník David Pastrňák. A s kolonou počítejte na dálnici D1, ale také na D11. Zásoby zemního plynu v Evropské unii jsou pro toto období roku na rekordně nízké úrovni. Zásobníky jsou naplněny z méně než 58%. To je nejméně od roku 2011 a výrazně méně než před rokem. Tehdy to bylo téměř 70%.
9: Česko je na tom o něco líp, ale ne o moc. Zásobníky jsou tady naplněné ze 61%, loni to bylo 76%. Důvodem je mimo jiné americko-izraelská válka proti Iránu, která omezila globální dodávky skapalněného zemního plynu LNG, takže hrozí citelný růst cen plynu v zimním období, jak píšou novinky.cz. Pokud se před zimou, kdy je poptávka vyšší, nepodaří zásobníky dostatečně naplnit, může být Evropská unie nucena kupovat plyn za výrazně vyšší ceny. Ládě Jakub, Frekvence 1.
8: Německo by mohlo kvůli nízkému stavu hladiny řek pozastavit zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Po jednání se zástupci přístavů, lodních společností a dopravců, to řekl německý ministr dopravy. Nedostatek vody v Rýnu, ale také Dunaj nebo Labi komplikuje přepravu zboží a mohl by mít dopad na růst celého německého hospodářství a kamiony by tak mohly lodě dočasně nahradit. Kuriozní situaci zažili v nemocnici v Kyjově na Jižní Moravě. Do nemocničního zařízení vyrazila zásahová jednotka kvůli hlášenému aktivnímu střelci v areálu. Jak napsal hodonínský deník, informace se rychle rozšířila o zásahovce v nemocnici během do celého regionu. Ostřelovači nakonec ale nutní nebyli. Podle vedení nemocnice zavolal policii kvůli střelci pacient, který ležel na jednotce intenzivní péče a byl v té chvíli pod účinkem silných drog, takže nevnímal správně realitu. Nejlépe placeným českým sportovcem je podle tradičního žebříčku časopisu Forbes třetím rokem po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda Bostonu si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, což je o 30 milionů méně než o rok dříve. V elitní desítce je hned 8 hokejistů, kteří doplňují také fotbalisté Patrik Šik a Tomáš Souček. Nejvíce vydělávajícím sportovcem mimo hokej a fotbal je 17. Martin Kabrhel a ten se věnuje pokru.
6: Frekvence 1. Počasí.
8: Teploty dnes v noci se dostanou na 21 až 17 stupňů Celsia, na západě a severu Čech jen kolem 14 stupňů. Bude oblačno a zataženo na Moravě a ve Slezsku zpočátku, místy také ve východní polovině Čech ještě můžou být přehánky a také bouřky, k ránu potom ale srážek bude ubývat. Během zítřejšího dne čekáme, že teploty už nebudou tak vysoké jako během dneška. Přes den by se měly dostat zhruba na 24 až 28 na jihu Moravy na 30 stupňů Celsia. Zítra čekáme jasno až polojasno.
6: Frekvence 1. Doprava.
8: Na dálnici D11 to stojí ve směru za Prahou na Hradec Králové až po 16. kilometr. Zdržení je zhruba do 10 minut. 10 až 15 minut vám potom zabere průjezd D8 směrem do centra od 3. kilometru. Další kolony jsou hlášeny na Pražském okruhu za sjezdem z D5, potom dál k D1, tam je to zhruba na 4 hodiny po 20. kilometr. Aktuálně je kolona hlášená také na dálnici 4 při výjezdu z Prahy mezi 2. a 10. kilometrem. Tam je to asi na 4 hodiny, podobně jako přes Benešov dál dolů na Tábor na silnici 3 od 10. po 15. kilometr a kolony se nevyhýbají ani Brnu, konkrétně na dálnici D1 je to při cestě z Prahy na Vyškov asi 20 minut. Kolona začíná už na 170. kilometru, končí až na 205. kilometru. V opačném směru je zdržení maximálně na minut 10. Tak šťastnou cestu, pokračuji ještě znovu Jana a Vojta.
10: Krátce po 16. hodině jste s rádiem Frekvence 1. Dnes máme čtvrtek, vlastně už je měsíc srpen, což vůbec nic neznamená, protože v srpnu se ještě do školy nechodí.
7: Znamená, no nic, no. Já bych se ještě s dovolením, ono vás to evidentně jako chytlo. Opalování.
10: Jo, máme tam ještě nějaký reakce.
7: Dole bez. Třeba tady.
10: Či dole, to je
7: nudistický trend, jako jo. Tak tady třeba píše naše posluchačka Karla, že dřív na nuda pláže nechodila, protože se styděla, protože měla pocit, že dělá něco nepatřičného, že ona kouká po nahých lidech a oni koukají po ní. Ale že časem si v tom našla na zalíbení právě kvůli tomu, o čem jsme se tady bavili. Ne v tom koukání, ale v tom chození tak jako in natura, že jo, protože říkala, že s těma plavkama je to velká pravda.
10: No, to, co jsi říkal ty, no. Že prostě, když máte na sobě ty plavky mokrý, tak to prostě končí špatně.
7: No,
10: to nejsou jenom, to jsou taky problémy, které třeba vy chlapi nemáte, jo, ale my z toho máme opravdu jako opravdu nepříjemnost. Jo.
7: No jistě.
10: To je něco, co vlastně vy nemůžete nikdy zažít.
7: No, takže prosím vás.
10: Já třeba vůbec nevím, jak to bolí, když tě někdo kopne mezi nohy a ty nikdy nemůžeš vědět, když má vaginální mykozu.
7: No, protože obojí je dost nepříjemný na obě strany.
10: No, myslím, že líp jsme to ukončit nemohli.
6: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Posloucháte Frekvenci 1, pojďme opustit to opalování. Už jsme se dostali až do detailů, kterou jsme nechtěli.
1: Přesně, jsou věci, o kterých se jako mluví. Proč nemluví zase na druhou stranu?
0: Takhle, jako mluví se o nich zejména v odborných pořadech. A to my nejsme. Jo?
1: Co odborní nejsme. Ale hele, tenhle titulek mě zaujal. Vedra mění cestovatelské zvyky. V kurzu jsou teď noční zážitky. Lidi vyhledávají prostě zážitky, které se organizují po nocích.
0: Jo,
1: což je logický, že jo?
0: Třeba výšlap na rozhlednu v noci, to je boží.
1: To ty bys nešel, že jo? Ty nejdeš ani za dne. Jako.
0: Ne, já jsem byl na rozhledně už letos.
1: A ty si říkáš, že jsi zvracel dvakrát.
0: Ne, nemáš to rád. Jsem nebyl já.
1: A ty si říkáš, že nemáš rád, ne, ty rozhledně?
0: Já nemám rád vejšky, no.
1: Nemáš rád?
0: Ale i takhle mě nevadí, když už na té rozhledně stojím, jakože ten rozhledně baví, jo? A když už tam jsem, tak
1: už to vydržíš.
0: Už jsem s tím smířený. Mm-hmm. Cesta nahoru a dolů, kor, když je to třeba po takových těch drátěných schodech, nebo prostě vidíš, jako by tu hloubku pod sebou. Hmm. To je to, co mě jako limituje.
1: Tak teď už jim něco tě limituje a teď název tady té nové kratochvíle, což jsou jako noční zážitky, je takzvaný nokturism.
0: Hmm. A co se třeba jako zažívá takhle během noci?
1: No hele, vlastně jako v podstatě to, co zažíváš přes den, ti najednou ty různý instituce a různý památky nabízejí v noci. Noční prohlídky hradů, zámků.
0: Jo, takhle.
1: Ale i třeba noční prohlídky různých, já nevím, útrop jeskyň. Mm-hmm. A tak, víš, jakože mi to přijde vlastně super.
0: Mimochodem speleologická turistika, neboli chození do jeskyní, mm-hmm. jako v těch vedrech, co tady letos vládnou, vlastně velmi praktická záležitost,
1: no,
0: že jo?
1: No.
0: Jako přijedete ve 40 stupňů do Koněprus, vlezete do jeskyně, tam je minus 15.
1: No,
0: celý
1: a vylezete s angínou, že?
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybírá

0: Posloucháte Radio Frekvenci 1, my jsme si před chviličkou povídali o zážitcích v noci a tady nám kdo si píše, náš posluchač Václav, že zažil noční ochutnávku vína, že to pořádají ve Znojmě. Tyjo, tak to je super.
1: Já si myslím, že každý, kdo tam vleze odpoledne, zažije noční ochutnávku vína. Že tam je to normální vlastně.
0: Vlastně tak trošku jo, ale tak na druhou stranu to je taková, to je ten zážitek, který už vlastně nevnímáš všemi smysly, jako, vím, jestli seš tam od rána.
1: Ale jako takhle, pokud se vám povede přehnat to odpoledne, trošku se vyspíte, proč byste nemohli začít ve 2 ráno?
0: No jasně, no. Přesně, teď máte dovolenou, jo.
1: Budeme hrát o peníze, hned po zprávách.
2: O víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
3: Aktuální hity. A oblíbenou klasiku.
2: I o víkendu díky nám víte, co se děje.
4: Kdo slaví a co.
2: A taky kam vyrazit a proč.
3: Víkendový tým Frekvence 1.
2: Petr Wagner,
4: Veronika Elhotová
2: a Marek Malášek.
3: I v sobotu a v neděli.
2: Zapněte rádio a vypněte starosti. Labky připravit a hurt.
5: Hezké odpoledne. Knihovna, která dosud nesla jméno bývalého československého prezidenta Václava Havla, chce představit svůj nový název v nejbližších týdnech. Havlovo jméno užívat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas bývalé první dámy Dagmar Havlové. Bourání vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně se odkládá. Začít mělo dnes kvůli nedokončeným přípravným pracím, ale demolice nejspíš začne až v pátek nebo v sobotu. Bankovní rada České národní banky dnes ponechala základní úrokovou sazbu na hodnotě 3,75%. Na současné úrovni je základní úroková sazba od června.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
5: S kolonou počítejte u Brna na dálnici D1 ve směru od Prahy. Do ní vjedete kvůli hustému provozu už na 178. kilometru a vleče se až za Brno na 210. kilometr. Celková doba zdržení je kolem zhruba 20 minut. A zhruba s 15-minutovým zdržením počítejte i na dálnici D5 a potom dál na Pražském okruhu až po 19. kilometr směrem k D1. 15 minut vás potom zbrzdí kolona také na silnici 4, respektive na dálnici D4 hned za Prahou na prvních 10 kilometrech. No a zhruba 10 minut navíc vás bude stát průjezd Benešovem ve směru na Tábor, právě přes Benešov na 10. až 17. kilometru. Tak šťastnou cestu.
1: 27 409 99, páč nás čeká poslední slovo.
0: A v posledním slově peníze, které tady na vás čekají, stačí jedno jediné slovo, tak držíme pěstí, abyste se trefili.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak, kdo pak se dneska pokusí uhodnout poslední slovo a řekne to za celebritu, to zjistíme právě teď. Kdo pak se nám dovolal? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Igor Čavel, Česká věc, Jeseník.
2: Jeseník jsem akorát rozuměl, mluvíte hrozně rychle. S kým, že máme tu čest, prosím, pěkně?
3: Igor Čavel, Česká věc, Jeseník.
2: Igore, to jsem
3: Igor,
2: chtěl slyšet, abych
3: tak
2: věděl,
3: ano,
2: jak vás oslovit. Máme tady větu od Petry Hřebíčkové, stačí ano doplnit o jedno slovo a když ho doplníte správně, máte 13 500. Jdeme na to?
3: Jdeme na to, zkusíme to.
2: Věta zní takto, poslouchejte pozorně.
4: Zdovolené, v Dánsku jsem si přivezla...
2: Typujte.
3: COVID.
2: Zkusíme COVID.
4: Zdovolené, v Dánsku jsem si přivezla...
2: Chtělo by se říct naštěstí, ale ne.
3: Taky ne, taky ne, smůla.
2: No jo, aspoň přihodíme, víte co. Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Jasně, přihodíme, děkuji, naschledanou.
2: Zítra ráno s Lubkou a Smírou 14 000.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: 21. Tak vás pojďme pozvat zas a znova, protože před námi je další středa, další radiokemp a já věřím, že všichni víte, kde se potkáme, co tam bude za kapelu, ale opakování Matky moudrosti.
1: Takhle, já to považuji za highlight radiokempu, tuhle destinaci, a jsem rád, že i letos to padlo na nás.
0: Takhle, my jsme si to trošku vydupali.
1: My jsme jako řekli, že pokud tam nepojedeme, tak ať si to moderuje, kdo chce celý léto, jo?
0: No, trošku jsme ten Vranov chtěli.
1: No, protože nám se tam líbí, my to tam máme rádi, je to na hezkém místě, koukáte na vodu, do lesů, dá se tam dobře najíst, dobře bavit, dobře vyspat, je to tam vlastně jako super.
0: Je to ta Morava, prostě i lidi jsou příjemní, je to prostě fajn místo, takže my vás očekáváme na Vranově a to hned tu středu, která je vlastně v příštím týdnu, což jestli se nepletu, je 12.
1: Ano, 12. srpna, kemp Vranovská pláž, další radiokemp Frekvence 1, od 2 do 7 živé vysílání, od 7 do 8 koncert a jeho hlavní hvězdou bude?
0: Xindl X.
1: A po Xindlovi X afterparty s Ondrou Albrechtem a na Vranově je afterparty vždycky velká, protože tam je velká louka.
0: Tam se vás vejde.
1: No právě, a že vás tam bylo a dokonce tam byl i nějaký organizovaný tadeční soubor, loni si pamatuju.
0: No to by bylo, jako kdyby přijeli nějaký animátoři, vůbec by to nebylo špatný.
1: Jo, jasně, no.
0: Protože jako ten Ondra jako to dokáže zajistit, že jo, to jsme se bavili přece minule, že on to pojmul spíš jako hodiny aerobiku a prostě dokáže ty lidi dostat na jednu vlnu a ty fakt tancují jako jeden krok, ale nedokáže to takhle dělat celou tu ne afterparty, to je, no, co to je za party?
1: Afterparty.
0: Je to afterparty, je to afterparty.
1: Od 8 do 10.
0: Já mám vždycky afterparty spojenou s ránem. Tak se na vás, přátelé, těšíme na Vranově, udělíte si čas a dorazte za námi na Radio Kemp.

0: Velké hlavy jsou pro vás připraveny, zahraju vám taky to nejlepší z muziky mezi 17. 18. a cože to bude?
1: Bude to třeba opět Radeček. Nebo Miley Cyrus. A taky Avicii. Za malou chvíli velké hlavy a samozřejmě zprávy.
2: Už tam budem, ne?
3: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa. S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku. Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví.

0: od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Tohle už tam bude.
2: Přestaň, štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: A s nimi the one and only Honza Homolka. Hezké odpoledne.
8: Děkuji za přivítání, hezké odpoledne. Opět padaly absolutní rekordy. Pavel by Babiše opět porazil a Kušej dostal 2 zápasy. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanice v Česku, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Maxima jsou ze 2 vln veder na konci června a z tohoto týdne někde se přepisovaly rekordy opakovaně. Prezident se bude volit začátkem roku 2028 a pokud by došlo na stejné druhé kolo jako při poslední volbě v roce 2023, Petr Pavel by Andreje Babiše opět porazil. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky. Pavel kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš vylučuje, že by se o post hlavy státu znovu ucházel. Od sobotního poledne do nedělního poledne budou neprůjezdné tunely Lochov a Cholupice na Pražském okruhu kvůli pravidelné údržbě a servisu technologií. Silničáři zároveň opraví výtluky na Pražském okruhu u křížení s dálnicí D5. Doprava bude kvůli uzavírce mezi sjezdy Vestec a Chulupice odkloněna přes ulici k Barandovu a dále po jižní spojce.
9: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí. Abychom co nejvíce ulehčili řidičům přijíždějícím z vytížené dálnice D5, tedy od Berouna nebo od Plzně, vytvoříme v místě dočasný připojovací pruh. Ten auta bezpečně svede rovnou do levého jízdního pruhu dálnice D0, tedy Pražského okruhu.
8: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Letiště Praha po nálezu dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku analyzuje okolnosti incidentu společně s bezpečnostními složkami a vyhodnocuje případná doporučení, která z vyšetřování vyplynou. Letiště uvedlo, že nadále postupuje podle zavedených bezpečnostních postupů, které zajišťují ochranu cestujících, zaměstnanců i bezpečný provoz. Premiér Babiš deníku N řekl, že Česko v reakci na událost posílí ochranu svých letišť. Fotbalista Vasil Kušej z Liberce dostal za vyloučení v ligovém utkání proti Teplicím trest na 2 soutěžní zápasy. Jeho spoluhráč Petr Hodouš na 1. Sparta dostala za výtržnosti fanoušků v Brně pokutu 300 tisíc korun. Domácí zbrojovka zaplatí 150 tisíc.
6: Frekvence 1.
1: Počasí.
8: Také zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska velká oblačnost a doznívající déšť. Teploty půjdou dolů, nejvyšší 24 až 28, na jihu Moravy místy ke 30.
1: Frekvence 1.
6: Doprava.
8: A aktuální informace z hlavních tahů má na frekvenci 1 Petra.
10: Dopravní nehoda 2 osobních vozidel komplikuje příjezd do Prahy po dálnici D5 na 3. kilometru. Místě se tvoří kolona, ve které budete popojíždět okolo 15 minut od 5. kilometru do Prahy. A dopravní nehoda 2 osobních vozidel se došetřuje na dálnici D1 na 203,5 kilometru z Brna na Vyškov. Počítejte se zdržením okolo 15 minut. A na Pražském okruhu vlivem hustého provozu a omezení počítejte, že se zdržíte okolo 20 minut od letiště ve směru k dálnici D1. Popojíždět budete mezi 23. a 18. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
8: Tolik zprávy, jak bývá zvykem, po 17. hodině na frekvenci 1 jsou tady pro vás velké hlavy.
11: Hello, zde jsou velké hlavy.
12: Já mám takovou zaujímavost na úvod, můžem?
11: Hej.
12: Věděli jste, že Spojené státy americké vyvážají nejvíc zmrazených spermí do celého světa?
11: Jako na nuky.
12: Příchuť vanilková.
7: Tak ale nebo tě hodní.
11: Ne, tak to znamená, že to se znamená. Šíří DNA a míku.
7: No, no, no.
11: No, tak to se pak nemůžeš divit, no, že z tebe vypadne miminko a řekne no. Hello!
13: Mě dost vyděsilo.
11: No. No. Tak, co budeme dnes řešit, pánové?
13: No, já vám jenom chci říct, že mě vypad zub a děsně to tam, jako jsem si to tam čistila, lezou z toho takový... No prostě, dneska je den svěžího dechu.
11: A?
12: Jdeme se napiť.
6: Velké hlavy. Frekvence 1.
12: Glo-glo-glo-glo-glo-glo-gloria. A to som na vás vedavý. Keď sa chcete napiť viac, necháte si načapovať pol liter v Česku alebo pintu v Británii.
13: Pintu v Británii.
11: No.
13: Oni to totiž dělají bez pěny.
12: Ne. Chcem to presne na mililitre.
11: Ja myslím, že to je podobne, ne?
12: No podobne to je, ne. Ale jedno je o trošku viac.
13: Pinta je víc.
11: Pinta bude víc.
12: Pol liter to je samozrejme 500 mililitrov. A pinta by mala byť 568 mililitrov. No, no. Takže je o trošku väčšie.
13: A u nás dáva ešte podmíru, že jo? Takže je to...
12: No, takže...

0: Karlovy Vary jsou druhý nejstarší festival na světě.
1: Ano,
2: představte
0: si
2: to. A první je?
0: Benátky.
3: Velké hlavy. Frekvence 1.
1: Jsou Benátky. Rokou. 94 rokov jsou tam. Filmový festival. No a v Benátkách je koľko mostov?
2: 220 na všech zabloudích.
1: 417.
2: Strašný. Jako, hele, nejhorší je se vožrat v Benátkách.
0: No.
2: Nemáš šanci
0: trefit domů.
2: Nemůžeš. Ty nemůžeš.
1: No hlavně, aby si z toho mostu nespadl, rozumíš? To nie je jako, že trefit domů. No,
2: jako vždycky tě najdou. No, no.
0: To je pravda.
1: Najpikantnější minulost má bez pochyby Ponte della Tete, teda most Ňader. Právě na něm se vystavovali kdo?
0: Ňadra. No. Prostitutky.
1: Prostitutky. Hore bez a lákali
2: dole.
0: A který to je? Já jsem šel potom Rialtu, ale tohle
1: Ponte
0: jsem nevěděl.
1: Ponte della Tete.
0: Tete, to se musím podívat, až bude. Ty jsi teď byla Benátka, ty jsi neviděla La Tete.
2: Neviděla jsem.
0: Ani tetu si potkala.

0: Valorex, jestli pak víte, kolik má kol?
1: Já nasáž takhle. Valorex.
2: Hrozně ječíš.
0: Kolik má kol?
2: Tři.
0: Raz, dva. Hezky. Velké hlavy.
1: Frekvence jedna. No a vo filme Vrchní prchní sa Valorexu hovorilo ako?
2: Plachťák.
1: No a ještě dve slova to boli hadrák.
2: Hadrák.
1: Alebo hadraplán. A Josef Abraham alias Dalibor Vrána mal v tom filme akú prezivku?
2: Tyjo, Vrána.
1: Dokonca aj zastávku po ňom pomenovali v Prahe.
0: Ty, ja som to videl jednou.
2: Ja som videl mnohokrát.
1: Prdlavka.
2: Prdlavka.
0: Prdlavka. Ty tomu říkal svěrák.
2: My vám takhle říkáme.
1: Ano.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme

0: Dneska je deň sviežeho dychu.
1: No,
2: a čo to znamená, veď?
0: No, že by sme mali...
1: Že by si mal používať Listerín, pak antiperle, žvejkačky a tak.
2: To všechno ako na jednou, veď.
1: Hlavne nepolikat.
0: No. Tak za chvíľku rozoberieme, čo tam máme dávať.
1: Myslím ten Listerín. Frekvence 1. Doprava. Dopravní nehoda dvou osobních vozidel komplikuje příjezd do Prahy po dálnici D5 na 3. kilometru. Místě se tvoří kolona, ve které budete popojíždět okolo 15 minut od 5. kilometru do Prahy. A dopravní nehoda dvou osobních vozidel se došetřuje na dálnici D1 na 203,5 kilometru z Brna na Vyškov. Počítejte se zdržením okolo 15 minut. A na Pražském okruhu vlivem hustého provozu a omezení počítejte, že se zdržíte okolo 20 minut od letiště ve směru k dálnici D1. Popojíždět budete mezi 23. a 18. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Velké hlavy frekvence 1. Tak čože je dneska za deň?
2: Dneska je den svěžího vzdechu.
1: Ano.
0: Vzdechu.
2: Teda holka tam má dobrý, svieži. Zpátky.
0: Až 90% baktérií spôsobujúcich zápach sídli kde v ľudskom tele?
2: Mezi zubama.
1: Za nechtama.
0: Na jazyku a v medzizubných priestoroch.
2: Tam nejvíce, no. Když no. Jsem si začal čistit kartáčky mezi
1: zubami. Tam našel jídlo.
2: No, z roku 18 to dnes.
0: Tak to je dobré.
2: Jsme nahrála, teda. Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: 30 let starý song Budeme hádat.
1: Velké hlavy Frekvence 1.
2: V tom jsem hodně dobrý.
3: No. Já jsem si dal velkou prácu, aby jsem nachystal tuto brutálnu nápovedu. Hlavnou postavou tej pesničky je žena. A ak sa ta žena na Slovensku dobře učila, tak by nemala mať problém aplikovať klistýr.
2: Ty vláho, to je dobrý. Takže máme ženskou na Slovensku.
3: Máme ženu. V tej pesničke je hlavná postava žena, pretože žena. Tá žena
0: sestrička
3: je tá...
0: Sestrička z Kramáru. Že to je ona?
3: To je ono.
2: A tam je nejaké... Počkej. Ona dáva niekomu klistýr.
0: Ano, to nevím.
3: Je tam v tom texte sa spieva aj o klistýry.
0: Aha.
3: Je to tam, keď
2: sa spieva to náhodou ten z toho Elánu.
3: No Jožo, raz.
2: No ten je prdlej. Kde máš ten klistýr?
0: Musíš si počkat.
3: Musíš
0: se předklonit.
2: Hlavně teplou vodu.

0: ten šílenec Andy Warhol, který se proslavil tím, že prostě zdvojil, strojil a začtyril Coca-Coli, tak a dneska narozeně.
1: Mohli se potkat. A já se pýtám, mohl Andy Warhol začuť skladbu Hej pane, this jockey?
2: Začuť je nejvíc.
0: Pořádně mi začuť. Já vám něco řeknu.
2: Mohl.
0: Já si myslím, že jo. Čo možná.
2: Hele, mohl.
0: Nespíval to náhodou Korn?
2: Ne, to zpívá Iveta Bartošová.
1: Kapele Balet.
2: Podle mě to jsou nějaký 80. léta.
0: Netancoval tam s tím náš kolega tady z Evropy. Genser.
1: A je to možné. Ne, je to
2: na Evropě. Genser nedělá na Evropě.
0: A tak tam něco dělali.
1: Kohák. To nevadí.
2: Takže počkej, podle mě mohl.
0: Nemohl.
1: No, mohl, protože zomrel v roku 87 a hej pane, disc jockey 86.

0: tak já fuku.
1: Náš Mikeš vzpomíná na vojnu.
2: Soudruhu, náčelníku, přicházím na vás s prosbou.
3: Vámi.
1: Za vámi.
0: Tak ještě jedno.
3: Teda za vámi.
2: Soudruhu, veliteli, přicházím za vámi s prosbou.
4: Prosba, ukažte se, kde se schováváte.
2: To odpovídá, přesně takhle to tam vypadalo.
3: A nepřijde vám to celý takový absurdní? Mějte se krásně.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
5: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: Slovo dostává Honza Homolka.
8: Hezký podvečer, padají absolutní teplotní rekordy v italských Alpách. Prý zemřela Češka a fotbalové federace se i dál přou. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanice.

0: Česku, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne někde se rekordy přepisovaly opakovaně. Příměstské vlaky v Praze a Středočeském kraji budou od roku 2030 provozovat České dráhy, tedy stejný dopravce jako dosud. Cena tendru na 30 let je 165 miliard korun. Výsledek tendru schválili středočeští krajští radní. Ještě jej budou potvrzovat pražští radní, informují Hospodářské noviny. V italských Alpách zemřela 14-letá dívka z České republiky. Napsal odpoledne deník Il Dolomiti a další místní média. Dívka je podle jejich informací zřícena při horské túře s rodiči u masivu Latemar mezi Tridentskem a Jižním Tyrolskem. Počasí přepisuje v Evropě dějiny. Ještě nikdy minimálně v tomto století nebylo na starém kontinentu tak sucho. Skoro bez vody jsou veletoky, jako je Labe, Dunaj anebo Rýn. Úplně bez vody jsou mnohé naše menší řeky, potoky a také studny. Naději na zlepšení situace v příštích dnech či dokonce týdnech nedávají ani meteorologové.
1: Přímě řečeno, zatím nevidíme nějaký výhled srážek, který by dokázal tuhle situaci ukončit. Ony ty srážky by opravdu musely být objemově velmi výrazné, takže v tuto chvíli nejsme schopni říct nějaký konkrétní čas, kdy by se sucho mělo ukončit. U nás to vypadá, že budeme pokračovat. Bohužel není teda na obzoru nějaká jistota zlepšení.
0: Řekl Frekvenci 1 hydrometeorolog Jan Danielka z Českého hydrometeorologického ústavu. Vedení fotbalové federace FIFA na středeční mimořádné schůzce v Maroku vyjádřilo podporu kritizovanému prezidentovi Giannimu Infantinovi. Zároveň se omluvilo za chyby týkající se plánů na prodej části práv z mistrovství světa soukromým investorům. Informují agentury AFP a Reuters. Evropskou fotbalovou unii UEFA ale toto řešení neuspokojuje a dál trvá na bojkotu soutěží FIFA. Podle vyjádření organizace nebyly splněny podmínky pro jeho odvolání.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska velká oblačnost a také déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28, na jihu Moravy místy až ke 30.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: A aktuální informace z hlavních tahů má Petra.
3: Kolona vozidel vás zdrží na Pražském okruhu. Vlivem hustého provozu budete popojíždět mezi 23. a 18. kilometrem od letiště ve směru k dálnici D1 okolo 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se tvoří také kolona vlivem hustého provozu, ve které budete popojíždět okolo 10 minut od 4. kilometru a nesouvislá kolona převážně nákladních vozidel se tvoří v pravém jízdním pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi 179. a 196. kilometrem. Osobní vozidla projedou levým jízdním pruhem s malým zdržením. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Tolik zprávy po 18. hodině. Nastupuje k mikrofonu Milan Bílek.
4: Ano, je to tady zajímavá situace, protože má vysílat Ondra Kubala, ale Vojta Effler si myslel, že tady dneska bude po 18., ale netušil, že vysílám já.
0: Ale tady se ukazuje ta šířka kádru a ta kvalita.
4: Ano, tak jdeme na to. Ano, hezký večer a je fajn být tady s vámi pro ten čtvrtek s datem 6. srpna, protože máme čtvrtek a venku máme hezky. Já už vás budu samozřejmě lákat na další srpnový víkend, který je před námi. No a posílám Belindu Carlisle, skupinu Team a také Alvaro Soler, La Cintura.

0: Heaven is a place on earth, to byla Belinda Carlisle. O tom, že dobré je občas si udělat nebe na zemi, máte ho, doufám, že ano, pro ten další srpnový večer. A myslím, že na tu dnešní noc se mnozí z nás těší, protože po dlouhé době by se teploty měly dostávat pod 20 stupňů Celsia, takže ta dnešní noc, myslím, že bude plná větrání a plná docela příjemného ochlazení, což si všichni přejeme takhle na konci pracovního týdne. Každopádně dorazili zase meteorologové s předpovědí, s tím, že ty supertropické dny s teplotami nad 35 stupňů se do Česka po krátkém ochlazení zase vrátí. Tak kdyby náhodou podle výhledu do konce srpna by jejich návrat měl být krátkodobý, to znamená už toho moc nebude, ale trošku bude. No a nakonec prázdnin dokonce je nám slibováno, že bude pod 25 stupňů Celsia. To znamená, já bych řekl, že to je ten ideál, který si všichni přejeme. Tak ať to takhle klapne, ať to takhle vydrží, ať dál jede tohle skvělé léto. Za chvilku zacílíme na víkend, který je před námi, a z muziky senzačně, ale Farben a Baby Goodbye.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné...
2: Cítíš tu atmosféru? El Clásico, největší fotbalová bitva světa.
3: S Oší můžeš být u toho. Kup si jonťák, vitaminovou vodu nebo proteinovou tyčinku Oší. Zapoj se do soutěže a získej šanci zažít zápas El Clásico naživo ve Španělsku.
2: Vyhrát můžeš i další atraktivní ceny La Liga. Oší tě dostane blíž ke hře. Více informací o soutěži najdeš na stránkách oší.cz.
4: Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jednu.

labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střežíš.

ty a já, to byla báječná balada skupiny Kryštof a tady je večerní frekvence jedna. Tak jestli už myslíte na víkend a máte volno a rádi byste si vyhodili z kopítka, jak se říká, pozor, máme tady spoustu pivních festivalů a vidím tady ty krkonošské pivní slavnosti ve Vrchlabí, litovelské pivobraní, případně litomyšlský festiválek. Tak jestli to máte rádi třeba přes gastro a folklor, tak samozřejmě z čeho vybírat, protože v Letovicích proběhne festival plný chutí, taky valašský gastrofestival a blatnické budy pod hvězdami. Samozřejmě je toho dál a dál víc. No a kdyby náhodou, tak tady máme taky hudbu na Vinicích, případně retroden ve Svratce a je dál z čeho vybírat, protože do toho ještě patří samozřejmě spousta historických akcí za všechny, třeba napoleonské slavnosti v Plzni, Křimicích. Tak užijte zítra pátek, vstup do víkendu a jestli máte dovolenou a jestli si užíváte to srpnové volno, tak víte, že i v finále tohoto víkendu má co nabídnout. Já vám posílám Luci, za chvilku

0: Luci, a to bylo svítání. Do svítání máme ještě docela dost daleko. Před námi je 6. srpnový večer. Zamíříme na 6. srpen, co se kdy kde dělo právě v tento den v 60. V 60. letech. To bylo velmi živé, protože se zjevil Bob Dylan, který začal hrát v New Yorku a všichni z něj byli v paf a začal nahrávat své zásadní album. Stevie Nicks, ku příkladu, což je báječná zpěvačka z Fleetwood Mac, vydala zajímavou desku Belladonna a v roce 1965 dorazili Beatles a vydali ve Velké Británii své 5. studiové album a tam byl i ten legendární hit Yesterday. Před 61 lety dorazili Beatles s tímhle báječným hitem, který tady bude, já myslím, dokonce všech dnů. Tak budeme ještě samozřejmě zmiňovat narozeniny, ty zítřejší, které padají na pátek 7. srpna, ale teď si pojďme dát muziku. Míne jak Michael Sembelou, Shalom, anebo Pink na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
3: Jestli nechceš, už víc nehledej, budu tvůj půl
2: noc. Ty největší.
1: Největší hity posledních let.
3: Hi, nice to meet you too. Hi, maybe we could go dance, get up off our feet.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer, v Alpách zemřela česká dívka. Pavel by Babiše opět porazil a fotbalisté Jablonce vedou nad Rigou. V italských Alpách zemřela dívka z České republiky, narozená v roce 2013, uvedla Tridentská alpská záchranná

0: služba. Potvrdila tak předchozí informace místních médií. Neštěstí se podle vyjádření záchranné služby stalo u hory a Chimma di Valbona, kde se dívka zřítila z výšky zhruba 90 metrů. Záchranáři k ní slanili z vrtulníku. Vážným zraněním ale podlehla. Prezident se bude volit začátkem roku 2028 a pokud by došlo na stejné druhé kolo jako při poslední volbě v roce 2023, Petr Pavel by Andreje Babiše opět porazil. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro Novinky. Pavel kandidaturu zvažuje, konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš vylučuje, že by se o post hlavy státu znovu ucházel. Od sobotních 12 hodin do nedělního poledne budou neprůjezdné tunely Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu kvůli pravidelné údržbě a servisu technologií. Silničáři zároveň opraví výtluky na Pražském okruhu u křížení s dálnicí D5. Doprava bude kvůli uzavírce mezi sjezdy Vestec a Chlupice odkloněna přes ulici k Barandovu a dále po jižní spojce.
1: Prosíme určitě všechny řidiče o trpělivost a doporučujeme, aby v uvedené době, pokud možno, využili náhradní trasy a počítali zároveň i s časovou rezervou při průjezdu dotčenou oblastí. Abychom co nejvíce ulehčili řidičům přijíždějícím z vytížené dálnice D5, tedy od Berouna nebo od Plzně, vytvoříme v místě dočasný připojovací pruh. Ten auta bezpečně svede rovnou do levého jízdního pruhu dálnice D0, tedy Pražského okruhu.
0: Říká mluvčí ředitelství silnice dálnic Jan Riedl. Letiště Praha po nálezu dronu s výbušninou na letišti v německém Lipsku analyzuje okolnosti incidentu společně s bezpečnostními složkami a vyhodnocuje případná doporučení, která z vyšetřování vyplynou. Letiště uvedlo, že nadále postupuje podle zavedených bezpečnostních postupů, které zajišťují ochranu cestujících zaměstnanců i bezpečný provoz. Premiér Babiš deníku N řekl, že Česko v reakci na událost posílí ochranu svých letišť. Fotbalisté Jablonce rozehráli proti RFS lotyšskému týmu třetí předkolo konferenční ligy. Po prvních 45 minutách Severočeši vedou brankou Čanturešviliho 1-0 a právě v těchto chvílích začíná také úvodní duel třetího předkola Evropské ligy mezi Hradcem Králové a tureckým Bešiktašem.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska velká oblačnost a také doznívající déšť. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy ke 30.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: A aktuální informace z hlavních tahů má Petra.
3: Aktuálně je uzavřena dálnice D6 na 81. kilometru z důvodu vážné dopravní nehody motorky z Karlových Varů na Prahu. Poslední volný sjezd je exitem 83. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
0: Tolik zprávy po 19. hodině s vámi i dál v rámci dnešního večera na Frekvenci 1. Milan Bílek.
4: Je to tak, Petra Jablonského tady přivítáme už za chvíli, tak to nejlepší z té minulé neděle a zároveň se budeme chystat na tu následující, kdy po 13. zase uslyšíte jeho úžasný live, jaké to bylo minulé, víc za chvilku, teď Lucie Vondráčková.

Would you cry if you saw me crying? And would you save me?

0: Do čuplíc, tohle patří k létu, k srpnu, k těm hezkým večerům, které tady máme. Svátek má Oldřiška, kdo bude zítra slavit narozeniny, možná vy, tak všechno nejlepší přeji samozřejmě, ale možná taky pár slavných tváří, tak více už za chvilku, ale teď Petr Jablonský.
1: Dobrý den, tady Frekvence 1, Petr Jablonský.
2: Dobrý den, to je pan Bedřich.
1: Dobrý den, pane Bedřichu, tak povídejte, kdo to dneska bude?
2: Pan Babiš.
3: Ano, Bedřichu, já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Rád vás slyším, tak co prázdniny?
2: Dobrý.
3: Dobrý, co jste dělal?
2: Já pojedu potom do Švýcarska za 14 dní.
3: Do Švýcarska? No, tak vidíte, si koupíte hodinky.
2: Asi já.
3: No, já taky pojedu právě na dovolenou, to je to tajné, kam jedu, já jsem to neříkal, aby tam nechodili ty fanoušky a nechtěli ty fotky a taky ty bulváry a tak, aby nejezdili tam novináři, ještě přijede ta Pokorná, ještě Zdislava, ještě tam, no. Takže jsem to neřekl, kam jedu, ale jedu na dovolenou. No a kdy vy pojedete pryč?
2: 21.
3: Tak to je dost času. Bedřichu, prosím vás, vy jste člověk, kterého vás znám, už jste voláte několikrát, že jste zodpovědný člověk. A já právě teď jedu, jsem dal juchelke, jsem dal boty teďko nahory, měl narozeniny. No a já s ním jedu právě na ty hory. Na doma, neřeknu kde, ale jedem nahory a potřeboval bych něco doma, jestli byste jako mohl tam přijít a víte, já mám, jak víte, mám Monike, jo, mám zahrádku, no, a samozřejmě mám zahradníky a zahradníky má taky dovolenou, takže já bych potřeboval, jestli byste mi tam nepřišel zalít, co budu pryč.
2: Jako pohlídat.
3: No, pohlídat a zalít.
2: Ano.
3: Teda myslím, samozřejmě zahrádku, ne Monike.
2: Zahrádka, to není žádný problém.
3: Jo, umíte to?
2: Umím, no.
3: Jste dobrý kropič.
2: Ano.
3: Dobře, no tak hrajte se. Já budu teď pryč, já vám tam domluvíme se, kde vám nechám klíče. Nebo Monika vám vlastně otevře, ona tam bude někde. Ona tam bude na vás čekat, Monika vám dá klíče, ale to víte, ona to dělat nebude. Ona je líná, jo? No, a vy byste kropil.
2: Ano.
3: Jo?
2: Tak. Ano.
3: Tak dobře, tak přeji, ať vám to dobře stříká.
2: Ano.
3: Tak jo, mějte se krásně a pozdravujte prosím vás Monike, dáme tam klíče a dejte mi na ní pozor, jo?
2: Ano.
3: Tak jo, mějte se krásně, hezký prázdniny a my jedeme nahoře. Ahoj.
2: Naschle.
3: Juchelke, už jdu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

to byli Survivor o půl osmé. Tady je Frekvence 1. Zítra máme 7. srpna, kdože bude slavit narozeniny. Vidím tam šéfa kapely Iron Maiden, Bruce Dickinsona. Ten bude mít svůj velký den. Fantastická Charlize Theron, slavná herečka, která zítra bude mít taky svůj velký den. Pak Samer Issa, pamatujeme si ho velmi dobře. A nebo DJská legenda Petr Salava. Přeji všechno nejlepší, samozřejmě i vám, pokud to máte na 7. srpna na zítřek, tedy na pátek, což myslím, že takový nejlepší den pro případné slavení, tak to hezky oslavte s námi s Frekvencí 1 a samozřejmě taky s těmi, které máte rádi, také tě máte poblíž. Už za okamžik Britney Spears Sometimes, anebo teď je Vafarná Mirai. Vzpomeneš si?

A to byla balada Britney Spears s námi na Frekvenci 1. Zítra po ránu pro vás máme, no to se nám to vyklubalo, 14 000 korun, tolik a vám vezeme, pokud uhodnete poslední slovo Petry Hřebíčkové. Ta si něco přivezla z Dánska a vaším úkolem je uhádnout, co to bylo. Tak netypovat třeba kolo, dřeváky, kameny, případně covid, to byly vaše dnešní typy a byly špatné, takže zítra po ránu to zkuste o kousek lépe. Ještě jednou připomínám, na pátek 7. a 7. bývá pro mnohé šťastné číslo 14 000 korun. Tak vám držím palce. Teď James Arthur a Blindside.

0: Ocean Drive, 20. hodina, pojďme na to, co dal dnešní den.
1: 20 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer, v Alpách zemřela česká dívka. Na Majorce padl rekord a Jablonec vyhrál, Hradec hraje o poločase bez gólu. V italských Alpách zemřela dívka z České republiky. Narozena v roce 2013, uvedla Tridentská alpská záchranná služba. Potvrdila tak předchozí informace médií. Úmrtí potvrdilo i České ministerstvo zahraničí. Neštěstí se podle vyjádření záchranky stalo u hory Cima di Valbona, kde se dívka zřítila z výšky zhruba 90 metrů. Záchranáři k ní slanili z vrtulníku. Vážným zraněním ale podlehla. Příměstské vlaky v Praze a Středočeském kraji budou od roku 2030 provozovat České dráhy, tedy stejný dopravce jako dosud. Cena tendru na 30 let je 165 miliard korun. Výsledek tendru schválili středočeští krajští radní, ještě je budou potvrzovat pražští radní, informovali Hospodářské noviny. Počasí přepisuje v Evropě dějiny, ještě nikdy minimálně v tomto století nebylo na starém kontinentu tak sucho. Skoro bez vody jsou veletoky, jako je Labe, Dunaj a nebo Rýn. Úplně bez vody jsou mnohé menší řeky a potoky a také studny. Naději na zlepšení situace v příštích dnech či dokonce týdnech nedávají ani meteorologové.
3: Přímě řečeno, zatím nevidíme nějaký výhled srážek, který by dokázal tuhle situaci ukončit. Ony ty srážky by opravdu musely být objemově velmi výrazné, takže v tuto chvíli nejsme schopni říct nějaký konkrétní čas, kdy by se sucho mělo ukončit. U nás to vypadá, že budeme pokračovat. Bohužel není teda na obzoru nějaká jistota zlepšení.
2: Řekl Frekvenci 1 hydrometeorolog Jan Daňhelka. Doplníme, že povrchová

0: a teplota moře u Majorky odpoledne ve středu mírně přesáhla 33 stupňů a tím zaznamenala nový španělský rekord. Vyšetřování incidentu na německém letišti Lipsko-Halle převzalo spolkové státní zastupitelství. Má podezření na úmyslný pokus o způsobení exploze. Fotbalisté Jablonce zvítězili v prvním utkání třetího předkola konferenční ligy nad lotyšským týmem RFS 2-0 brankami Čantoršvilho a Polidara. Odveta se hraje za týden. Hradec hraje v evropské lize také ve třetím předkole v prvním utkání proti tureckém Bešiktaši doma po prvních 45 minutách bez branek 0-0.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě velká oblačnost, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až ke 30.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A aktuální informace z hlavních tahů má na Frekvenci 1 Ondřej.
2: Vážná nehoda motorky uzavřela karlovarskou dálnici D6 ve směru na Prahu na 82. kilometru. Za nájezdem z Chýše zasahují složky integrovaného záchranného systému a řidiči místem události nyní neprojedou. Poslední volný sjezd z dálnice zůstává exitem na 83. kilometru. Kolony popojíždí na dálnici D1 směrem na Ostravu v okolí Brna. 10 minut se zdrží řidiči v úsek mezi 191. až 196. kilometrem. Podobná situace následně také u Rohlenky mezi 207. až 210. dálničním kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
0: Tolik zprávy po 20. hodině na Frekvenci 1. I dál s vámi Milan Bílek.
1: Frekvence 1 a

0: Right Here Waiting. To byl velký hit, ten zdaleka samozřejmě největší pro Richarda Marxe, který právě tenhle hit napsal pro svoji manželku jako takové vyznání, protože se mu velmi stýskalo, ona někde, neb to byla herečka, tak natáčela, tuším, v Jižní Africe. No a on to nechtěl vydat, protože prý to je moc osobní, až jeho dáma ho přesvědčila o tom, aby to dal do placu. No a dál, a dobře udělal. Tak, ale my si dáme teď, nebo vlastně za pár sekund, jednu velkou novinku, kterou pro vás mám do dnešního večera. Je to Katy Perry, která po měsících očekávání a spekulací vydává nový hit, nový single Watch It Burn, ostrou a nefiltrovanou hymnu o tom svolení sobě sama upřímně cítit hněv a nechat emoce vyjít na povrch. Jak se jí to povedlo? Katy Perry, tahle velké globální hvězdě, tak to si dejte s námi už za chvilku. Jinak z muziky Patrick Swayze, Lou Bega a právě Katy Perry, Watch It Burn.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

She's Like the Wind, a to byl Patrick Swayze, velký pojem, výborný tanečník a taky obstojný zpěvák. Bohužel už není mezi námi. Já musím říct, že mi vždycky byl velmi sympatický jeho automobilový vkus. On v jednom dokumentu říkal, že dělal všechno proto, aby vydělal peníze a mohl si koupit svoje vysněné auto, což byl právě ten DeLorean, neboli takové to stříbrné auto z filmu Zpátky do budoucnosti, mimo jiné taky jedno z nejporuchovějších aut tady. Ale jsem si splnil a s tímhle autem si to svého času užil. Tak vyklidně bez aut, ale s námi, a teď už chci připomenout, že příští týden tady máme další radiokemp na jihu Moravy u malebné Vranovské přehrady 12. srpna a tam spolu s námi bude Xindl X, jehož songy znáte od nás z éteru. Na místě Jara Knížková, Vojta Effler, celým odpolednem vás budou provázet, tak kdyby náhodou doražte, počasí má být zase skvělé, typicky prázdninové, hezky, má být bez mráčku a docela horko zase. Tak pokud budete poblíž Vranovské přehrady, kde je skvělé, tak doražte na ten živák, který na vás chystáme a který nekončí 20. hodinou, ale po 22. nebo po 20. se tam, myslím, ještě něco bude dít. Afterparty Ondreje Albrechta přímo na místě. Tak se na vás těšíme a samozřejmě živě to pojede přes Frekvenci 1. Už za chvíli Nana, Michal Hrůza, anebo Get in the Girl a Megan Trainor.

Lovely, a to byl Nana, tady je v večerní frekvenci 1. Tak Praha bude zítra zažívat velké manévry, a to doslova zejména v oblasti Letné, protože tam vystoupí Marek Ztracený na tom obrovském velkém koncertu v okolí Letné. Počítejte s tím, pokud máte vstupenky a vyrážíte nebo chcete vyrazit, tak tam bude problém s parkováním, no a dopravu posílí metro, taky tramvaje, takže by to neměl být problém. No a před koncertem v okolí Letné bude jezdit mimořádná tramvaj každých 5 minut. Co mi připadá skvěle, že to počasí je prostě načasované. Zítra nemají být tropy, má být něco kolem 28 stupňů Celsia, to znamená, že navíc ještě slunečno, takže jako k večeru tak jako příjemných 23 stupňů, co lepšího si přát. Tady to Markovi klapne a vy z toho mějte na hodně dlouho hezký zážitek. Tej Dua Lipa, Love Again.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Honza Homolka.
2: Hezký večer, opět padaly teplotní rekordy. Pavel by Babiše zase porazil a Jablonec se vyhrál nad Rigou. Hradec nestačil na Bešiktaš. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června z tohoto týdne. Někde se přepisovala opakovaně. Dnes padlo 6 teplotních rekordů, všechny na východě Česka. Prezident se bude volit začátkem roku 2028 a pokud by došlo na stejné druhé kolo jako při poslední volbě v roce 2023, Petr Pavel by Andreje Babiše opět porazil. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky. Pavel kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš vylučuje, že by se o post hlavy státu znovu ucházel. Bankovní rada České národní banky vidí v české ekonomice převažující rizika ve směru vyšší inflace. Rada potvrdila své odhodlání pokračovat v měnové politice tak, aby se inflace dlouhodobě pohybovala poblíž 2% cíle. To nyní vyžaduje ještě relativně přísnou měnovou politiku, řekl guvernér České národní banky Aleš Michl. Pro zachování sazeb na 3,75% hlasovalo všech 7 členů rady.
3: Shodli jsme se na tom, že zvýšení úrokových sazeb na tom minulém jednání přineslo žádoucí zpřísnění měnových podmínek a že teď tím základní strategií prostě pro nás všechny je období vyhodnocování nových dat. A současné nastavení přísnosti měnových podmínek je zatím dostačující k tomu, aby inflace dále zůstala nízká.
2: Německé nákladní plavidlo napadly ruské drony na moři u ukrajinské Oděsy. Lotěmil patří německé přepravní společnosti, ale pluje pod liberijskou vlajkou. Po útoku přestala být ovladatelná a začala hořet. 11členná posádka vyvázla bez zranění. Fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy RFS Riga doma 2-0 a přiblížili se k postupu. Severočechy poslal do vedení Vachtanka Čantorešvili. Po pauze přidal pojistku Matěj Polidar. Odveta je na programu za týden na stadionu lídra Lotyšské ligy. Fotbalisté Hradce v úvodním utkání třetího předkola Evropské ligy před pár okamžiky prohráli s Bešiktašem 0-1. Ačkoliv odehráli dobrý zápas, tak hosté v deseti skórovali zhruba 10 minut před koncem rozhodl o vítězství tureckého favorita Kılıçoy a Bešiktaš do odvety tedy vede a veze náskok 1-0.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až ke 30.
0: Frekvence 1.
4: Doprava.
2: A aktuální informace z hlavních tahů má Ondřej.
5: Kolona se vytvořila na dálnici D1 ve směru na Prahu před mostem Šmejkalka. Večer začaly noční práce v úseku mezi 24. až 22. kilometrem a do zítřejšího rána neprojedou řidiči pravým pruhem. Probíhá oprava

0: do rovného dopravního značení. Do kolony brzdí řidiči u Hvězdonic na 28. kilometru. Doba zdržení před malou chvíli dosahovala půl hodiny. Řidiči, kteří se rozhodnou objíždět, musí sjet z dálnice nejpozději exitem u Chocerad za motoristem na Háč na 29. kilometru. Dnes v noci se na D1 pracuje také u Humpolce. Ve směru z Prahy do Brna probíhá v úseku mezi 94. až 95. kilometrem údržba vozovky. Uzavřen je levý pruh. Pomalu jedoucí kolona měří 2 kilometry, zdržení do 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
1: Tolik zprávy po 21. hodině s vámi na frekvenci 1 Milan Bílek.
2: Hezký večer, já vám taky vezu jednu velkou novinku od chlapíka, kterého tady máme dost často. Věřím, že ho máte rádi, jmenuje se Luz Capaldi. A Luz Capaldi má novinku Stay Love, za chviličku víc. Jinak Phil Collins, Lauren a teď Xin Lakes.

Everyday, a to byl Phil Collins. Taky doufám, že vám to sedlo po 21. hodině posetnění do dalšího letního večera. Máme tady novinku Stay Love, to je hit od skotského zpěváka, skladatele Luce Capaldiho, vydáno 17. dubna. Co je zajímavé, tak vydání předcházela taková tajemná kampaň, kdy se v obchodech ve Spojených státech a Velké Británii objevily vinily bez jména interpreta se zpomaleným a upraveným hlasem. No a Luce Capaldi se k nahrávce přihlásil 15. dubna na sociálních sítích. Takže hluboká osobní zpověď a prosba o emocionální podporu, oddanost a taky zvládání strachu s odpuštěním. O tom by měla být tahle nádherná píseň Stay Love a Luce Capaldi.

Joy Ride a to byly Roxette, tady je večerní frekvence jedna. Tak to, že je sucho a že bude sucho, slyšíme ze všech stran, ale vážně to začíná být problém. Do dnešních večerních zpráv doletěla taky jedna informace, která se týká nízké hladiny Dunaje. To je opravdu rekordně nízká. No a už je ohrožena plavba velkých výletních lodí po maďarském úseku řeky a některé lodě uvázly už dříve třeba v samé Budapešti. Jeden musí přerušit plavbu v přístavu Komárom, ležícím naproti slovenskému Komárnu. Tak my jedeme dál za chvilku zprávy, nebo za půl hodiny zprávy, snad optimističtější spolu s Hanzou Homolkou o 22. hodině. Mám pro vás taky Ver Falize a teď Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Petr Svít symfonie, a to byly Ver v 90, byli v tom nejlepším salsa rok 1997. Všichni jeli Britpop, zejména ve Velké Británii, a dorazila tahle kapela s přelomovými hitem. No a tahle písem proslula nejenom tím ikonickým videoklipem, ale taky jedním z nejslavnějších a nejdelších autorsko-právních sporů v historii moderní pop music. Tak spousta vzpomínek, ty budou pokračovat za chvilku Sandra, taky Pink a samozřejmě Marek Ztracený už za chvíli, který zítra bude mít svůj opolední koncert na Letné. Pokud právě tam míříte, tak si to užijte. Já určitě mířím za vámi zase v neděli po 19. hodině, tak dobrou noc až do rána.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak to už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: V Alpách zemřela česká dívka. Na Malorce padl rekord a fotbalista Kušej si nezahraje 2 zápasy. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. V italských Alpách zemřela dívka z České republiky. Narozená v roce 2013, uvedla Tridentská alpská záchranná služba. Potvrdila tak předchozí informace médií. Úmrtí posléze potvrdilo také České ministerstvo zahraničí. Neštěstí se podle vyjádření záchranné služby stalo u hory Cima di Valbona, kde se dívka zřítila z výšky zhruba 90 metrů. Záchranáři k ní slanili z vrtulníku. Vážným zraněním ale podlehla. Příměstské vlaky v Praze a Středočeském kraji budou od roku 2030 provozovat České dráhy, tedy stejný dopravce jako dosud. Cena tendru na 30 let je 165 miliard korun. Výsledek tendru schválili středočeští i krajští radní. Ještě jej budou potvrzovat pražští radní, informují Hospodářské noviny. Počasí přepisuje v Evropě dějiny. Ještě nikdy minimálně v tomto století nebylo na starém kontinentu tak sucho. Skoro bez vody jsou veletoky, jako je Labe, Dunaj a nebo Rýn. Úplně bez vody jsou mnohé naše menší řeky a potoky a také studny. Naději na zlepšení situace v příštích dnech či dokonce týdnech nedávají ani meteorologové, což potvrzuje jeden z nich, Jan Danielka.
5: Přímě řečeno, zatím nevidíme nějaký výhled srážek, který by dokázal tuhle situaci ukončit. Ony ty srážky by opravdu musely být objemově velmi výrazné, takže v tuto chvíli nejsme schopni říct nějaký konkrétní čas, kdy by se sucho mělo ukončit. U nás to vypadá, že budeme pokračovat. Bohužel není teda na obzoru nějaká jistota zlepšení.
4: A povrchová teplota moře u Majorky ve středu odpoledne mírně přesáhla 33 stupňů a tím zaznamenala nový španělský rekord. Americký prezident Trump popřel zprávy, že se Spojené státy ve válce s Íránem potýkají s nedostatkem munice. Anonymním zdrojům, které to sdělili médiím, v příspěvku na sociální síti pohrozil stíháním a dlouhým vězením. Fotbalista Vasil Kušej z Liberce dostal za vyloučení v ligovém utkání proti Teplicím trest na 2 soutěžní zápasy. Jeho spoluhráč Petr Hodouš na 1, uvedla Ligová fotbalová asociace. Sparta dostala za výtržnosti fanoušků v Brně pokutu 300 tisíc korun. Domácí zbrojovka zaplatí 150 000.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: V pátek čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska ještě oblačnost, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až ke 30 stupňům Celsia. Příjemný poslech Frekvence 1.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

0: jedna.
1: I o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
0: Aktuální hity. A oblíbenou klasiku.
1: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
2: kdo slaví a co,
1: a taky kam vyrazit a proč.
0: Víkendový tým Frekvence 1.
1: Petr Wagner,
2: Veronika Elhotová
3: a Marek Valášek.
0: I v sobotu a v neděli.
1: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Opět padaly teplotní rekordy. Pavel by Babiše opět porazil a Jablonec vyhrál nad Rigou. Hradec nestačil na turecký Bešiktaš. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne někde se přepisovaly rekordy opakovaně. Padlo jich také 6 pro 6. srpen a všechny na východě Česka. Prezident se bude volit začátkem roku 2028 a pokud by došlo na stejné druhé kolo jako při poslední volbě před 3 lety, Petr Pavel by Andreje Babiše opět porazil. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky. Pavel kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš vylučuje, že by se o post hlavy státu znovu ucházel. Bankovní rada České národní banky vidí v české ekonomice převažující rizika ve směru vyšší inflace. Rada potvrdila své odhodlání pokračovat v měnové politice tak, aby se inflace dlouhodobě pohybovala poblíže 2% cíle. To nyní vyžaduje ještě relativně přísnou měnovou politiku, řekl po jednání rady guvernér Aleš Michl.
2: Shodli jsme se na tom, že zvýšení úrokových sazeb na tom minulém jednání přineslo žádoucí zpřísnění měnových podmínek a že teď tím základní strategií prostě pro nás všechny je období vyhodnocování nových dat a současné nastavení přísnost měnových podmínek je zatím dostačující k tomu,

0: aby inflace dále zůstala nízká.
1: Německé nákladní plavidlo napadly ruské drony na moři u ukrajinské Oděsy. Loď Emil patří německé přepravní společnosti, ale pluje pod liberijskou vlajkou. Po útoku přestala být ovladatelná a začala hořet. 11členná posádka vyvázla bez zranění. Fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání třetího předkola konferenční ligy RFS Riga doma 2-0 a přiblížili se k postupu. Severočechy poslal do vedení Čanturišvili, po pauze přidal pojistku Matěj Polidar. Odveta je na programu za týden na stadionu lídra lotyšské ligy. Hradec Králové pro změnu v utkání třetího předkola evropské ligy podlehl doma Bešiktaši 0-1. V 80. minutě rozhodl Semi Kiličoj. Hosté hráli od 71. minuty bez vyloučené Kasuma Uatari. Odveta je na programu také za týden v Istanbulu.
2: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě oblačnost a doznívající déšť, nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až ke 30. Příjemný poslech. Frekvence 1.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: V Alpách zemřela česká dívka. Na Malorce padl rekord a fotbalista Kušej si nezahraje 2 zápasy. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. V italských Alpách zemřela dívka z České republiky. Narozená v roce 2013, uvedla Tridentská alpská záchranná služba. Potvrdila tak předchozí informace médií. Úmrtí posléze potvrdilo také České ministerstvo zahraničí. Neštěstí se podle vyjádření záchranné služby stalo u hory Cima di Valbona, kde se dívka zřítila z výšky zhruba 90 metrů. Záchranáři k ní slanili z vrtulníku. Vážným zraněním ale podlehla. Městské vlaky v Praze a Středočeském kraji budou od roku 2030 provozovat České dráhy, tedy stejní dopravci jako dosud. Cena tendru na 30 let je 165 miliard korun. Výsledek tendru schválili středočeští i krajští radní. Ještě jej budou potvrzovat pražští radní, informují Hospodářské noviny. Počasí přepisuje v Evropě dějiny. Ještě nikdy minimálně v tomto století nebylo na starém kontinentu tak sucho. Skoro bez vody jsou veletoky, jako je Labe, Dunaj a nebo Rýn. Úplně bez vody jsou mnohé naše menší řeky a potoky a také studny. Naději na zlepšení situace v příštích dnech či dokonce týdnech nedávají ani meteorologové, což potvrzuje jeden z nich, Jan Danielka.
2: Přímě řečeno, zatím nevidíme nějaký výhled srážek, který by dokázal tuhle situaci ukončit. Ony ty srážky by opravdu musely být objemově velmi výrazné, takže v tuto chvíli nejsme schopni říct nějaký konkrétní čas, kdy by se sucho mělo ukončit. U nás to vypadá, že budeme pokračovat. Bohužel není teda na obzoru nějaká jistota zlepšení.
1: A povrchová teplota moře u Majorky ve středu odpoledne mírně přesáhla 33 stupňů a tím zaznamenala nový španělský rekord. Prezident Trump popřel zprávy, že se Spojené státy ve válce s Íránem potýkají s nedostatkem munice. Anonymním zdrojům, které to sdělili médiím, v příspěvku na sociální síti pohrozil stíháním a dlouhým vězením. Fotbalista Vasil Kušej z Liberce dostal za vyloučení v ligovém utkání proti Teplicím trest na 2 soutěžní zápasy. Jeho spoluhráč Petr Hodouš na 1, uvedla ligová fotbalová asociace. Sparta dostala za výtržnosti fanoušků v Brně pokutu 300 tisíc korun. Domácí zbrojovka zaplatí 150 tisíc.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne na východě Moravy a Slezska ještě oblačnost, nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až ke 30 stupňům Celsia. Příjemný poslech Frekvence 1.

Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Yeah, baby.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Opět padaly teplotní rekordy. Pavel by Babiše opět porazil a Jablonec vyhrál nad Rigou. Hradec nestačil na turecký Bešiktaš. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Svůj nový absolutní teplotní rekord má z letoška 77% dlouhodobě měřících stanic v Česku, uvedl Český hydrometeorologický ústav. Maxima jsou ze dvou vln veder na konci června a z tohoto týdne někde se přepisovaly rekordy opakovaně. Padlo jich také 6 pro 6. srpen a všechny na východě Česka. Prezident se bude volit začátkem roku 2028 a pokud by došlo na stejné druhé kolo jako při poslední volbě před 3 lety, Petr Pavel by Andreje Babiše opět porazil. Ukázal to exkluzivní průzkum agentury NMS pro novinky. Pavel kandidaturu zvažuje a konečné rozhodnutí chce oznámit příští rok. Babiš vylučuje, že by se o post hlavy státu znovu ucházel. Bankovní rada České národní banky vidí v české ekonomice převažující rizika ve směru vyšší inflace. Rada potvrdila své odhodlání pokračovat v měnové politice tak, aby se inflace dlouhodobě pohybovala poblíže 2% cíle. To nyní vyžaduje ještě relativně přísnou měnovou politiku, řekl po jednání rady guvernér Aleš Michl.
2: Shodli jsme se na tom, že zvýšení úrokových sazeb na tom minulém jednání přineslo žádoucí zpřísnění měnových podmínek a že teď tím základní strategií prostě pro nás všechny je období vyhodnocování nových dat a současné nastavení přísnost měnových podmínek je zatím dostačující k tomu, aby inflace dále zůstala nízká.
1: Německé nákladní plavidlo napadly ruské drony na moři u ukrajinské Oděsy. Loď Emil patří německé přepravní společnosti, ale pluje pod liberijskou vlajkou. Po útoku přestala být ovladatelná a začala hořet. 11členná posádka vyvázla bez zranění. Fotbalisté Jablonce porazili v úvodním utkání 3. předkola konferenční ligy RFS Riga doma 2-0 a přiblížili se k postupu. Severočechy poslal do vedení Čantorišvili, po pauze přidal pojistku Matěj Polidar. Odveta je na programu za týden na stadionu lídra lotyšské ligy. Hradec Králové pro změnu v utkání 3. předkola evropské ligy podlehl doma Bešiktaši 0-1. V 80. minutě rozhodl Semi Kilicoj. Hosté hráli od 71. minuty bez vyloučení Kasuma Uatari. Odveta je na programu také za týden v Istanbulu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V pátek čekáme jasno až polojasno, ráno a dopoledne bude na východě Moravy a Slezska ještě oblačnost a doznívající déšť, nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až ke 30. Příjemný poslech. Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
1: Po svět je Hollywood.
2: Hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budeme povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.